Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

dnes, ani stín, ani plášť, ani šáty neplatí. Ani prach, ani smích, ani zem, ani smích, ani mráz, ani dešť, ani stín, ani plášť, ani šáty neplatí. Ani prach.

jsem přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

Ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftnung vás v pravidelném čase vítá k poslechu ostravské hodinky Oldies. V playlistu je tentokrát 17 hudebních titulů, na úvod to bude pohled do americké horké stovky. Přesně před 44 lety v ní na čtvrtém místě kulminoval remake Handyman zpěváka a skladatele Jamese Taylora.

Pokud vaše zlomené srdce potřebuje uzdravit, jsem tady, můžete se holky hlásit. V žebříčku singlu už po třetí a to v pomalém tempu. Poprvé to bylo v roce 1960 v podání Jimmyho Jonese, po druhé o 4,5 roku později to byla nahrávka Del Shannona. Pan Květoš z Brna si napsal o písně použité v americkém filmu Divoká karta.

Američané si dokážou vybrat do filmů parádní muziku a dost často právě oldies. Třeba Johnnyho Thundera a jeho I'm Live z roku 1969. Ten single tehdy bublal pod stovkou a já jsem vám přidal do dvojice jeho B stranu s názvem Verbal Expressions of TV. A ještě tu mám pro pana Květoše Berta Stronga jeho písničku Dobře znáte.

Když jsem před chvílí říkal, že písničku znáte, měl jsem samozřejmě na mysli tu první. Bert Strong zaspíval Money, That's What I Want. Měli ji v repertoáru také The Beatles, uzavírá jejich druhou dlouhohrající desku. A do dvojice jsem opět přidal B stranu toho amerického singlu, jak název Oh, I Apologize napovídá, je to taková zpívaná omluva. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Olga Sabová zaspívala Musíš zabudnout, doprovázelo ji sexteto Juraja Velčovského. Je to rozhlasová nahrávka z roku 1966, autorem textu je Alois Bouda. Název originálu ve fonotéce na Slovensku sice chybí, ale identifikace nebyla složitá. Už proto, že se v Čechách zpívalo Nekřič na mne stůj a v Británii Sandy Shaw Message Understood.

Dopisy už od posluchačů nedostávám, všichni jste přešli na elektronickou komunikaci. A najednou, ejhle, pan Pavel Petkov z Ostravy dopis poslal. Adresa nebyla úplně správná, takže trochu bloudil, ale nakonec se ke mně dostal. Pan Pavel má dvě úplně obyčejná přání z tuzemska, ale proč ne? Říká se, že opakování v muzice neškodí.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Josef Zima zaspíval původně japonskou Bílou vránu, zpěvák originálu, který je o smutku po rozchodu, zahynul při leteckém neštěstí v roce 1985. Milan Směták přidal Hvězdy nad Brnem, tady musím upozornit, že pamětní deska k této písni, odhalená letos v Brně, není asi historicky zcela v pořádku, ale to si musí Brňáci vyřídit sami mezi sebou.

Barta Kubišová zaspívala ze svého prvního alba Songy a balady z roku 1969 píseň Proudy. Text ní napsal Zdeněk Rytíř, doprovázel orchestr Golden Kids.

Promluvit znamená česky dokaž nebo potvrď a je to píseň o vztahu dvou lidí. Přiznám se, že mi z anglického textu není úplně jasné, jestli se tedy nakonec rozejdou nebo ne. Najdete ji na albu Aretha Rives z roku 1967, které bylo v popovém pořadí páté a v rhythm and bluesovém pětkrát první. A teď tu mám napřání dvě instrumentálky.

Pan Jiří Krpata si napsal o instrumentálky z mé databáze. Vybral si čísly, jak jsem doporučoval, a to 333 a 444. Takže jste slyšeli Music to Watch Girls By v podání The Bob Crew Generation a So What's New Herba Alperta. Připomínám, že jsou v tom seznamu ty u nás nejznámější, teď je jich 581. Jako poslední jsem přidal Torpedo od Fleminga.

Po třetí dnes porovnávám, Pavel Sedláček zaspíval Penny Lane s českým textem Eduarda Krečmara. Doprovázela ho skupina Rudolfa Rokla, vydal Suprafon v roce 1968, a to na EP desce, na které byly ještě další tři převzaté písně The Beatles. Pamětníci si možná ještě vybaví, že ten vinyl se čtyřmi písničkami byl v české i v anglické verzi. Penny.

V rámci druhé předělávky jsem zmínil album Aretha Franklin Aretha Arrives. Mám ho tady ve studiu, chtěl jsem vám z něj nabídnout dva kousky, ale když jsme s Vojtěchem spočítali stopáže, tak jsme zjistili, že to časově nevyjde. Tak až příště, dnes vmáčkneme alespoň ten nejkratší song z celého alba, a to předělávku hitu 96 Tears.

oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMSky na číslo 723 102 513. To jsou kontakty, kdybyste chtěli napsat. Pan Jiří si napsal ještě o instrumentálku číslo 555, tu jsem nechal na závěr. Je to skladbička Boba Dylana s názvem Wigwam, pochází z dvojalba Self-Portrait z roku 1970. Mějte se hezky, přeji vám příjemné babí léto.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho
4: zdrudaná? My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne.
5: Každému prospěje, když se na svět usměje.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano. Spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak.
0: Ale i v životě. Ještě
1: legenda, ano. Dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano.
0: Pro důležitou osobu v mém životě, ano. A to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: A zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo ano. Ivo Jahelka a Zdeněk Izer. No tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV to dosvědčuje úplně všechno.
2: Pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Dobrý den. Dobrý den, já jsem váš obhájce, ex-ofo. Dobrý den, já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Hlejte, tak jsem to čet, no, není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo, že tak více jak desítka z toho nebude. Nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Si vás, takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako je to. Jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět, jako je to. Pacha, vstaňte nebo zasnu. My jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tenhle soudce.
3: Tak, pane Lvájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu. Tak.
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane soudče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Ano. Zírejte. Tak. Pane soudče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane Obajče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tady táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst. Teďko celou cestu v autě po Vinohradské až...
3: Dobře, prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to bylo, ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle, já jsem říkal koukat jako jelito, ale tady koukáte, jak když vám na dloubeček, kdyby vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. No čumte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak. Tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou, znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
0: ta dvojice je super. Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

sobě se mi nezdá.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
4: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
5: Děkuju.
4: A já bych si přál pana Nepila.
3: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
3: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
3: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
5: Souboje napínavý.
3: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
3: Takže vy jste ne Nepilové, vy jste Pilové a chcete Nepila. Dobře, vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
3: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Haló, haló, kdo je tady?
9: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
3: Dobrý den.
9: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pušte tam hodně nějaký kousek.
3: No tak to není jenom na mě. Já nejsem tak hlavní hudební dramaturg,
9: nějaký dramaturg,
3: ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
9: Dobře,
3: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
10: Tak,
3: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
10: Chtěla bych dvojku.
3: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
10: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
3: Dobře.
10: Ať jste zdraví.
3: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
5: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený.
3: Napnutej
5: teda.
3: Chlup. Čili o dva hlasy.
5: Ano.
3: Zvítězilo Ačko.
5: Ačko.
11: No, ovšem já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje, i já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti, bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
12: Pane Obájče, mluvte prosím vás už konečně k věci,
11: ano,
12: rozumíte?
11: Hned.
12: K věci.
11: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
13: No tak to tohle už ale...
11: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
12: Pane obhájče, já tady úplně nevím.
11: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
12: Pane Obajče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte, povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
14: 10 let?
12: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
11: My se vzdáváme odvolání, pane.
12: Vzdáváte se. Pane obhájče, na slovíčko.
11: Moment.
12: Řeknu vám, dobrá práce.
11: Ano, ano.
12: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
11: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě o čem povídat, ne? Hlavu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tam tak přijdu mrknout, mějte se pěkně. Naschalou, machagorili.
0: Humoriáda.
3: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Iva Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Iva Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
5: Já jsem to zapomněl.
3: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
15: Poslyšte příhodu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Ivana Helky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přelouče, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému
1: dabérovi. Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten, nemám, protože no, bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ málo si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločin, co to bylo.
1: O tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor, mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky. We'll be right back.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, veď oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
4: 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
6: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
7: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
6: Co umí?
7: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
6: Jsme rádi, že Kytiček. Jsme u toho.
7: No tak určitě, jo, děkujeme dobře. Rozhlasu za pomoc.
6: Tak a vracíme se nám do humoriády a máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský z Kořepova z Kopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900, dobrý den. Haló.
8: No, haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan Zuzky.
6: Ano.
8: Já vás

0: já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování a jestli můžu požádat pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
1: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte také pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
1: Zdravíme.
2: Pavle, co byste řekli dramaturgovi, jak protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
1: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? No, to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
3: Já bych to klidně
1: od první sekundy až do konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete ale povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
3: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
2: reagovat.
1: Berte nebo neberte.
3: Ano.
1: Kam dáme váš hlas, Petře?
2: Já bych měl chuť na pokračování.
1: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den, pane Ketka.
3: Díky moc.
4: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža Humoriádice z Riknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Naschledanou.
1: Ano,
3: no,
1: tak
3: prosím.
1: Všichni se pozdravili.
3: Ano.
1: A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
5: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovací chce dívka z nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil dět od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
3: Ano, visím.
1: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
3: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
1: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František
3: Nepil.
4: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no, to
1: Františku,
2: byl hudební střih, která to byla nádhera.
1: Jo, a no. To ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Moravskoslezský kraj rozdělil univerzitám 91 milionů korun na vědce ze zahraničí. Správa železnic pokračuje pod dohledem památkářů v obnově nádraží Ostrava-Vítkovice. Podle města Ostravy začne stavba justičního areálu za 5 let, ministerstvo to ale nepotvrdilo. Dnes po ránu bude zataženo s deštěm, během dopoledne bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráva zvítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Moravskoslezský kraj rozdělil univerzitám v regionu 91 milionů korun na podporu zahraničních vědců. Do škol tak přišlo 23 vědců, kteří vedou výzkumné týmy. Projekt kraj financoval z operačního programu Spravedlivá transformace. Uvedl to hejtman Josef Bělica za hnutí ANO s tím, že pro rozvoj regionu a jeho proměnu je potřeba kromě investic a úspěšného biznisu i vzdělání. Až do listopadu potrvá celková oprava nádraží Ostrava-Vítkovice. Stavbaři a restaurátoři vracejí pod dohledem památkářů budově z roku 67 původní podobu. V souladu s dobovými řemeslnými postupy obnovují keramickou a skleněnou výzdobu v bruselském stylu. Jeho zářivá barevnost tehdy podle historika architektury Martina Strakoše oslovila umělecký svět, přestože politický útlak tehdejšího režimu nepolevoval.
2: Teď se ukázalo, že bez toho moderní společnost trošku kulhá na jednu nohu, tudíž se umělci, architekti postupně k tomu vraceli. Přichází najednou pastelové barvy v různých neobvyklých a velice zářivých kombinacích. Najednou ten život jakoby se prozářil.
1: Bývalá manažerka státních lázní v Karlově Studánce je pravomocně zproštěna obžaloby. Státní zástupkyně podezírala Soňu Kellerovou z toho, že ovlivnila veřejnou zakázku na opravu oken. Okresní soud ji ale osvobodil s tím, že se trestný čin nepodařilo prokázat. Jeho verdikt ve středu v odvolacím řízení potvrdil krajský soud v Ostravě. Oznámil to mluvčí soudu Jaromír Parobek. Stát a Ostrava se rozcházejí v informacích o plánovaném justičním areálu. Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že o stavbě za 1,5 miliardy korun zatím nebylo rozhodnuto. Magistrát naopak tvrdí, že právníci finišují se smlouvou o směně pozemků a budovy. Náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránková-Vilamová z hnutí ANO očekává, že smlouva bude hotová v nejbližších týdnech.
3: By to měla být jakási budoucí směna, protože vlastně musí fungovat celý okresní soud i v době výstavby ještě. Bude tam směna s nějakým doplatkem, všechno podle znaleckých posudků, které se na to dělají, ať už ministerstvo spravedlnosti, tak město. Já to odhaduju tak, že do 5 let by se mohla kopnout, pakliže to všechno dobře půjde.
1: Nový justiční areál má vzniknout na místě bývalého hobby marketu Bauhaus. Současnou budovu okresního soudu by pak využívala porubská radnice.
0: Počasí.
1: Dnes ráno bude v našem kraji zataženo s deštěm, během dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost se postupně protrhá, odpoledne přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách do 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz je bez hlášených nehod. Připomínáme omezení na dálnici D1 v Ostravě. Kvůli opravám povrchu se mezi sjezdy na Porubu a do centra jezdí na Brno i na Polsko jedním pruhem. Omezení potrvá do konce listopadu. V případě komplikací volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Lenka Blažejová nabídla první zprávy z ostravského studia Českého rozhlasu a Petr Soukup vás teď 4 minuty po 5. zdraví a vítá od moderátorského mikrofonu. Před námi je pravidelné Dobré ráno, Českého rozhlasu Ostrava, dnes čtvrteční s datem 17. září. Přejeme pěkné žití a dobrý poslech.

0: Krajský soud v Ostravě uzavřel kauzu bývalé manažerky lázní v Karlově Studánce. V odvolacím řízení potvrdil osvobozující rozsudek bruntálského soudu. Jak verdikt zdůvodnil, to vám povíme v reportáži. Nabídneme ji krátce před 17:30. Teď na řadu přichází souhrn historických událostí, které se týkají dnešního data 17. září.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 17. září. Svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
3: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
2: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusu bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Když se dostaneme k prognóze počasí na celý den, pojďme se podívat, jak to v našem regionu aktuálně s počasím vypadá. Všude je zataženo a na většině území Moravskoslezského kraje také prší. Co se týká teplot, Český Těšín v tuto chvíli hlásí 13 stupňů Celsia, trochu chladněji, o 1,5 stupeň je teď v městě Albrechticích na Karnovsku. No a prognóza na celý den, ta hovoří o tom, že z kraje bude ještě zataženo s deštěm během dopoledne, ale srážky začnou ustávat a oblačnost se bude postupně protrhávat. Odpoledne déšť opravdu jen ve výjimečných případech. Teploty se dnes budou pohybovat od 16 do 20 stupňů, na horách naměříte do 14.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pavla Krištofe, přesný čas 5:22. Soud pravomocně osvobodil bývalou manažerku státních lázní v Karlově Studánce, Soňu Kellerovou. Čelila obžalobě z ovlivnění veřejné zakázky na opravu oken lázeňského domu Libuše. Krajský soud v Ostravě potvrdil v odvolacím řízení zprošťující rozsudek soudu v Bruntále.
1: Bývalá manažerka lázní podle obžaloby ovlivnila zakázku tak, aby ji vyhrála firma, kterou si přála. Státní zástupkyně Jarmila Števková v závěrečné řeči uvedla, že je na to mnoho důkazů, včetně počtu telefonátů a výpovědi svědka.
2: Tam jsou prostě ucelené řetězce důkazů, ale nevyloučuje u toho prostě dvě varianty toho, jak se to skutečně stalo. Že? My máme za to, že to bylo prokázáno, soudy mají za to, že to prokázáno nebylo.
1: Soudkyně Renáta Gilová při zdůvodňování verdiktu uvedla, že u veřejné zakázky byly zjištěny podezřelé okolnosti, ale že důkazy, které má ve spise, nabízejí různý výklad a Senát má o vině obžalované pochybnosti.
3: Ve věci byly jisté pochybnosti stran věrohodnosti přímého svědka a z toho důvodu se nabízelo i jiné vysvětlení té situace, než které nabízelo státní zastupitelství, a proto při ctění zásady pochybnostech ve prospěch obžalovaného bylo odvolání státní zástupkyně zamítnuto.
1: Uvedl mluvčí soudu Jaromír Parobek. Obhájce Ivo Škola zprošťující rozsudek nad svou klientkou moc komentovat nechtěl.
4: Musím seznámit klientku s rozhodnutím a já mám za to, že odvolací soud se podrobně seznámil s tím rozhodnutím prvního stupně a postupoval zcela správně.
1: Bývalá manažerka lázní u soudu nebyla, omluvila se ze zdravotních důvodů. Případ je nyní pravomocně ukončený. Státní zastupitelství ještě může využít mimořádný opravný prostředek a podat dovolání k nejvyššímu soudu. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Kapela Stejtosko, ale teď už je u mikrofonu Lenka Blažejová.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další jámu černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil to ředitel útlumu OKD David Hájek. Moravskoslezský kraj připravuje soutěž na nového železničního dopravce pro Bruntálsko. Zajistit by měl regionální vlaky po skončení aktuální smlouvy s Českými dráhami. Kontrakt chce kraj uzavřít na 15 let. Zastupitelé schválili nejvyšší možnou částku, kterou může kraj při výběru nového dopravce utratit. Jde konkrétně o 14,5 miliardy korun. Europoslanci přijali balíček na podporu evropské obranné připravenosti. Unijní země díky němu budou moct rychleji povolovat obranné projekty. Balíček taky umožní platit z evropských peněz testování obranných produktů na Ukrajině. Policie upozorňuje, že v souvislosti s víkendovými dny NATO v Ostravě mohou u letiště v Mošnově nastat dopravní komplikace a vznikat dlouhé kolony. Návštěvníkům doporučuje, aby místo autem jeli na akci například vlakem. Cestující, kteří budou z letiště odlétat, by tam měli vyrazit s velkým předstihem. V Rožnově pod Radhoštěm funguje nová dětská skupina. Vzniká v kontejnerové budově na zahradě mateřské školy v místní části Tylovice, kde městu chyběla místa pro ty nejmenší děti. Počasí v regionu dnes bude zatažené a deštivé, odpoledne srážky už jen výjimečně a teploty od 16 do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Z dálnice D1 máme hlášenou aktuální nehodu osobního auta. Jedná se o kilometr 308 ve směru z Ostravy na Brno u hranic. Dejte na to pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Pozvánka k našemu dopolednímu vysílání, je to pro vás, budeme mít už za pár minut, teď bude zpívat Václav Neckář.

Každý čtvrtek mezi 11. a 12. hodinou vysíláme náš magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Hostem té dnešní lékárny bude doktorka Eva Kundrátová, lékařka Centra péče o zažívací trakt Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. V rozhovoru s ní se

Zaměříme na diagnostiku a léčbu chorob trávicího ústrojí. Ptát se našeho hosta budete moci samozřejmě prostřednictvím telefonní linky 596 11 22 66 i vy, naši posluchači. Začínáme 10 minut po 11. hodině.

0: počasí.
1: Telefonáte s ostravskými meteorology. Marie Glofáková na lince, přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak to právě v těchto chvílích s počasím vypadá.
2: Aktuálně prakticky v celém kraji zataženo s deštěm a teploty se pohybují nejčastěji mezi 15 až 11 stupni Celsia a vítr fouká jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady čtvrtek, 17. zářijový den, jak bude?
2: Teď zpočátku bude ještě zataženo s deštěm, už v průběhu dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost se postupně protrhá. Odpoledne se potom výjimečně hlavně na horách mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný západních směrů mezi 2 až 5 metry za sekundu, k večeru potom zeslábne.
1: Víme o dnešku, pojďme ale dál, co nás čeká pak následně v noci a jaký bude zítřek.
2: Noc bude skoro jasná až polojasná, ráno se lokálně v údolí vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 7 stupni Celsia a v údolích mohou při jasné obloze klesnout až na 5 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat nejčastěji kolem 7 stupňů Celsia. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, anebo bude zcela klidno. Zítra očekáváme ráno hlavně slunečno, lokálně ještě s mlhami nebo nízkou oblačností, které se v průběhu dopoledne rozpustí. Během dne bude potom většinou oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia. Vítr bude slabý, v průběhu dne trochu zesílí a bude foukat mírný západní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Informace o počasí nabídla Marie Glofáková. Díky za to, hezký den.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ani dnešní odpoledne se v našem vysílání neobejde bez pořadu Alex a host. Kdo se dnes objeví u mikrofonu?
1: Do Alex a host dnes přijde jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček, jejíž nezaměnitelný hlas a energie provázejí několik generací posluchačů. Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů prozradí, jak si užila léto, jaké koncerty čekají, na co se těší a co bylo impulzem k vydání minialba Světla reflektorů. Po 13. hodině. Těšíme se na slyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé s těžkým autismem z ostravského domova Mikasa zatím o bydlení nepřijdou. Koaliční rada od 7:30 ráno znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Vítkovická nemocnice v Ostravě pořádá Den zdraví. V regionu bude zataženo s deštěm, odpoledne bude oblačnosti ubývat a teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Aktuální zprávy, Alenka Blažejová, vítejte. O bydlení v ostravském domově Mikasa lidé s těžkým autismem zatím nepřijdou. Zařízení je jediné svého druhu v kraji. Moravskoslezský kraj přidělil neziskové organizaci 1 900 000 korun a další chybějící 1 000 000 na provoz organizace bude shánět u dárců.
2: Hledáme partnery, kteří se spolu s námi postarají o dofinancování tohoto roku, ale za nás je vlastně otázka, jestli se v březnu nebudeme potýkat úplně s tím samým a nebudeme ty výpovědi podávat znova.
3: Říká ředitel Mikasy Michal Panáček. Podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z hnutí ANO, který kandiduje v komunálních volbách, by hejtmanství dokázalo zajistit levnější provoz a navrhuje převod domova pod příspěvkovou organizaci kraje.
4: Já opravdu přicházím s nabídkou, protože nám jde o toho klienta, že tu službu převezmeme se všemi závazky i zaměstnanci.
3: Organizace Mikasa tuto variantu nevylučuje a bude o ní jednat s krajem i městem po volbách. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Návrh státního rozpočtu na příští rok by měla dnes ráno mít znovu na programu koaliční rada. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Deficit se nelíbí vládním partnerům SPD a motoristům, kteří vyjednávají s hnutím ANO o škrtech. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí. Podle předsedy SPD Tomia Okamury by dnes měla k finální dohodě o rozpočtu dospět koalice.
5: Za SPD se jednoznačně blížíme a v podstatě já jsem na poslední koaliční radě, což bylo v pondělí, tak já už jsem za SPD shrnul, že vlastně to, co jsme si vyjednali, takže my jsme spokojení.
0: Koaliční špičky mají dnes podle Okamury jednat i o možném termínu zahájení sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu a o zmrazení platů vrcholných politiků. Zdravotníci ostravské nemocnice AGEL dnes pro zájemce zdarma nabízejí preventivní prohlídky. Na Dnu zdraví si lidé mohou nechat zkontrolovat krevní tlak, změřit cukr anebo se poradit s nutričním terapeutem. Nemocnice vyhradila prostory ve druhém patře budovy H4. Otevřené budou od 9 do 14 hodin. Sport. Kladenští hokejisté na úvod Tip Sport Extraligy zvítězili ve Vítkovicích 4-3. Středočeši zápas otočili, a to i přesto, že ještě ve druhé třetině prohrávali 0-2. Podle kladenského trenéra Radima Rulíka bylo klíčové, že jeho tým dokázal na nepříznivé skóre rychle zareagovat.
6: Pro nás byl důležitý ten kontaktní gol na 2-1 ještě v té třetině, v oslabení. A zase, jak nám nevyšel ten vstup do té druhé třetiny, tak nám vyšel do třetí třetiny, protože jsme měli přesilovku, využili jsme ji. Vlastně se dotáhli a pak už to bylo, bych řekl, jakoby, že jsme byli šťastnějším mužstvem. Asi si nemyslím, že úplně nejlepším, ale šťastnějším.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm, během dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, odpoledne budou přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách 10 až 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici D46 u Olomouce na kilometru 35 ve směru na Brno je omezený provoz, je tam sražený divočák. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsme Český rozhlas Ostrava, Helenka Blažová, Petr Soukup, přeji pěkný 17. zářijový den a protože je po 6. budeme gratulovat těm, co mají svátek. A dnes je v kalendáři jméno Naděžda, což je křestní jméno, které má staroslovanský původ, k nám se dostalo z ruštiny a tam se vytvořilo jako překlad řeckého výrazu Elpis, což znamená naděje anebo dávající naději. Tak milé Naděždy, mějte hezký sváteční den. František Nedvěd bude zpívat právě pro vás.

0: Není den, aby v našem vysílání nezazněla písnička od Karla Zicha. Teď 6 hodin 11 minut, čeká nás už za chvíli pravidelné ranní cvičení, ale také vám povím, čemu se budeme věnovat krátce před půl sedmou. Lidé s těžkým autismem z ostravského domova Mikasa zatím o bydlení nepřijdou. Služby pro své klienty nezisková organizace do konce roku zajistí i přes nedostatek financí na provoz. Ve hře je do budoucna i převedení pod příspěvkovou organizaci kraje nebo města. Reportáž k tématu čekejte za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme židli. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Spažené paže nad hlavou drží židli. Vždy s výdechem se budeme uklánět v pase střídavě vpravo a vlevo. Paže stále nad hlavou, následují trup. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: V regionu je zataženo, místy prší, co se týče teplot. V Karviné teď naměříte 13 stupňů Celsia, ve Frenštátě pod Radoštěm teploměr ukazuje 12. Prognóza od ostravských meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že bude zpočátku zataženo, místy déšť. Během dopoledne by srážky měly začít ustávat a bude se protrhávat i oblačnost. Odpoledne pak už déšť jen ve výjimečných případech. Nejvyšší teploty 20 stupňů Celsia v nížinách, nahoře naměříte okolo 12.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Ivan Hlas, posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 6 hodin 20 minut, svou pozornost teď zaměříme na to, co se aktuálně na severu Moravy a ve Slezsku děje. Moravskoslezský kraj přidělil neziskové organizaci Mikasa další necelé 2 miliony korun na provoz domova pro lidi s těžkým autismem. Další milion korun na financování služeb do konce roku ale organizaci stále chybí. Klienti ale zatím o bydlení nepřijdou.
1: Samozřejmě hledáme partnery, kteří se nám se spolu s námi postarají o dofinancování tohoto roku, ale za nás je vlastně otázka, jestli se v březnu nebudeme potýkat úplně s tím samým a nebudeme ty výpovědi podávat znova.
2: Říká ředitel Mikasy Michal Panáček s tím, že organizace je zároveň v nejistotě, jak bude vypadat financování v příštím roce a zda bude organizace schopna službu zajistit.
1: Ten náš postoj je takový, že pokud nedostaneme nějaké garance toho financování pro příští rok, tak budeme muset ty služby pro tyto klienty ukončit.
2: Mikasa bude mít podle ředitele také problém ufinancovat denní stacionář,
1: který poskytuje vlastně jako jeden z malých v Moravskoslezském kraji také péči o klienty s náročným chováním, kde tam se v rámci dotace vracíme na rok 24, což znamená, že do poloviny listopadu jsou finanční prostředky na provoz.
2: Podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z hnutí ANO, který kandiduje v komunálních volbách, by kraj dokázal službu provozovat s menšími náklady.
3: Co se týče nákladu na jedno lůžko, tak opravdu tato služba vychází v roce 2025 2 miliony 140 korun. Obdobná služba se stejnou klientelou, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, vychází zhruba na polovinu.
2: Podle Kopeckého by situaci mohlo vyřešit převedení domova pod příspěvkovou organizaci kraje nebo města, což nabídl na společné schůzce za zavřenými dveřmi.
3: Já opravdu přicházím s nabídkou, protože nám jde o toho klienta, že tu službu převezmeme se všemi závazky i zaměstnanci.
2: Organizace Mikasa tuto variantu nezavřela. O možném převodu na příspěvkovou organizaci bude s krajem i městem jednat po volbách. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Zprávce od dívčí kapely Bengals pro vás má krátký zpravodajský souhrn Lenka Blažejová už za pár okamžiků.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Silničáři v Třinci budou příští týden pracovat na dalším úseku Lidické ulice. Budou měnit povrch v prostoru okružní křižovatky u čerpací stanice. Pracovníci magistrátu zároveň opraví veřejné osvětlení. Některé autobusy pojedou po náhradních trasách. Za loňskou krádež měděných kabelů na železničním koridoru z Prahy do Ostravy u Jezernice na Přerovsku půjde Jan Ištok na 3,5 roku do vězení. Rozhodl o tom odvolací krajský soud v Olomouci. Jeho dvěma komplicům soud nepodmíněné tresty zmírnil na podmíněné. Nahradit všichni musí taky škodu přes 1 000 000 korun. Bankovní rada České národní banky odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů rady nejspíš zůstane na stávající úrovni 3,75%. K opatrnosti centrální banku vede růst cen služeb a taky nemovitostí. Začal Evropský týden mobility. Jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos podle organizátorů projektu zapojilo více než 20. Lidé se můžou přidat třeba k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi. Ve Sběrném dvoře v Rožnově pod Radhoštěm se otevřelo Reuse centrum. Lidé tam tento týden začnou nosit věci, které sami nepotřebují, a odnášet si ty, co se jim hodí. Město centrum staví po etapách. Poslední část má stát do 2 let. Počasí v regionu Severní Moravy a Slezska bude s velkou oblačností a deštěm, odpoledne už přehánky jen výjimečně. Teploty dnes kolem 18 stupňů, na horách kolem 12.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: S omezeným provozem musí řidiči počítat na silnici 1/46 v Bílčicích na Bruntálsku. Opravuje se tam most a omezení potrvá do 30. září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Každý den dopoledne po 9. hodině vám představujeme zajímavá místa v našem regionu, a to v rámci magazínu Křížem krajem, kam nás zavede to dnešní vydání, to uslyšíte po písních od Elánu a Věry Špinarové. Pěkné ráno.

0: 6 hodin 39 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava, který vás teď pozve k malému rozhlasovému výletu. Kozlovice se chystají na pouť a to už příští týden. Tamní kostel je totiž zasvěcen svatému Michálu Archandělovi. A my vás právě na toto místo dnes zavedeme. Redaktorka Romana Kubicová se tam potkala se Stanislavem Účákem, který vás právě kostelem dnes v našem vysílání provede, a to v čase mezi 9. a 10. hodinou. Teď kapela Survivor a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Krásné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Telefonáte s ostravskými meteorology. Marie Golfáková na lince, přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak to právě v těchto chvílích s počasím vypadá.
2: Aktuálně prakticky v celém kraji zataženo s deštěm a teploty se pohybují nejčastěji mezi 15 až 11 stupni Celsia a vítr fouká jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady čtvrtek, 17. zářijový den, jak bude?
2: Teď zpočátku bude ještě zataženo s deštěm, už v průběhu dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost se postupně protrhá. Odpoledne se potom výjimečně hlavně na horách mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný západních směrů mezi 2 až 5 metry za sekundu, k večeru potom zeslábne.
1: Víme o dnešku, pojďme ale dál, co nás čeká pak následně v noci a jaký bude zítřek.
2: Noc bude skoro jasná až polojasná, ráno se lokálně v údolí vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 7 stupni Celsia a v údolích mohou při jasné obloze klesnout až na 5 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat nejčastěji kolem 7 stupňů Celsia. Vítr bude jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu anebo bude zcela klidno. Zítra očekáváme ráno hlavně slunečno, lokálně ještě s mlhami nebo nízkou oblačností, které se v průběhu dopoledne rozpustí. Během dne bude potom většinou oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia. Vítr bude slabý, v průběhu dne trochu zesílí a bude foukat mírný západní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Informace o počasí nabídla Marie Golfáková. Díky za to, hezký den.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: O čem se mluví?
3: Každou první neděli v měsíci jsou nově všechna státní muzea zpřístupněna návštěvníkům zdarma. Platí to i pro nejstarší a zároveň třetí největší muzeum v Česku, Slezské zemské muzeum. Novinky z muzea proberu s mluvčí Janou Poláškovou v dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví?
4: Naším pátečním dopoledním hostem bude ředitel Janáčkovy konzervatoře Ostrava Tomáš Stanček. Vedení umělecké školy, kterou sám absolvoval, se ujal letos v lednu. O jeho propojení s bývalou a náhle zesnulou ředitelkou Soňou Javůrkovou, o uměleckých projektech, do kterých se zapojuje nejen v Ostravě, i o studentech si s ním bude povídat Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
5: Život plyne dál.

7 minut před 7 se zaměříme na akce, které dnes v regionu můžete navštívit. V 10 hodin dopoledne začíná v Městském domě kultury v Karviné finále soutěže Karvinský talent 2026. Janáčková filharmonie Ostrava dnes zve na inaugurační koncert šéf-dirigenta Daniela Rajskina. Na programu je Brahmsův koncert pro housle a orchestr D-dur a také Šostakovičova 15. symfonie A-dur. Začátek koncertu je v 7 večer v sále Kina Vesmír. A do třetice pozvání do Frenštátu pod Radoštěm, tam můžete zajít do divadla. Špinárka, to je dokumentární fikce o životě známé zpěvačky, která v podání herců divadla Petra Bezruče začíná v Domu kultury ve Frenštátu v 19 hodin. Český rozhlas Ostrava.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů budou od 11 hodin jednat o státním rozpočtu na příští rok. V Kopřivnici začíná 24. ročník memoriálu Emila Zátopka. Vítkovičtí hokejisté v extralize podlehli Kladnu 3-4. Dnes bude v regionu zataženo s deštěm, teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Dobré ráno. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů budou od 11 hodin jednat o státním rozpočtu na příští rok. Ten má v pondělí finálně schválit vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce na schůzce informovat o základních pilířích navrženého rozpočtu, který má mít schodek 389 miliard korun. Zaměstnavatelům v něm chybí víc peněz na výzkum, vývoj a inovace. Odboráři zase chtějí na jednání mluvit o platech zaměstnanců ve veřejném sektoru. Janovice na Frýdecko-Místecku mají novou kanalizaci. Součástí je i nová čistírna odpadních vod, doplněná o solární elektrárnu. Stavbu obec připravovala dlouhých 10 let a další 2 roky trvaly samotné stavební práce.
3: Připojení na kanalizaci si musí majitelé nemovitostí zajistit sami. Pokud bude přípojka kratší než 25 metrů, není potřeba stavební povolení. Obec zřídila e-mailovou adresu, kde lidé mohou posílat dotazy ohledně připojení na kanalizaci. Adresa je uvedená na stránkách obce. Z Janovic František Kuča, Český rozhlas.
1: V Kopřivnici začíná série běžeckých závodů spojených s uctěním památky Emila Zátopka. Právě výročí narození významného rodáka si město tento týden připomíná. 24. ročník memoriálu začne štafetovým během mateřských škol. V pátek je vystřídají školy základní. Na sobotu je naplánovaný od 8 hodin lidový běh a od 11 hodin závod hlavní, tedy běh rodným krajem Emila Zátopka, říká mluvčí města Lucie Macháčková.
4: S hlavním závodem souvisejí krátkodobá omezení dopravy. Zhruba v 10.50 dojde k zastavení dopravy na ulici Štefánikově v úseku mezi Radnicí a okružní křižovatkou s ulicí Husovou. Dále bude uzavřena i celá ulice Štramberská vedoucí k Palárně, a to po dobu, než všichni závodníci tímto úsekem proběhnou. Sport.
1: Hokejisté Vítkovic v prvním kole Tipsport Extraligy doma prohráli 3-4 s Kladnem. Ostravanům k bodům nepomohl ani navrátilec v útoku Šimon Stránský, který se uvedl gólem a asistencí.
5: Asi ještě nejsme mentálně tak silní, aby jsme tady ty zápasy dohrávali do vítězného konce, ale myslím si, že tam byly dobré momenty, samozřejmě podíváme se i na ty negativní, zkusíme to tam trošku ještě poladit, ale říkám, máme před sebou ještě mnoho zápasů a já věřím, že půjdeme furt nahoru.
1: Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm, během dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. Odpoledne budou přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty dnes 16 až 20 stupňů, na horách 10 až 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 450 v obci Bělá pod Pradědem v okrese Jeseník se srazilo nákladní auto s autobusem a provoz je tam omezený. Dejte na to velký pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dopravní předpisy a také správné skladování ovoce, to jsou témata pro nejbližších 30 minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu kromě Lenky Blažové i Petr Soukup my vám přejeme dobrý den i poslech a pro nejbližší minuty pro vás máme Leonu Machálkovou, Michala Tučného a nebo Tinu Turner.

0: Přijel a také už odjel poslední kovboj. Michal Tučný, teď je 7 hodin 11 minut v programu Českého rozhlasu Ostrováni dnes. Nezapomeneme na seriál nazvaný Řidičská abeceda, což znamená, že vám celý tento měsíc až do konce září radíme a radit budeme, jak se správně chovat na silnicích. Než se tak ale stane, tak pár dobrých rad a tipů od Artura Kubici.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: A dnes si zopakujeme, jak naložit s úrodou jablek, švestek, ale i hrušek. Já to sice neskladuju, obvykle mi to ve sklepě začne kolem ledna a února hnít, ale většinu mých jablek a švestek dávám do kvasu, na dobrou ovocnou pálenku a v zimě se cpu, řekněme, tekutými vitamíny s medem. Zpátky ke skladování. Dá se to v chladné, tmavé místnosti, v koši nebo v lístce. To je taková dřevěná nebo plastová stohovatelná bedínka určená k uschování suši a nebo přenášení plodu, tak tam dáme jen ty kusy ovoce, které nejsou natlučené, nahnilé nebo poškozené hmyzem, tedy ty nejkrásnější kousky. Zavařovat se v této době dá ovoce a některé druhy zeleniny, například fazolky, zelí, květák nebo dýně, zároveň se hodí ke kompotování, kvašení, nakládání, zavařování a nakonec ovoce se dá i vypálit, ovšem někdo dá přednost 100% jablečnému nebo třeba hruškovému moštu před pálenkou. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, Rádio

0: počasí.
1: V regionu máme dnes po ránu zatažené ráno, co se teplot týče v Krnově, teď naměříte 13 stupňů Celsia. Na pradědu v Jeseníkách teď teplota necelých 6 stupňů. Prognóza pro dnešek říká, že v dopoledním čase ještě počítejme se zataženou oblahou místy s deštěm, během dne pak ale začne oblačnosti ubývat a budou ustávat i srážky. Teploty dnes do 20 stupňů v nížinách, na horách naměříte okolo 12 stupňů Celsia.
2: V příští rozhlasové lékárně se budeme věnovat endoskopickým výkonům zaměřeným na diagnostiku a léčbu chorob trávícího ústrojí. Naším hostem bude lékařka Centra péče o zažívací trakt nemocnice Agel Ostrava Vítkovice, doktorka Eva Kundrátová. Naslyšenou v lékárně se těší Naďa Čvančarová.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: pravidelném čase krátce před 7:30 si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu. Do konce září vám každý den v tomto čase nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve kterých se často chybuje. Dnes si povíme, jak se zachovat, když se na vás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra v tomto čase si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Do studia dorazila Lenka Blažová. Co je nového, uslyšíte za pár okamžiků.

0: Zprávy v 7:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Koaliční rada dnes ráno znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí s navrhovanou výší schodku 389 miliard korun a s hnutím ANO chtějí jednat o úsporách. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí, pak zamíří do sněmovny. Koaliční lídři mají dnes jednat i o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Odry plánují rozšíření fitness hřiště u cyklotrasy. Proto město požádalo Moravskoslezský kraj o dotaci, konkrétně o 250 tisíc korun. Celkové náklady jsou necelých 460 tisíc. Pokud krajští radní příspěvek schválí, práce začnou už v příštím roce. Pětní akce připomene tuto sobotu protržení přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách. Zatímco před 110 lety způsobila nejhorší přehradní katastrofa v dějinách českých zemí úmrtí 67 lidí, za poslední roky se z protržené přehrady stal oblíbený cíl turistů. Ostravská zoologická zahrada musela nechat utratit mládě žirafy Rothschildovy, které přišlo na svět na začátku prázdnin. Mládě se v posledních dnech potýkalo se zdravotními problémy. Zoo to uvedla na webu. Jednalo se o první mládě po 11 letech v ostravské zoo. Přesnou příčinu úmrtí se nepodařilo určit. Hokejisté Kladna a jejich nový hlavní trenér Radim Rulík prožili vítěznou premiéru v nové sezóně. Zásluhou tří branek v závěrečné třetině otočili zápas ve Vítkovicích z 1-2 na 4-3. Počasí dnes bude zatažené s deštěm a teploty od 16 do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Rudné v Ostravě Kunčicích ve směru na Opavu došlo k požáru vozidla. Je tam kolona, řidiči v ní aktuálně čekají zhruba 10 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Hokejová extraliga, budeme se jí věnovat už za chvíli.

0: 7 hodin 38 minut míříme teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava za Sportem. Vítkovičtí hokejisté na úvod Tip Sport Extraligy podlehli doma Kladnu 3-4. Ostravané vedení novým francouzským trenérem Yorickem Trejem měli utkání dobře rozehrané. Ve druhé třetině vedli 2-0, ale náskok nakonec neudrželi a na premiérovou výhru si musí počkat.
1: Zápas byl otevřený na obě strany. Nedokázali jsme využít naše šance ve druhé třetině. Mohli jsme si vytvořit ještě větší náskok. Kladno pak zabojovalo, snížilo oslabení a právě ten gól nám hodně ublížil.
2: Pro nás byl důležitý ten kontaktní gól na 2-1 ještě v té třetině v oslabení. A zase, jak nám nevyšel ten vstup do té druhé třetiny, tak nám vyšel do třetí třetiny, protože jsme měli přesilovku, využili jsme ji. Vlastně se dotáhli a pak už to bylo, bych řekl, jakoby, že jsme byli šťastnější mužstvem. Asi si nemyslím, že úplně nejlepším, ale šťastnějším.
1: Shodují se v hodnocení oba trenéři, kteří jsou ve svých týmech nově. Francouz Yorick Trey vede Vítkovice a bývalý kouč české hokejové reprezentace Radim Rulík je šéfem kladenské střídačky. Gólově bohatý zápas bavil fanoušky i hráče, jak potvrzuje vítkovický útočník Šimon Stránský.
3: Já si myslím, že to jde v ruku v ruce, že když prostě budeme napadat a hrát důrazně, že budeme získávat ty puky, tím pádem budeme na puku více hrát v útočném pásmu a prostě věřím, že ty góly budeme dávat. Ale musíme to tam trošku učesat v té obrané fázi.
1: Právě v defenzívě měli Vítkovice na rozdíl od útoku největší problém. Náskok ztratili kvůli dvěma obdrženým gólům na začátku poslední třetiny.
3: Asi ještě nejsme mentálně tak silní, aby jsme tady ty zápasy dohrávali do vítězného konce, ale myslím si, že tam byly dobré momenty, samozřejmě podíváme se i na ty negativní. Zkusíme to tam trošku ještě poladit, ale říkám, máme před sebou ještě mnoho zápasů a já věřím, že půjdeme furt nahoru.
1: Doufá ve zlepšení vítkovický navrátilec Šimon Stránský, který do Ostravy přišel v létě z brněnské Komety. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí. Telefonát s ostravskými meteorology, konkrétně s Evou Richtárikovou. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme si říci, jaké je to ráno na severu Moravy a ve Slezsku.
1: Tak máme zataženou oblohu a déšť už se vyskytuje spíše v jednom ojediněle a doznívá, to znamená srážky jsou už spíše slabé. Teploty se pohybují mezi 13 až 10 stupni Celsia, na horách v těch nejvyšších polohách jsou mezi 5 až 7 stupni, no a fouká pouze slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, nebo je klidno.
0: Je tady čtvrtek, 17. zářijový den, jak bude?
1: Ta zatažená obloha se během dopoledne bude postupně rozpadat, nebo ta oblačnost se bude rozpadat, déšť bude utichat a během odpoledne už čekáme proměnlivou oblačnost, jen výjimečně s přeháňkami, na večer bude oblačnosti pak dále ubývat. No a teploty se budou dnes pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni a vítr povane stále pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Probrali jsme dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na pátek a co zítra?
1: V noci očekáváme už málo oblačností, skoro jasno nebo polojasno. V ranních hodinách se budou tvořit lokálně mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou nejčastěji na 11 až 7 stupňů Celsia. V údolích při polojasné obloze mohou klesnout až k 5 stupňům a povane pouze slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu nebo bude klidno. Během zítřejšího dne očekáváme v ranních hodinách méně oblačnosti, ale za to lokálně mlhy, případně v údolích i nízkou oblačnost, která se během dne rozpustí. V průběhu odpoledne pak bude převládat polojasno až oblačno. Teploty očekáváme mezi 18 až 22 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni a vítr se během dne trochu rozfouká na mírný, západní, jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
1: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1016 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje nad 90%.
0: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za to a přejeme příjemný den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámecké-léto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle Kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pojďme se věnovat pozvánkám s datem 17. září. Noc literatury si dnes připomenou v Opavě. A to hned na dvou místech. Zaposloucha se do čtených textů světové literatury můžete od 17 hodin v univerzitní knihovně Slezské univerzity a od 18 hodin pak v knihovně Petra Bezruče. V Ostravě máte možnost navštívit koncert britské pěvecké formace Voices 8. Skladby napříč stoletími budou v jejich podání znít evangelickým Kristovým kostelem od 7 večer. A Městská galerie ve Frýdku Místku zve na workshop nazvaný Živá vrstva hlíny. Můžete na něm pomoci umělci Janu Lorencovi nanést směs hlíny a semínek na jednu ze zdí. Semínka pak budou v průběhu výstavy klíčit a růst. Začíná se o 16:30 odpoledne.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: V Ostravě končí výluka na páteřní tramvajové trati do jižní části města. Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Protialkoholní záchytné stanice v Česku evidují 80% dlužníků a vymáhání dluhu je často neúspěšné. Dnes bude zataženo s deštěm, teploty 16 až 20 stupňů maximálně. Zprávy Alenka Blažejová, dobré ráno. Tramvaje z centra Ostravy do jižní části města se vrátily na původní trasu. Výluka skončila po měsíci a půl. Po kompletně opravené trati na ulici Vítkovické znovu jezdí tramvaje do Hrabůvky a Výškovic. Podle mluvčí dopravního podniku Ostrava Terezy Šnoblové, ale v okolí tramvajové trati dál pokračuje přestavba silnic a tramvajových zastávek.
6: Díky sníženým vibracím bude jízda tiší a klidnější. Proměnou prochází také zastávka Don Bosco. Nově budou obě nástupiště bezbariérová. Jejich zprovoznění je plánováno s dokončením celé stavby zhruba v polovině října.
5: Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na včerejším jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dříve. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s ředitelem. Vláda chce od příštího roku zrušit poplatky za Českou televizi i Český rozhlas a nahradit je financováním z rozpočtu. Na hlavní třídě a v parku u Sovy v Šumperku se dnes od 9 hodin ráno bude konat veletrh sociálních služeb. Na akci se budou prezentovat jejich poskytovatelé. Pro zájemce připravili například aktivizační hry anebo ukázky kompenzačních pomůcek, říká mluvčí města Jana Kaněvová.
7: Součástí programu budou praktické ukázky jednotlivých poskytovatelů. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout kompenzační pomůcky pro seniory, pro osoby se zrakovým či sluchovým postižením. Přímo na místě si pak zájemci budou moci zdarma změřit hladinu cukru v krvi nebo třeba zjistit svou krevní skupinu, vyzkoušet si první pomoc.
5: Zhruba 8 lidí z 10 nezaplatí pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Například v Plzni dlužníků skoro 90%. Vymáhání dluhu je podle provozovatelů často neúspěšné a například v Ostravě už od něj úplně ustoupili. Prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík k tomu dodává.
8: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
0: Počasí.
5: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm. Během dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. Odpoledne budou přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty dnes u nás v regionu od 16 do 20 stupňů, na horách do 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Ulicí Orlovská v Ostravě projíždějte velmi opatrně, je tam aktuální nehoda dvou osobních aut. Policie už na místě nehodu vyšetřuje.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Přátelé, už za pár minut si s námi budete moci prověřit vaše zeměpisné znalosti. Na geografii se totiž dnes zaměří Martin Písařík ve své pravidelné ranní rubrice Co v učebnicích nebylo. Stane se tak už za 7 minut. My těch 7 minut vyplníme nahrávkami od Karla Gotta anebo třeba skupiny Boniem. Připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava, společnost vám dnes po ránu dělají Lenka Blažejová a Petr Soukup.

0: Kdo měl chuť a náladu, tak teď mohl s Českým rozhlasem a také se skupinou Boniem tančit 8 hodin 12 minut. Krajský soud v Ostravě uzavřel kauzu bývalé manažerky lázní v Karlově Studánce. V odvolacím řízení potvrdil osvobozující rozsudek bruntálského soudu. Jakým způsobem verdikt zdůvodnil, to vám povíme v reportáži 10 minut před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Puerto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Dnes, co se počasí týče, jsme ještě nebyli v Beskydech. Pojďme se tam tedy podívat. Na vrcholu Lysé hory zataženo teplota 7,5 stupně. V nižší poloze, konkrétně v Českém Těšíně, teď naměříte 13 stupňů. No a předpověď počasí na celý den. Ta říká, že zpočátku bude zataženo místy s deštěm. Během dne ale začnou srážky od západu ustávat a bude se rozpouštět i oblačnost. Teploty v nížinách od 16 do 20 stupňů. Na horách naměříte mezi 10 a 14. Stupni.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, skupina Buty, 8 hodin 22 minut. Soud pravomocně osvobodil bývalou manažerku státních lázní v Karlově Studánce Soňu Kellerovou. Čelila obžalobě z ovlivnění veřejné zakázky na opravu oken lázeňského domu Libuše. Krajský soud v Ostravě potvrdil v odvolacím řízení zprošťující rozsudek soudu v Bruntále.
1: Bývalá manažerka lázní podle obžaloby ovlivnila zakázku tak, aby ji vyhrála firma, kterou si přála. Státní zástupkyně Jarmila Števková v závěrečné řeči uvedla, že je na to mnoho důkazů, včetně počtu telefonátů a výpovědi svědka.
2: Tam jsou prostě ucelené řetězce důkazů, ale nevyloučuje to prostě dvě varianty toho, jak se to skutečně stalo. Že? My máme za to, že to bylo prokázáno, soudy mají za to, že to prokázáno nebylo.
1: Soudkyně Renáta Gilová při zdůvodňování verdiktu uvedla, že u veřejné zakázky byly zjištěny podezřelé okolnosti, ale že důkazy, které má ve spise, nabízejí různý výklad a Senát má o vině obžalované pochybnosti.
3: Ve věci byly jisté pochybnosti stran věrohodnosti přímého svědka a z toho důvodu se nabízelo i jiné vysvětlení té situace, než které nabízelo státní zastupitelství. A proto při ctění zásady pochybnostech ve prospěch obžalovaného bylo odvolání státní zástupkyně zamítnuto.
1: Uvedl mluvčí soudu Jaromír Parobek. Obhájce Ivo Škola zprošťující rozsudek nad svou klientkou moc komentovat nechtěl.
4: Musím seznámit klientku s rozhodnutím a já mám za to, že odvolací soud se podrobně seznámil s tím rozhodnutím prvního stupně a postupoval zcela správně.
1: Bývalá manažerka lázní u soudu nebyla, omluvila se ze zdravotních důvodů. Případ je nyní pravomocně ukončený. Státní zastupitelství ještě může využít mimořádný opravný prostředek a podat dovolání k nejvyššímu soudu. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátké zprávy nabídne Lenka Blažejová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další jámu černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude teď trvat zhruba 11 dnů, potvrdil nám to ředitel útlumu OKD David Hájek. Moravskoslezský kraj připravuje soutěž na nového železničního dopravce pro Bruntálsko. Zajistit by měl regionální vlaky po skončení aktuální smlouvy s Českými dráhami. Kontrakt chce kraj uzavřít na 15 let. Zastupitelé schválili nejvyšší možnou částku, kterou může kraj při výběru nového dopravce utratit. Jde o 14,5 miliardy korun. Europoslanci přijali balíček na podporu evropské obranné připravenosti. Unijní země díky němu budou moci rychleji povolovat obranné projekty. Balíček taky umožní platit z evropských peněz testování obranných produktů na Ukrajině. Policie upozorňuje, že v souvislosti s víkendovými dny NATO v Ostravě mohou u letiště v Mošnově nastat dopravní komplikace a vznikat kolony. Návštěvníkům policie doporučuje, aby místo autem jeli na akci například vlakem. Cestující, kteří budou z letiště odlétat, by tam měli vyrazit s velkým časovým předstihem. V Rožnově pod Radhoštěm funguje nová dětská skupina, vznikla v kontejnerové budově přímo na zahradě mateřské školky v místní části Tylovice, kde městu chyběla místa pro ty nejmenší děti. Počasí v regionu bude zatažené a deštivé, odpoledne srážky už jen výjimečně a teploty od 16 do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Opavě je omezený provoz v ulici Komenského, kde došlo k havárii na vodovodním řadu. Práce tam potrvají do 16 hodin.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Smithy Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Je 8 hodin 40 minut, posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava a my se budeme věnovat aktuálnímu dění v regionu. Moravskoslezský kraj přidělil neziskové organizaci Mikasa další necelé 2 miliony korun na provoz domova pro lidi s těžkým autismem. Další milion korun na financování služeb do konce roku, ale organizaci stále chybí. Klienti ale zatím o bydlení nepřijdou.
1: Samozřejmě hledáme partnery, kteří se nám se spolu s námi postarají o dofinancování tohoto roku, ale za nás je vlastně otázka, jestli se v březnu nebudeme potýkat úplně s tím samým a nebudeme ty výpovědi podávat znova.
2: Říká ředitel Mikasy Michal Panáček s tím, že organizace je zároveň v nejistotě, jak bude vypadat financování v příštím roce a zda bude organizace schopna službu zajistit.
1: Ten náš postoj je takový, že pokud nedostaneme nějaké garance toho financování pro příští rok, tak budeme muset ty služby pro tyto klienty ukončit.
2: Mikasa bude mít podle ředitele také problém ufinancovat denní stacionář,
1: který poskytuje vlastně jako jeden z malých v Moravskoslezském kraji také péči o klienty s náročným chováním, kde tam se v rámci dotace vracíme na rok 24, což znamená, že do poloviny listopadu jsou finanční prostředky na provoz.
2: Podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z hnutí ANO, který kandiduje v komunálních volbách, by kraj dokázal službu provozovat s menšími náklady.
3: Co se týče nákladu na jedno lůžko, tak opravdu tato služba vychází v roce 2025 2 miliony 140 korun. Obdobná služba se stejnou klientelou, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, vychází zhruba na polovinu.
2: Podle Kopeckého by situaci mohlo vyřešit převedení domova pod příspěvkovou organizaci kraje nebo města, což nabídl na společné schůzce za zavřenými dveřmi.
3: Já opravdu přicházím s nabídkou, protože nám jde o toho klienta, že tu službu převezmeme se všemi závazky i zaměstnanci.
2: Organizace Mikasa tuto variantu nezavrhuje. O možném převodu na příspěvkovou organizaci bude s krajem i městem jednat po volbách. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku máme zataženo, co se teplot týče. Ty se pohybují v rozmezí od 12 do 15 stupňů. Například v Bohumíně teď naměříte 14 stupňů, trochu chladněji na Bruntálsku, na Slezské Hartě. Tam je teploměr na 12,5 stupních. Prognóza na čtvrtek říká, že zpočátku ještě bude zataženo místy s deštěm, pak se ale bude postupně ta zatažená obloha rozjasňovat a také budou ustávat srážky. Teploty maximálně v nížinách do 20 stupňů, na horách pak naměříte okolo 12 stupňů Celsia.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: V příští rozhlasové lékárně se budeme věnovat endoskopickým výkonům zaměřeným na diagnostiku a léčbu chorob trávícího ústrojí. Naším hostem bude lékařka Centra péče o zažívací trakt nemocnice Agel Ostrava Vítkovice, doktorka Eva Kundrátová. Naslyšenou v lékárně se těší Naďa Čvančarová.
6: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: volám Janek Ledecký, to dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava spěje ke svému konci, ten nastane přesně za 7,5 minuty. To uslyšíte zprávy, ve kterých se bude mimo jiné mluvit, o čem dnes bude jednat tripartita, zprávy nabídne Lenka Blažová, no a hned poté 9:45 začne dopolední program s Richardem Piskalou. Pro dnešek se loučí Petr Soukup, hezký den.
1: Zasmějte se s námi. A to maminka chodí po bytě a hledá kanárka a pak uvidí svého synáčka, tak se ho ptá: Jaroušku, prosím tě, neviděl jsi našeho kanárka? A ten Jaroušek povídá: nevím, maminko, kde je kanárek, nevím, chtěl jsem mu vysavačem trošičku vyprášit peříčka. A on ti ten kanárek byl najednou fuč. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Tripartita dnes dopoledne projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Havířov upravuje podmínky pro získání městských dotací. Vítkovická nemocnice v Ostravě pořádá Den zdraví. Dnešní den bude v Moravskoslezském kraji zatažený s přeháňkami a s teplotami do 20 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Návrh státního rozpočtu na příští rok má dnes na programu tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy, předtím, než ho v pondělí bude finálně projednávat vláda. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výši schodku kritizují zaměstnavatelé. Pokračuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
2: Je to další vláda, která vlastně řeší problémy s zvyšováním schodku státního rozpočtu a ne. Nebo následně čeho se obáváme zvyšováním daní, místo toho, abychom přistupovali k těm skutečným reformám, ať už je to ve zdravotnictví, tam vidíme velmi deficitní rozpočet.
0: Návrh rozpočtu musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci ho pak začnou projednávat v říjnu. Bankovní rada České národní banky odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů rady nejspíš zůstane na stávající úrovni 3,75%. K opatrnosti centrální banku vede růst cen služeb a nemovitostí. I když srpnová inflace zůstala nízká na úrovni 1,9%. Od sazeb se odvíjejí taky úroky bankovních vkladů a úvěrů. Havířov mění a upravuje systém žádostí o městské příspěvky. Radnice dotační zásady zjednodušila a zpřesnila. Mělo by to lidem a firmám usnadnit orientaci při podání žádosti. Novelu schválili zastupitelé na svém posledním jednání.
3: Změny se týkají několika článků zásad pro poskytování dotace. Město každoročně ze svého rozpočtu podporuje například sportovní a zájmové kluby. Příjem žádostí do prvního kola dotačního řízení končí letos 31. října. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Zdravotníci ostravské nemocnice AGEL dnes pro zájemce zdarma nabízejí preventivní prohlídky. Na Dnu zdraví si lidé mohou nechat zkontrolovat krevní tlak, změřit cukr anebo se poradit s nutričním terapeutem. Nemocnice vyhradila prostory v druhém patře budovy H4. Otevřené jsou od 9 do 14 hodin.
1: Sport.
0: Vítkovičtí hokejisté na úvod Tipsport Extraligy prohráli doma s Kladnem 3-4. Utkání přitom měli dobře rozehrané. Ještě ve druhé třetině vedli 2-0. Pokračuje trenér Vítkovic Jorik Trej.
4: Zápas byl otevřený na obě strany. Nedokázali jsme využít naše šance ve druhé třetině. Mohli jsme si vytvořit ještě větší náskok. Kladno pak zabojovalo, snížilo v oslabení a právě ten gól nám hodně ublížil.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm. Během dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. Odpoledne budou přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách 10 až 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Muglinovské ulici v Ostravě došlo k nehodě osobního auta, je tam silný provoz a kolona, dejte na to pozor, zablokované místo je kousek od ulice Teslova.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, to už vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. Před námi je hodina, ve které jako vždy nebude chybět magazín Křížem krajem. Dnes nás čeká výlet do Kozlovic na Frýdecko-Místecku. Zaměříme se na místní kostel. Proč stojí zadem k hlavní cestě? Tak i tuto záhadu rozhlouskneme už za malou chvíli. Nejprve ještě muzika. Miroš Birka zaspívá písničku Denisa a potom Petr Novák, Hvězdičku blízkavou. Pak už tady bude Křížem krajem. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: V dnešním vydání magazínu Křížem krajem se vydáme na Frýdecko-Místecko, konkrétně do Kozlovic. Tam se chystají na pouť, a to už příští týden. Kozlovický kostel je totiž zasvěcen svatému Michaelu Archandělovi. A o kozlovickém kostelu bude právě dnešní Křížem krajem. Redaktorka Romana Kubicová zajela za Stanislavem Ulčákem, který provází muzeem obecná škola a také zdejším kostelem.
2: Chystáme se na prohlídku místního kostela. Na první pohled vypadá tak jako obyčejně vesnicky, ale už mám tu zkušenost, že i ve zdánlivě obyčejném stavě se skrývají zajímavé příběhy. Je to tak, pane Ulčáku?
3: No, je to tak. Když se do toho člověk začne trošku ponořovat do té historie a do těch příběhů, tak je to prostě na dlouhé vyprávění. Jinak to, že jsem začal provázet v kostele, tak to se nabízelo samo o sobě, protože ty dvě budovy stojí vedle sebe a mají mnoho společného. Obě, vlastně jak kostel, tak vojský úřad, byly tady od založení obce okolo roku 1300. Obě byly nejdřív dřevěné a potom se přestavěly do kamenné podoby. Fojství je staré 200 let a kostel je v kamenné podobě 300 let. Takže to mají společné a ještě mají společné jednu takovou legrační věc, která není patrná na první pohled. A sice, že hlavní cesta vede zadem. Jo, že většina významných budov ve městech, v obcích funguje tak, že hlavní cesta je u vchodu, průčelí. Ale tady v Kozlovicích je to naopak a je to dáno historií. Takže to, až půjdeme k tomu kostelu, tak si to ukážeme, jak to bylo tenkrát, ale bylo to prostě v tom, že tenkrát ta hlavní cesta vedla jinudy. A pak se po roce 1848 rozšiřoval hřbitov a cestu přeložili prakticky podél řeky, kde to bylo praktičtější, a od té doby je cesta podél řeky a ještě se v minulosti rozšiřovala.
2: Není to výraz kozlovických, co si myslí o cizácích, jakože je pouští zadem a to své si chrání.
3: Ne, je to prostě dáno historicky. Tady ta budova fojstí měla to průčelí, které vlastně teď není průchozí, že nejdříve ta hlavní cesta vedla tam okolo západního štítu. A ten západní štít je takový reprezentativní, jsou tam sochy, je tam letopočet, kdežto tady ten východní, tak to byl vlastně takový hospodářský, že tady se vodil dobytek k řece, k napájení, koním se mili kopita. Takže to bylo pro to hospodářství výhodné, že mělo řeku jako za chalupou, no. Ale pak ta hlavní cesta to přetěla, takže a navíc teď už tady žádný hospodář není, takže to nevadí.
2: Ale my můžeme jít k tomu kostelíku, je tak? Je to tedy farní kostel, dozvídám se, a komu bude zasvěcen, tak to mi prozradíte hned, jak se k němu dostaneme. Zamkneme muzeum, ze kterého vycházíme. Tady máme takovou kapličku s krásnou dřevořezbou.
3: Tak to je kaple svatého Floriána. Ta tady byla historicky, ale teď je opravená, je tomu asi 5 let a Florián je nový, vyřezal ho náš místní řezbář Radek Zdražil.
1: Prozrazuje jméno autora sochy svatého Floriána náš dnešní průvodce Stanislav Ulčák. A jak to bylo s původním dřevěným kostelem v Kozlovicích, tak to nám mimo jiné prozradí už za chvíli v magazínu Křížem krajem.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Leon, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Leon udělá zásadní životní rozhodnutí, ale před rodinou o něm pomlčí. Ženka se ocitá v koutě. Rozvod se Štěpanem se zdá být nereálný. Útěchu nachází tam, kde by to sama nečekala.
1: Na zpáteční cestě mnoho nemluvili. A když, tak spíše o dnešním obědě, na který se po dlouhých týdnech ohlásil Leon. To by za normálních okolností byl důvod k radosti. Jenomže jestli budou Ludvík s Vojtkem pokračovat v tomhle škorpení, přidá se i Leon a všechno bude zkažené. Každý křičí, aby co nejhlasitěji řekl svoji pravdu, ale druhého jakoby vůbec nevnímal.
0: Premiéra čtvrté části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: A v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava pokračuje magazín Křížem krajem. Vracíme se do Kozlovic na Frýdecko-Místecko. Kostel stával v Kozlovicích pravděpodobně už okolo roku 1300. Nebyl to ovšem ten dnešní kostel, byl to dřevěný kostel. Co se s ním stalo, tak i to prozradil redaktorce Romaně Kubicové, průvodce tamním kostelem Stanislav Ulčák.
5: Teď právě jdeme po chodníku, který vede okolo kostela. A tady je taková kaplička. Takže ještě půjdeme dál do stínu, ať na nás nesvítí.
6: No já myslím, že bychom si to slunce měli ještě užívat, než nastanou chladné dny.
5: No, tady jsme v místě, kde 400 let stál kostel. Tady ta kaplička totiž nebývala vždycky kapličkou, byla to zákristie původního kostela, který tady stál zhruba od roku 1300. A stál 400 let, tady pak byl nahražen tady tím kamenným. No a samozřejmě, že to byl kostel dřevěný, mnohem menší, takže byl široký asi tady těch 8 metrů a dlouhý 16 metrů, no a to byla jeho zákristie. Takže jsme na místě, kde se 400 let sloužily bohoslužby, a nejen bohoslužby, bylo to vlastně místo, kde lidé, když přicházeli na svět, tak chodili tady ke křtu a když odcházeli ze světa, tak tady se loučili. Takže je to místo opravdu památné, které si zaslouží připomenout. Protože tady tenhle kamenný kostel, tak ten ještě má co dělat. V něm se to dělá teprve 300 let. No,
6: takže je to takový mladší příbuzný. Nicméně ten dřevěný kostel vyhořel anebo byl stržen právě z potřeby toho většího svatostánku?
5: Dá se říct, že asi zhnil. Jakože, že prostě těch 400 let to je mezní životnost těch dřevěných staveb. Jo, dneska je to možná jiné, že jsou nějaké nátěry, ale tenkrát lidé byli odkázáni čistě na tu přírodu, že věděli, kdy to dřevo se má pořezat, kdy se má strom setnout, tak, aby vydržel. Takže mělo to životnost přirozenou a ta byla zhruba těch 400 let.
6: A komu byl zasvěcen?
5: No a právě ten byl zasvěcený svatému Michálu Archandělovi.
6: No tak to by měl výročí teďka, že jo? No, Michal je někdy na konci září.
5: Za týden bude krmáš v Kozlovicích, nebo se to říká pouť na svatého Michala, protože k tomu ještě dojdeme, že díky Josefu II. Se ty svátky kumulovaly, aby lidé neslavili pořád a pracovali. Tak když to tak bylo, že tady vlastně posvěcení kostela, ten krmáš byl 4. srpna a Michala je hned v září, tak prostě se to slavilo dohromady. A slaví se to do dneška dohromady, protože už je to taková tradice, nicméně teď se to aspoň připomíná, že to skutečné posvěcení bylo 4. srpna roku 1742. A světil to tady olomoucký biskup Lichtenstein.
6: Tak víme, že budete za chvíli slavit a my se vydáváme cestičkou dál.
5: My jdeme podél kostela, ale ještě si můžeme všimnout hřbitova, který je tady všude okolo. A sice tady hned po pravé ruce máme takový výrazný náhrobek. Tak to je památník obětem druhé světové války. Tam jsou jakoby symbolicky pochováni lidé, kteří zahynuli v koncentračních táborech a jinde. No a ten náhrobek, to je krásná kamenická práce, tak to udělal místní rodák Petr Ťahan. A ještě od něho je jedno dílo v předsíni kostela, které si ukážeme.
6: No jaký je tady vlastně úplně nejstarší hrob v Kozlovicích?
5: No tak to vám neřeknu.
6: Dodává Stanislav Ulčák, průvodce kostelem svatého Michaela Archanděla v Kozlovicích. Z Kozlovic Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Oblíbeným místem výletů je křížová cesta, která spojuje Bílovec s Býtovem. No a právě tam se zajedeme podívat spolu s redaktorkou Ivou Havlíčkovou v zítřejším pokračováním našeho magazínu Křížem krajem. Jednotlivá zastavení jsou tam udělána z módního rezavějícího materiálu. Tak poslouchejte Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava i zítra dopoledne po 9. hodině.
2: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Víte, co mají společného slimáci, vaše zuby a ořechové skořápky? Možná víc, než by se zdálo. Už za chvíli to objasní dnešní babské rady Jarky Vykoupilové v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Ještě rychlý pohled na hodiny, za 3 minuty bude 9:30.

0: Babské rady.
1: Pět očištěných skořápek ořechů dejte vařit na 20 minut do hrnku vody. Předseďte a vzniklým odvarem si pravidelně čistěte zuby. Budou bělejší. Pokud vás dlouhodobě trápí kašel plný hlenů, udělejte si nápoj ze skořápek vlašských ořechů. Umýjte zhruba 10 skořápek, dejte do půl litru vody vařit na mírný plamen asi 30 minut. Nechte odstát a slijte. Ideální je dát nápoj do termosky a popíjet ho ještě teplý v průběhu celého dne. Skořápky z ořechů se skvěle hodí také jako mulč kolem rostlin. Pomohou zadržovat vlhkost, brání růstu plevele a chrání kořeny před přehříváním i mrazem. Tvrdé a ostré skořápky jsou na zahradě noční můra pro slimáky. Skořápky od ořechů můžete bez obav dát i na kompost, nejlépe rozdrcené. Budou se potom pomalu rozkládat a užitečně vám prokypří kompostovou směs.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
1: Český rozhlas Ostrava O čem se mluví. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Bohumínskou Marišku z Krášlí pastely. Galerie Mariška v centru města uvede výstavu obrazů s názvem Magie pastelu. A my vás na ní pozveme už za chvíli.

0: Je minuta po 10:45. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava dospíval Václav Neckář a my už se teď vydáme do Bohumína za slibovanými informacemi. Slavnostní vernisáží zahájí zítra galerie Mariška v Bohumíně novou výstavu s názvem Magie pastelu. Prezentuje dílo uznávané polské malířky Věry Wandy Kalinowské. Více nám teď k chystané akci prozradí Kamila Smigová, předsedkyně Bohumínského spolku Mariška, kterou už teď zdravím po telefonu a vítám v dobrém dopoledni. Dobrý den.
1: Dobrý den, také já vás zdravím a těším se, že někteří z vaši posluchači navštíví naši Marišku, náš salon.
0: Já si myslím, že ano.
1: Zeptat, co nového u nás a to paní Kalinowská.
0: No přesně tak, právě nyní bych se zeptal na úvod. Věra Wanda Kalinowská, můžete nám ji představit?
1: Mohu. Narodila se ve Lvově, ale v polské rodině. Pak se přestěhovala už do Polska a tady už žije od roku 88 a vystudovala vlastně v tom Lvově, vlastně ne v Kyjevě, Akademii umění a architektury a zabývá se dokonce i restaurováním obrazu. Je to taková všestranná umělkyně, velmi nadaná a myslím si, že na obrazy od paní Kalinowské se velmi ráda dívám nejen já, ale my známí, kteří ji taky objevili.
0: Vy už se s paní Kalinowskou asi dobře znáte, narážím na to, že s Mariškou už dříve spolupracovala. Na čem konkrétně?
1: Ano, využili jsme její tvorbu a ona nám pomáhala s ilustracemi, nebo teda je autorkou ilustrací knížky, která je polsko-česká a jmenuje se Malá Magda a má tam nádherné obrázky. Děti jak na české, tak i polské straně tu knihu milují a už jsme vydali druhé vydání.
0: Pojďme k té aktuální výstavě Magie pastelu. Jaká díla tam budou k vidění?
1: Budou to větší rozměry obrazu kolem, 80x100 metrů, centimetrů, pardon. A budou to obrazy opravdu magické. Ona maluje pastely, které si sama vyrábí. A prostě dokonce jí pracuje na papírech, které si sama taky jistým způsobem upravuje, aby to bylo pro ní co nejlepší výsledek. Ty obrazy jsou opravdu magické tím, že jsou takové tajemné, jsou takové nadčasové a řekla bych i velmi pozitivní, že věci, které ona maluje, si každý z nás rád na to podívá, nebo doufám, a já bych je ráda viděla i ve svém obývacím pokoji.
0: Já tady upozorňuji, že dnes ještě výstava neprobíhá, vernisáž je zítra. V kolik hodin vlastně přesně?
1: No, paní Kalinowská dojede už dnes, protože dneska se budeme věnovat instalaci obrazu a zítra začínáme v 16 hodin, začíná slavnostně otevření vlastně výstavy, ale pro veřejnost širokou bude otevřena až od příštího úterý, to znamená od 22. září a bude u nás do 12. listopadu každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin.
0: Říká paní Kamila Smigová, předsedkyně Bohumínského spolku ano. Mariška. Děkujeme za informace, nashledanou.
1: Taky pěkně zdravím a děkuji, nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Jedna ze slavných písní Karla Zicha, Kola Pop Music se točí dál, právě dozněla v hudební poště, ne v hudební poště, které se dostaneme až po 12. v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava, tak je to správně. Za 4 minuty tady budou zprávy s Lenkou Blažejovou, mimo jiné přinese podrobnosti k tomu, že na dole ČSM na Karvinsku se chystá výroba elektřiny z důlního metanu.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Na dole ČSM na Karvinsku se chystá výroba elektřiny z důlního metanu. Šéfové Bochemie budou v Bohumíně vysvětlovat lidem plány na novou výrobu. V Kopřivnici začíná 24. ročník běžeckého memoriálu Emila Zátopka. Dnes bude v regionu zataženo nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Firma OKD chystá zkušební provoz kogenerační jednotky, která bude z důlního plynu vyrábět elektřinu a teplo. Zařízení je na uzavřeném dole ČSM a k těžbě metanu využije dvě takzvané úvodní jámy. Potvrdil to Václav Maršálek, který má v OKD na starosti energetiku. Zkušební provoz začne v říjnu.
2: Následně po ověření funkčnosti budeme žádat energetický regulační úřad na získání licencí na výrobu elektřiny a na výrobu tepla. Elektřinu budeme prodávat skrz našeho dodavatele a teplo budeme dodávat prostřednictvím zdejších rozvodů do našich objektů.
1: Bohumín svolává na příští týden veřejné jednání k plánům společnosti Bochemie na výrobu chemické látky, využívané mimo jiné jako surovina pro raketová paliva. Podnik chce v areálu v Tovární ulici vyrábět chloristan amonii. Zástupci Bochemie mají na setkání v úterý 22. září od 15 hodin vysvětlit rizika plánované výroby a opatření, která mají chránit obyvatele i okolí. Bochemie chce první výrobní linku uvést do zkušebního provozu na konci roku 2027, pokud získá potřebná povolení. V Kopřivnici začíná série běžeckých závodů spojených s uctěním památky Emila Zátopka. Právě výročí narození významného rodáka si město tento týden připomíná. 24. ročník memoriálu začne štafetovým během mateřských škol, v pátek je vystřídají školy základní. Na sobotu je pak naplánovaný od 8 hodin lidový běh a od 11 hodin závod hlavní, tedy běh rodným krajem Emila Zátopka, říká mluvčí města Lucie Macháčková.
3: S hlavním závodem souvisí krátkodobá omezení dopravy. Zhruba v 10.50 dojde k zastavení dopravy na ulici Štefánikově v úseku mezi radnicí a okružní křižovatkou s ulicí Husovou. Dále bude uzavřena i celá ulice Štramberská vedoucí k Palárně a to po dobu, než všichni závodníci tímto úsekem proběhnou.
1: V Rožnově pod Radhoštěm včera otevřeli reuse centrum. Lidé můžou nově odvést do sběrného dvora věci, které doma už nepotřebují, ale ještě slouží. Jde například o sportovní potřeby, hračky nebo nádobí.
4: Zatím je to jen jeden kontejner s regály. Město ale od začátku hlídá, v jakém stavu věci přijímá, říká mluvčí města Petra Graclíková.
5: Ta hlavní myšlenka reuse centra je dovést sem věci, které jsou funkční a ještě někomu můžou posloužit.
4: Čisté by mělo být zvláště nádobí a porcelán, připomíná pracovník sběrného dvora Martin Grošák.
6: Tak pokud nám lidé budou vozit jakýkoliv nádobí nebo porcelán a podobné věci, tak předem prosím, kdyby byly aspoň trošku očištěné.
4: Reuse centrum bude otevřené v pondělí a ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm, během dne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách od 10 do 14 stupňů Celsia a vítr bude mírný, západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici 1. května v Polance nad Odrou je pouze kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Staví se tam nové autobusové zastávky. Omezení bude platit do konce listopadu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám po zprávách s Lenkou Blažejovou už opět přeje Richard Piskala. Přes 200 soutěžících, 9 disciplín a chuť ukázat, že věk při sportování není překážkou. V Bílovci na Novojičínsku dnes soupeří seniori z téměř 20 obcí. Jak jim to jde, tak to uslyšíte v našem vysílání už za necelou půl hodinu. Na místo totiž míří naše reportérka Petra Pivková a přihlásí se do našeho vysílání po 10:30. Tak jsem zvědav, jak to dnes v Bílovci je. No doufejme, že jim tam moc nebude pršet, pokud tam mají i venkovní disciplíny. Všechno uslyšíme za chvíli. Teď Věra Špinerová a Olympik a po jejich písničkách už Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Ano, Moravskoslezský rozhlasový kvíz je tady a někoho už mám na lince. Kdo nám volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Slávek z Ostravy.
1: Zdravím vás, pane Slávku. Poprosím vás ještě, ať si trošku slumíte rádio. Prozradím, že dnešní cenou je kniha od Kateřiny Temple Daruj si lásku, kterou si zasloužíš. A teď už pojďme k dnešní otázce. Ostravsko a Karvinsko leží na mohutných zásobách jodobromových podzemních vod. Díky svému unikátnímu složení nachází využití v lázeňství. Je to známo, je to v Darkově i v Krymkovicích. Vodu z podzemí odčerpávají taky dva doly, říkejme jim třeba vodní doly, protože uhlí už se dnes netěží, jak víme. A ty dva doly vypouštějí do Ostravice a Odry. A já se ptám, jak se tyto jediné dva vodní doly v Ostravě jmenují? Víte to rovnou, pane Slávku? A dám vám tři možnosti. Za A. Alexandr a Václav, za B. Hlubina a Lazy, anebo za C. Jeremenko a Žofie. Co myslíte?
2: Budu jenom typovat Hlubina a Lazy.
1: Hlubina a Lazy není správně. Je mi to líto, příště to určitě vyjde, pane Slávku. Naschledanou. Dáme šanci zase ještě dalšímu z vás a někdo už nám volá. Koho zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Ondra z Velký Karlovy.
1: Zdravím vás, Ondro. Tak chcete zopakovat tu otázku, anebo rovnou chcete odpovídat?
3: No můžete.
1: Ptám se, které dva doly odčerpávají v současnosti vodu z podzemí a vypouštějí do Ostravice a Odry. Za A. Alexandr a Václav, za B. Hlubina a Lazy, anebo za C. Jeremenko a Žofie.
3: Já bych řekl Jeremenko a Žofie.
1: Vy jste sice z Velkých Karlovic, ale v Ostravě to znáte, Ondro, že je to tak?
3: No, znám Ostravu mám projdenu.
1: Tu dnešní cenu jste vyhrál, já vám gratuluji, nezavěšujte ještě a mějte se moc hezky, naschledanou.
3: Díky, naschledanou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň,

Dozněla píseň, která se jmenuje Báseň, tak to byly Činasky v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Kam dnes vyrazit za zábavou a poučením? Tak to vám poradíme už za chvíli v našich pravidelných tipech pro dnešní den. Teď je za 8 minut 10:30.

0: Jedna z těch písniček, které prostě nestárnou, to nic v podání Marie Rotrové. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava se dostáváme k pravidelným tipům pro dnešní den. Připomínám, že dnes je čtvrtek 17. září. Janáčkova filharmonie Ostrava dnes zve na inaugurační koncert šéf-dirigenta Daniela Rajskina. Na programu je Brahmsův koncert pro housle a orchestr D-dur a Šostakovičova 15. symfonie A-dur. Začátek koncertu je v 19 hodin v sále kina Vesmír. Noc literatury si v těchto dnech připomínají na mnoha místech našeho kraje, dnes konkrétně třeba v Opavě, a to hned na dvou místech. Zaposlouchat se do čtených textů světové literatury můžete v Opavě od 17 hodin v univerzitní knihovně Slezské univerzity a od 18 pak v knihovně Petra Bezruče. A ještě jedna pozvánka, v Ostravě máte možnost navštívit koncert britské pěvecké formace Voices 8. Skladby napříč staletími budou v jejich podání znít evangelickým Kristovým kostelem v centru Ostravy. Lidově se mu říká Červený kostel. Koncert začne v 19 hodin a jde tedy o jeden z koncertů probíhajícího svatováclavského hudebního festivalu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Míří na koš, berou do ruky luky i florbalovou hůl. Letos poprvé také změří síly v petangu. Tak sportovní areál v Bílovce na Novojičínsku dnes patří více než 200 seniorů. Sedmý ročník bíloveckého seniorského víceboje by měl být v plném proudu, i když teď úplně nevím, jak to dění tam ovlivňuje počasí. Na místě je ale naše redaktorka Petra Pivková a ta to ví zcela jistě. Takže Petro, hezké dopoledne. Jak si soutěžící těch letošních 9 disciplín užívají?
2: Dobré dopoledne. No, myslím si, že velmi, že je to opravdu baví. Počasí, tak to se umoudřilo a všechny disciplíny jsou venku, právě tady u základní školy Jana Amose Komenského v Bílovci, tak jsme tady tak rozprostřeni na dvou místech, kde probíhají všechny disciplíny a seniorů, kteří přijeli, je opravdu mnoho, jak už bylo řečeno. Já jsem tady s vedoucí toho dnešního závodu, s paní Hanou Římanovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Řeknete mi, kolik lidí vlastně přijelo a odkud k vám na víceboj?
3: No tak přijelo 212 účastníků a je to z 15 obcí a měst Moravskoslezského kraje plus jedno družstvo přijelo z Litovle.
2: Je to sedmý ročník, je to o tom, že by bylo čím dál tím více těch lidí, kteří se k vám hlásí, anebo jezdí pravidelně, protože to u vás baví?
3: No, jezdí pravidelně. Když se můžu trošku vrátit zpátky, tak na prvním ročníku bylo jenom 68 účastníků a co rok druhý už byl 105 a co rok nás přibývá a opravdu už je nad naše síly zorganizovat více pro více lidí než pro 220.
2: Takže když se budeme ptát na ten příští ročník, tak tam jich bude 220.
3: No, jestli dožijeme a budeme zdraví, tak snad těch 220 docílíme.
2: Počasí se umoudřilo, jsme venku. Jaké disciplíny jsou v rámci toho víceboje tady k vidění, nebo co si mohou všichni vyzkoušet?
3: No tak mohou si vyzkoušet kroužky, kromhole si mohou vyzkoušet, petang si mohou vyzkoušet, košíkovou, bolbal a další. Člověk si nespomene, máme celkem 9 disciplín.
2: My jsme se bavili o tom, že se soutěží ve dvou věkových kategoriích.

0: 55 let a muž 91, což byl rekord poprvé tak starého muže tady mít. Vždycky se to pohybovalo tak 85-86 let.
1: Co si vítězové toho letošního víceboje přivezou nebo odnesou?
0: No tak podívejte se, letos, protože jsme mysleli, že bude horko, jako každý rok míváme, tak pořídili jsme pro všechny účastníky speciální bílé klobouky se znakem města a vítězové máme zas rozdělené podle těch kategorií, jak jsem říkala, první tři družstva jsou vždycky odměněni nějakou věcnou cenou a pak vyhodnocujeme nejlepší sportovce v každé kategorii, ale myslím tím věkové, nesportovní, muž a ženu.
1: Tak já přeju, ať nejenom tedy ti vítězové, protože vítězové jsou všichni, kteří přijeli, dostanou minimálně klobouček a užijí si to tady u vás, tak ať se všechno vyvede, daří a děkuji moc za to, že jste si v tom perném dni na mě udělala chvilku času.
0: Nemáte čas a my jsme rádi, že se dostaneme do podvědomí dalších důchodců, ať sportujou, to jedně přispívá k jejich zdraví.
1: Děkuji moc.
0: Nemáte zač.
1: Tak já věřím, že jsme třeba navnadili i naše posluchače, aby se třeba příští rok do víceboje tady v Bílovci přihlásili.
2: Z Bílovce vysílal Český rozhlas Ostrava právě teď díky redaktorce Petře Pivkové. Petro, vy ale ještě míříte někam i odpoledne. Prozradíte kam? Odkud bude odpolední vstup?
1: Je to pravda. Odpoledne budu v Novém Jičíně, kde je společenské odpoledne pro dříve narozené, takže tam budeme tančit, zpívat, ne tolik sportovat, ale určitě to bude také zajímavé.
2: Takže další akce pro seniory, tentokrát trošku jiného charakteru. Díky moc, že to mapujete a že se ty informace dostanou k našim posluchačům. Krásný den, Petro, mějte se hezky.
1: Já taky děkuju a naslyšenou.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Příští rozhlasové lékárně se budeme věnovat endoskopickým výkonům zaměřeným na diagnostiku a léčbu chorob trávícího ústrojí. Naším hostem bude lékařka Centra péče o zažívací trakt Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice, doktorka Eva Kundrátová. Naslyšenou v lékárně se těší Naďa Čvančarová.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jak uskladnit ovoce na zimu? Tak to je velmi aktuální otázka. Prozradí Artur Kubica už za chvíli v pravidelném seriálu Dvakrát měř, jednou řeš. V dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava.
1: Mám naději, že uslyšíš

0: by, jak žil bych rád.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. A dnes si zopakujeme, jak naložit s úrodou jablek, švestek, ale i hrušek. Já to sice neskladuju, obvykle mi to ve sklepě začne kolem ledna a února hnít, ale většinu mých jablek a švestek dávám do kvasu, na dobrou ovocnou pálenku a v zimě se cpu, řekněme, tekutými vitamíny s medem. Zpátky ke skladování. Dá se to v chladné, tmavé místnosti, v koši nebo v lístce. To je taková dřevěná nebo plastová stohovatelná bedínka určená k uschování suši anebo přenášení plodu, tak tam dáme jen ty kusy ovoce, které nejsou natlučené, nahnilé nebo poškozené hmyzem, tedy ty nejkrásnější kousky. Zavařovat se v této době dá ovoce a některé druhy zeleniny, například fazolky, zelí, květák nebo dýně, zároveň se hodí ke kompotování, kvašení, nakládání, zavařování a nakonec ovoce se dá i vypálit, ovšem někdo dá přednost 100% jablečnému nebo třeba hruškovému moštu před pálenkou. Zdraví vás Kutil tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Vašopa Tejdl a Heidi Janků, Ztracený ráj neboli Ztratený ráj, písnička z roku 1988, taky jeden z hitů, který prostě nestárne. Už za chvíli tady budou zprávy Českého rozhlasu Ostrava, bude to přesně v 11 za 3 minuty, mimo jiné o tom, že v Ostravě končí výluka na páteřní tramvajové trati do jižní části města.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Ostravě končí výluka na páteřní tramvajové trati do jižní části města. Zrušení poplatků za rozhlas a televizi se do sněmovny dostane až po volbách. Protialkoholní záchytné stanice v Česku evidují přes 80% dlužníků. Dnešní počasí bude zatažené, místy se objeví přehánky a teploty vystoupí maximálně na 16 až 20 stupňů. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Teď zprávy a Lenka Blažejová. Tramvaje z centra Ostravy do jižní části města se vrátily na původní trasu. Výluka skončila po měsíci a půl. Po kompletně opravené trati na ulici Vítkovické znovu jezdí tramvaje do Hrabůvky a Výškovic. Podle mluvčí dopravního podniku Ostrava Terezy Šnoblové ale v okolí tramvajové trati dál pokračuje přestavba silnic i tramvajových zastávek.
2: Díky sníženým vibracím bude jízda tiší a klidnější. Proměnou prochází také zastávka Don Bosco. Nově budou obě nástupiště bezbariérová. Jejich zprovoznění je plánováno s dokončením celé stavby zhruba v polovině října.
0: Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálničních známek anebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Českou televizi a Český rozhlas chce vláda ANO, SPD a motoristů financovat ze státního rozpočtu. Zároveň plánuje snížit objem peněz, se kterými hospodaří. Opozice záměr kritizuje s tím, že to omezí svobodu veřejnoprávních médií. Zhruba 8 lidí z 10 nezaplatí pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Například v Plzni je dlužníků skoro 90%. Vymáhání dluhu je podle provozovatelů často neúspěšné. A například v Ostravě už od něj úplně ustoupili. Prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík k tomu dodává.
3: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
0: Ve věku 56 let zemřel v noci na dnešek zakladatel a spolumajitel investiční a developerské skupiny Redstone Richard Morávek. Od léta byl v péči lékařů, poté co při dovolené ve Španělsku utrpěl vážný úraz hlavy. Po operaci ve Španělsku byl Morávek převezen do fakultní nemocnice Olomouc. O úmrtí dnes informoval mluvčí skupiny Redstone Michal Folta.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou zataženo s deštěm, během dne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů Celsia a vítr bude mírný západní s rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuální provoz je teď bez hlášených dopravních nehod v našem regionu. Připomínáme ale omezení na dálnici D1 v Ostravě. Kvůli opravám povrchu se mezi sjezdy na Porubu a do centra v 5-kilometrovém úseku jezdí ve směru na Brno i naopak na Polsko jedním pruhem. Omezení potrvá do konce listopadu. V případě komplikací na cestách volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, to už vám opět přeje Richard Piskala. Kolegyně Naďa Čvančerová má dnes svátek, ale slaví ho prací. Už za chvilku ji uslyšíte v pořadu Lékárna. Diagnostika a léčba chorob trávícího ústrojí a endoskopické zákroky. Tak právě tomu se budeme věnovat v dnešní rozhlasové Lékárně. Hostem bude doktorka Eva Kundrátová, která působí v Centru péče o zažívací trakt nemocnice Agel v Ostravě Vítkovicích. Začínáme zhruba za 8 minut.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, začíná naše pravidelná rozhlasová lékárna. U jejího poslechu vás vítá Naďa Čvančarová. Náš pořad dnes zasvětíme diagnostice a léčbě chorob trávicího ústrojí a endoskopickým zákrokům. A já už proto vítám v našem studiu hosta, kterým je paní doktorka Eva Kundrátová, lékařka Centra péče o zažívací trakt Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Vítejte, hezké dopoledne.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Paní doktorko, tak vysvětleme nejprve ten samotný pojem endoskopie, to slovo, a co je smyslem endoskopických zákroků?
2: Endoskopie je to vlastně slovo, které se skládá ze dvou částí, jako endo, to znamená dovnitř, a skopie, že se někam díváme. Takže při endoskopie my využíváme, dá se říct, přirozené tělesné otvory, kterými vyšetřujeme trávicí trubici, a ty vstupní otvory vlastně buď jsou to ústa a nebo konečník.
1: Takže jde vlastně o to, aby lékař mohl nahlédnout doslova dovnitř do těla pacienta.
2: Určitě, my přímo vidíme v reálném čase, co se tam děje, což je velká výhoda, protože ten trávicí trakt, to není nějaká mrtvá trubice, která je pořád stejná, dochází tam k různým pohybům, k nějakým změnám, což nám také pomáhá v té diagnostice. A výhodou těch endoskopií je velkou výhodou, na rozdíl od nějakých jiných zobrazovacích vyšetření, že my můžeme vzít i vzorky a provádět různé zákroky, které pomáhají odstranit třeba některé výrůstky nebo některé části, které tam nepotřebujeme, které můžou škodit a můžou být i potenciálně zhoubné.
1: Ano, což třeba u ultrazvuku nebo rentgenu samozřejmě nejde.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: A jak moc se endoskopické přístroje, které někdy vzbuzují u lidí opravdu obavy, proměnily za ta poslední léta?
2: Proměnily se velmi. Když si vzpomínám na své začátky, tak ani nechci říkat, jak je to dávno, tak já jsem začínala s přístroji, které měly vlastně takové kukátko, které měly kukátko. V dnešní době už člověk přijde na endoskopy, i pacienti vidí tam velké obrazovky, můžou v některých případech i přímo sledovat oni sami ten svůj výkon, ten svůj zákrok na té obrazovce, kdežto v minulosti ty endoskopy už byly ohebné, když jsem začínala. Ale opravdu tam bylo jenom kukátko a ten lékař měl velmi omezenou přehlednost. Velmi obdivuju ty lékaře v té minulosti, co všechno oni vlastně dokázali vymyslet a zvládnout i s těmito přístroji.
1: Ano, jinak ten endoskop funguje vlastně na tom principu, že na konci je kamera.
2: Ano, ano, v dnešní době funguje tak, že vlastně na konci je tam nějaký zdroj světla, je tam taková maličká kamera. V dnešní době technologií ty kamery jsou velmi výkonné, opravdu máme tu zobrazení velmi přesné a je to zároveň i velmi bezpečné pro toho pacienta, co se týče nějakého poškození nebo nějakých výbojů elektriky, vůbec se ti pacienti tady toho nemusí bát, ano.
1: Kdybychom si měli trošku osvěžit naše znalosti z biologie, tak které orgány trávicího traktu je možné díky endoskopii vyšetřovat a taky třeba i léčit?
2: Jedná se vlastně o prakticky celou trávicí trubici, takže je pravda, že dutina ústní a hltan, tomu se věnuje ORL obor vlastně, ale my už začínáme jícnem, žaludkem, dvanáctníkem. Tyto orgány jsou přístupné vlastně tím horním přístupem, tomu my říkáme vlastně gastroskopie, tady toto vyšetření. Ten dosah je tam mírně omezený, že se dostaneme jenom do určité části toho tenkého střeva, pouze na začátek. A potom vlastně, když to vezmeme z druhého konce, tak to je vyšetření zvané koloskopie a tam vlastně přes konečník dokážeme vyšetřit celé tlusté střevo a část toho tenkého střeva.
1: Už jste zmínila tedy gastroskopii, kolonoskopii, to jsou ty nejčastější z těch endoskopických zákroků?
2: Určitě, určitě. Tady tato dvě vyšetření jsou nejčastější. Potom, co se týče vyšetření tenkého střeva, to už jsou specializované zákroky i specializované přístroje. A potom, co dokážeme vyšetřit, vlastně jsou i žlučové cesty, protože vlastně žlučové cesty ústí nám do dvanáctníku a my vlastně speciálním přístrojem s takovým bučním přístupem se dokážeme do těch žlučových cest dostat, nasondovat ty žlučové cesty a udělat tam i nějaké zákroky, třeba vytáhnout kámen ze žlučových cest, jo, nebo dát tam nějakou trubičku stent, aby se zprůchodnil ten odtok žluči.
1: Takže to spektrum vašich pacientů je velmi široké.
2: Určitě.
1: A některé asi potkáváte léta, protože jsou ve vaší péči, někteří naopak dorazí vlastně jednorázově třeba na nějaký zákrok?
2: Určitě takto. Pacienta vždycky je nějaký důvod, aby ten pacient tu endoskopii absolvoval. Jo, tak je tam nějaké doporučení od toho lékaře, má nějaké potíže, pálení, žáhy, krvácení ve stolici a tak dále. To je jedno spektrum vyšetření a potom jsou preventivní vyšetření. To se týká hlavně koloskopie. V České republice probíhá vlastně screening rakoviny tlustého střeva. A tam vlastně chodí pacienti, kteří jsou naprosto bez potíží.
1: A k tomu všemu se ještě více určitě dnes dostaneme. Já připomínám, že o endoskopických zákrocích dnes hovoříme s doktorkou Evou Kundrátovou, lékařkou Centra péče o zažívací trakt nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. A vy teď máte, vážení posluchači, jedinečnou možnost se k tématu sami také na něco zeptat, pokud zavoláte na číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Choroby zažívacího ústrojí a endoskopické zákroky. O tom je řeč v dnešní rozhlasové lékárně s doktorkou Evou Kundrátovou, lékařkou Centra péče o zažívací trakt Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. A ptát se můžete i vy, vážení posluchači, pokud nám zatelefonujete svůj dotaz na číslo 59 611 22 66. Paní doktorko, už jste zmínila, že endoskopické zákroky slouží jak ke diagnostice, tak také k nějakým terapiím, vlastně k léčbě. Do jaké míry, jak se to spojuje, vlastně jaké je to množství zákroků?
2: Těch diagnostických zákroků je naprostá většina, je to gro. Když nám přijde pacient s nějakými problémy, tak my už při tom vstupním vyšetření určitě nějaké menší zákroky můžeme provést. Například, když člověk přijde na koloskopii, objevíme tam nějaký polyp, výrůstek. Pokud je do určité velikosti a zdá se nám málo rizikový, my už ho odstraníme vlastně při tom prvotním vyšetření. Pokud my předpokládáme, že ten zákrok bude větší, tak ty pacienty si potom objednáváme na speciální termín, kdy už máme zajištěnou i hospitalizaci a potom výkonu je krátkodobě sledujeme, většinou to sledování, ta observace je 24 hodin.
1: Co všechno vlastně díky té endoskopii můžete řešit přímo tady během toho zákroku? Už jste zmiňovala nějaké polypy, vředy nebo jaké typy vlastně diagnóz?
2: Co se týče koloskopie, to znamená vyšetření tlustého střeva, tak naprostá většina zákroků je polypektomická. To znamená, že odstraňujeme ty výrůstky, ty polypy. Děláme to proto, protože z těch polypů v některých případech může vzniknout nádor. Takže určitě je lepší pro toho člověka, když my odstraníme například 5-10 mm polyp a už víme, že z něho nic nevyroste a zároveň ho samozřejmě můžeme poslat i na vyšetření histologické, které nám řekne, jestli ten polyp měl nebo má nějaký zhoubný potenciál. Co se týče gastroskopie, tam taky máme nějaké výrůstky polypy, ale tam hlavně zjišťujeme zánět jícnu a samozřejmě ti pacienti, když mají třeba anémii, to znamená, že mají málo červených krvinek, tak se snažíme vyloučit nějakou vředovou chorobu, ať už žaludku nebo dvanáctníku.
1: Dobře, zastavme se více u gastroskopie. Jakou přípravu vlastně ze strany pacienta i lékaře tento zákrok vyžaduje?
2: Tak u gastroskopie naštěstí ta příprava pro pacienty je jednoduchá. My říkáme, že pacient má přijít na lačno, ale abych to upřesnila, 2 hodiny před výkonem by už pacient neměl nic jíst, neměl nic pít. Ty 2 hodiny, 2 až 4 hodiny před výkonem může si dát nějaké menší množství čirých tekutin. A co se týče jídla, tak určitě by měl být nalačno, jídlo by neměl minimálně 6 hodin. Někdy i tu přípravu třeba u starších pacientů, kteří mají zpomalené vyprazdňování žaludku, i prodlužujeme.
1: A samotný výkon potom, jak to všechno probíhá? Pacient leží, předpokládám?
2: Ano, pacient přijde, pacient leží. Ve většině případů pacientovi znecitlivíme vlastně krk a tu polikací část znecitlivující látkou, pokud není alergický, aby se mu vlastně snadněji ten přístroj polikal, jak oni říkají, aby ho to méně dráždilo. Jo, takže pacient leží a my vlastně vyšetřujeme. To vyšetření pro pacienta bohužel nepříjemné, protože nějaký dávící reflex tam zůstane a my, abychom vlastně měli přehlednost o té sliznici, my musíme ten žaludek trošku nafouknout, jo, takže dáváme tam plyn, většinou vzduch a takže může pociťovat určité tlaky, jo, já nevím, nutí ho to naříhání, bolestivost je tam naprosto výjimečná, jo, nemusí se bát pacienti, že to bolí to vyšetření a hlavně vyšetření gastroskopické trvá několik minut. Jo, rozhodně netrvá nějakou půl hodinu, hodinu v žádném případě, opravdu se jedná řádově o minuty.
1: Takže je to ambulantní ano. Zákrok ano. Ve většině případů asi. Co třeba nějací nemocní lidé nebo děti, ty uspáváte tedy, v celkové narkóze se to provádí?
2: Ano, dá se to vyšetření provést i v celkové anestezii. Určitě k tomu přistupujeme právě u malých dětí, které by samozřejmě tu gastroskopii nezvládly bez té celkové anestezie. Tam je přímo přítomen potom anesteziolog, který vlastně hlídá toho pacienta, jak je uspaný a ti pacienti jsou opravdu uspaní jako u operace. Takový mezistupeň, abychom to pacientům, nechci říct, zpříjemnili, ale aby to vyšetření pro ně nebylo tak nepříjemné, dáváme určité skliňující injekce, že ten pacient to vyšetření méně vnímá. Ten pacient potom je určitou dobu, většinou půl hodiny na dospávacím pokoji a potom odchází domů, ale máme podmínku, nesmí potom řídit auto a musí mít odvoz, protože přece jenom ty injekce, aby nám někde neskolaboval a tak.
1: Mm-hmm. A předpokládám, že součástí toho zákroku je i nějaká biopsie, tedy odběr ano. nějakých vzorků. vzorků?
2: Ano, bývá to u gastroskopie velmi často. Bereme vzoreček na Helicobacter pylori, což je taková bakterie speciální, která bydlí v žaludku, snáší velmi dobře to kyselé prostředí a ona se může spolupodílet na vzniku zánětu žaludku anebo právě vředu.
1: A já zase připomenu, že hostem dnešní lékárny je doktorka Eva Kundrátová z Centra péče o zažívací trakt Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Své případné dotazy nám můžete zatelefonovat právě teď na číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A my se dnes pořadu Lékárna věnujeme endoskopii a tomu, jak jednotlivé zákroky pomáhají v diagnostice a taky v léčbě nemocí zažívacího ústrojí. Hostem ve studiu, odkud vysíláme živě, je doktorka Eva Kundrátová z Centra péče o zažívací trakt Nemocnice AGEL Ostrava Vítkovice. A připomenu také naše telefonní číslo, na které můžete volat 59 611 22 66. Už jsme probrali gastroskopii. Paní doktorko, teď se zastavme u koloskopie a někdy se říká taky kolonoskopie, takže možná ještě takové jazykovědné vysvětlení, co je správně.
2: Ano, správně teda koloskopie, protože ten základ vlastně tlusté střevo se latinsky řekne kolon. Kolon a když vlastně skloňujeme tady tuto podstatné jméno, tak je to kolon bez kolí, takže je to vlastně ten kmen, tak koloskopie, to kolonos už je tu navíc, ale běžně to samozřejmě používáme. Jo, nikdo se nad tím nepohoršuje, když někdo řekne kolonoskopie.
1: Ano, ano. Takže koloskopie, samozřejmě tady určitě také nějaké obavy ze strany pacientů budou, takže jak je připravujete na zákrok? Komu zákrok doporučujete?
2: Koloskopie je tedy vyšetření, které by se mělo provádět i preventivně, protože Česká republika patří mezi státy, které mají jeden z nejvyšších výskytů kolorektálního karcinu, nádoru tlustého střeva. A tady ta prevence má opravdu význam. A ta prevence začíná v dnešní době už ve 45 letech a v podstatě jsou dva způsoby, buď ten pacient chodí k lékaři na odběr malých vzorečků, anebo se už přímo provede takzvaná screeningová koloskopie. A tato koloskopie se provádí u pacientů, kteří nemají vůbec žádné problémy, protože právě u těch pacientů my zachytíme ty patologické nálezy včas. To je důležité.
1: Ano, tady je třeba doporučení praktického lékaře?
2: Určitě, ale nemusí to být přímo praktický lékař, může doporučit i kterákoliv jiná odbornost. Není problém.
1: Ano, co vše tedy díky koloskopii může lékař během toho vyšetření tlustého střeva zjistit? Co vidí?
2: Tak nejčastější nález, jak už jsem říkala, jsou výrůstky tlustého střeva polypy, které můžou mít v některých případech i zhoubný potenciál. A potom dá se říct, že druhý nejčastější nález, hlavně u mladších pacientů, jsou záněty tlustého střeva.
1: Jak se na koloskopii připravit? Tady ta příprava je přece jenom trošku složitější než u gastroskopie. V čem spočívá?
2: To určitě často říkají pacienti, že ta příprava je daleko horší než samotné to vyšetření. Ten člověk se musí připravovat už den předem. My, aby vlastně v tom tlustém střevě jsme něco viděli, tak my potřebujeme mít čisté to střevo. Takže existují speciální vyprazňovací roztoky, které ten člověk pije den předem, je přesně poučený, o tom ta sestřička mu to řekne, v podstatě den předem už nic nejí a v odpoledních hodinách a ve většině případů se snažíme i v den výkonu 4 až 5 hodin před výkonem pije ten vyprazňovací roztok. No potom musí bohužel hodně běhat na záchod, ale to je vlastně naším cílem, aby to střevo bylo pěkně čisté a prázdné. A ještě co chci zdůraznit, je tam důležitá ta příprava bezbytková. To znamená, člověk by minimálně těch 5 dnů předem měli s bezbytkovou stravu, to znamená bez slůvek, bez semínek, protože někdy jsme velmi překvapeni, že ty semínka nacházíme třeba i právě 3 dny stará.
1: A co samotný zákrok, tedy koloskopie, jak to probíhá, jak dlouho trvá?
2: Koloskopie už o něco delší než gastroskopie. Je to nepříjemné, teda opravdu zase to vyšetření, bohužel už jenom ten princip, že zavádím nějaký přístroj do konečníku, tak je tam možnost dávat nějakou sklidňující injekci, ale u pacientů, kteří nejsou po nějakých operacích, nemají srůsty, nějaké patologie v dutině břišní, to vyšetření probíhá přijatelně, člověk tam pociťuje nějaký tlak, taky tam dáváme nějakou tekutinu. V dnešní době už ten nedáváme vzduch, dáváme tam oxid uhličitý, který nám roztahuje to střevo a důležité je, že ten oxid uhličitý, on je částečně vstřebá. Takže ten člověk má daleko menší pocit nadýmání, daleko menší pocit na větry. Je to pro něho příjemnější, přijatelnější to vyšetření.
1: A délka toho zákroku průměrně plus minus?
2: Dá se říct, že třeba 15-20 minut. Když to není komplikovaný zákrok, tak většinou těch 15 minut.
1: Jo. Vím, že někteří pacienti volí i tento zákrok v celkové narkóze, tedy je to možné?
2: Určitě je to možné, přistupujeme právě k tomu u pacientů, kterých ta koloskopie je obtížná, nebo u kterých předpokládáme, že ta koloskopie bude obtížná, to znamená, jsou to pacienti, kteří absolvovali třeba několik operací, starší pacientky po gynekologické operaci, jo, předpokládáme tam nějaké zúžení, prostě nějaký problematický průběh.
1: 59 611 22 66. To je vám dobře známé telefonní číslo, na které stále ještě můžete telefonovat své dotazy k nám do studia. Naším hostem je dnes paní doktorka Eva Kundrátová.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A my se vracíme k dnešnímu tématu a tím jsou choroby zažívacího ústrojí a endoskopické zákroky, kterými se zabývá mimo jiné také ve své lékařské praxi doktorka Eva Kundrátová, lékařka Centra péče o zažívací trakt Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. A my už si také vyslechneme dotaz naší paní posluchačky. My vás zdravíme. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie. Prosím vás, chci se zeptat, jak často se může chodit na koloskopii?
1: Děkujeme za dotaz, paní doktorko, prosím o odpověď.
3: Na koloskopii se chodí, jak je potřeba v podstatě. Co se týče toho screeningu, co se týče těch nádorů tlustého střeva, když ten člověk je zdravý, nic se tam nenajde, chodí se co 10 let, ale samozřejmě pokud je tam nějaký závažnější nález, tak pacienti chodí i častěji. Jak kdyby není tam nějaké omezení, samozřejmě my se snažíme ty pacienty šetřit a neposílat je na ta vyšetření zbytečně. Jo, že bychom dělali každý den koloskopii, někomu to určitě ne, ale v podstatě omezení tam není.
1: Tak děkuji, paní doktorko, a máme tady ještě dalšího zájemce o odpověď na svou otázku. My vás zdravíme, dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchač Slitku. Já jsem byl nedávno na gastroskopii a tam mi objevili nějakou žaludeční kilu. Co to znamená, čemu se mám vyvarovat a jak mám s tím žít?
1: Děkujeme za zavolání, paní doktorko.
4: Děkuji.
3: Žaludeční kýla je poměrně časté. Není to ta kýla, jak máme představu, že někdo má třeba u pupíku takové vyklenutí, ale jedná se o to, že vlastně povolený svěrač mezi žaludkem a jícnem a žaludek se jak kdyby vysouvá do té oblasti, kde je jícen. Jo? To je vlastně ta kýla a ty potíže pacienti mívají jako u té refluxní choroby, to znamená, že se jim častěji vrací ta potrava a žaludeční šťávy do jícnu. Jo, jsou to takové ty typické potíže refluxní, jako je pálení žáhy. Ano, tady toto. V některých případech ta kýla může být i poměrně veliká a v těchto případech se to operuje. Jo, ale většinou se to snažíme zvládnout nějakými léky, které zmírňují příznaky.
1: Ano. My jsme se dnes věnovali hlavně gastroskopii, koloskopii, protože to jsou ty nejčastější endoskopické zákroky. Které z těch třeba méně častých byste ještě zmínila, které provádíte?
3: Co se týče zákroků, které se provádí jenom ve specializovaných centrech, jedná se třeba o vyšetření žlučových cest, možná už posluchači slyšeli zkratku ERCP, teď nevím, jestli to řeknu správně, jedná se o endoskopickou retrográdní cholangiopankreatiko. Skopii. No, je to takový velmi složitý název, ale v podstatě se jedná o to, že my endoskop zavedeme do dvanáctníku, kde ústí žlučové cesty, my ty žlučové cesty vlastně nasundujeme a my právě jsme schopni vytáhnout kamínek z těch žlučových cest. Protože žlučové kamínky pacienty často trápí, když jsou ve žlučníku, tak je indikována operace, ale jsou ve žlučových cestách, my už to umíme vytáhnout touto metodou a je daleko méně riziková než ta operace těch žlučových cest.
1: Paní doktorko, obecně při jakých varovných příznacích nebo třeba i bolestech by měl pacient vyhledat lékaře, když to vyhodnotí, že nejde o nějaké běžné zažívací problémy, které za den, dva pominou, ale jde o něco vážnějšího?
3: Tak asi nejzávažnější.

0: nejčastější příznak, který je, to znamená krvácení. Když někdo zvrací krev, pokud má krev v konečníku, pokud neví o tom, že má třeba hemeroidy nebo má černou stolici, tak to se jedná o známky krvácení ze zažívacího traktu, které můžou být i velmi závažné. A v tomto případě by měl urychleně toho lékaře navštívit, nebo pokud se necítí dobře, kolabuje, měl by volat sanitku. Jo, může se jednat o krvácení z vředu, z varixu, z nějaké cévy. To je velmi nebezpečné.
1: A další příznaky? Třeba
0: další příznaky?
1: Nějaké nevolnosti dlouhodobého charakteru?
0: Tak dlouhodobého charakteru taky samozřejmě vyhledat lékaři, tam ty příčiny můžou být různé. Co se týče taky takového velmi varovného příznaku, to je příznak znaný dysfagie. O co se jedná, je to vlastně porucha polikání. Jo, je to pocit takového váznutí sousta a ve většině případů naštěstí se jedná pouze o zánět jícnu, ale může se jednat o nádor jícnu. Jo, to je taky velmi závažné. Jo, tady toto, takže v tomto případě, pokud má bolestivé polikání a nebo polikání, které opravdu vázne tam sousto, tak vyhledat lékaře co nejdřív.
1: Někdo trpí taky napálení žáhy, může to být i nebezpečné?
0: Pálení žáhy je velmi častý příznak, tam se orientujeme i podle věku pacienta. Pokud ten pacient je mladý, nemá žádné jiné rizikové příznaky, tak například do 40 let to ani endoskopii vždycky neřešíme, někdy se pouze nasadí tabletky, ale u starších pacientů, kterých se to pálení žáhy objevilo nějak poprvé nebo naopak trvá delší dobu, tak doporučujeme gastroskopii, právě abychom vyloučili nějaké jiné příčiny. Právě třeba nějaký nádor nebo nějaký závažnější nález.
1: A ještě závěrem úplně stručně, jak předcházet potížím se zažíváním a vůbec třeba i vzniku onemocnění zažívacího traktu?
0: Tak to asi posluchače zklamu, protože doporučím nepít alkohol, nekouřit, nebýt obézní, jíst pestrou stravu, vyhýbat se kořeněným jídlům. To všechno slyší pacienti ode mě z ambulance a někteří neradí.
1: My vám děkujeme za tuto radu, paní doktorko, protože s pohledem na hodiny nezbývá než říct, že dnešní lékárna končí. Naším hostem byla paní doktorka Eva Kundrátová, lékařka Centra péče o zažívací trakt nemocnice AGEL Ostrava Vítkovice. Děkuji za váš čas a budu se těšit zase příště. Naschledanou.
0: Děkuji, velmi mě těšilo.
1: A vám, milí posluchači, děkuji za dotazy i za poslech, za pozornost. Za týden, pokud si nás naladíte ve stejnou dobu, bude naším tématem Alzheimerova choroba a laboratorní výzkum neurologických onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava se loučí a pěkný den vám přeje Naděja Čvančerová.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zatěžte si obalíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: No, slyšeli jste dobře, houbařská soutěž v Českém rozhlase Ostrava je právě teď tady a někoho už máme na lince, kdo nám volá. Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Anička.
1: Paní Aničko, už jste něco našla letos?
2: No, ještě ne.
1: Myšleno tady samozřejmě nějaké hřiby, houby, ale prý už začínají růst, tak musíme dobře hledat a možná najdeme alespoň něco. Mám jako vždy vybavení pro správného houbaře tady pro dnešního výherce, tedy věřím, že pro vás, paní Aničko, nožík, atlas hub, síťovku a taky pláštěnku, kdyby vás na houbách chytil déšť, a taky rolničku, samozřejmě proti medvědům. Jak moc to funguje, to nevím, ale ono je to hezké jít lesem a trošku cinkat a dát o sobě vědět těm zvířátkům, nejenom medvědům. Tak pojďme k dnešní otázce, paní Aničko. O zmodrání hub po jejich nakrojení a o důvodu tohoto jevu jsme v jedné otázce mluvili. A teď tady mám dvě houby, dva hřiby přímo. Oba jsou jedlé a já se ptám, který z nich po nakrojení začne modrat. Máme tady hřiba koloděje a hřiba kováře. Takže který získá modrý nádech? Za A. Hřib koloděj ano a hřib kovář ne. Za B, hřib kovář ano a hřib koloděj ne, anebo za C zmodrají oba dva. Tak co myslíte?
2: Jejda, no já si myslím, že to Cčko.
1: Cčko, oba dva zmodrají. Ano. Je to tak, nenechala jste se nachytat. Opravdu zmodrají, patří mezi ty modrající hřiby. Je třeba na to dát pozor. To, že hřib modrá, neznamená, že musí být jedlý. Modrá někdy taky satan třeba. Takže opatrně na to, ale to, že hřiby modrají, to není vůbec nic špatného. Samozřejmě, jakmile je rozřízneme nebo narušíme ten povrch, dostane se tam vzduch, tak oni začnou reagovat, ty houby začnou modrat. Některým se dokonce přímo říká modráci. Slyšela jste to někdy?
2: Ano, ano, určitě.
1: Je to tak. No tak společně se budeme těšit, že teda začnou růst trošku víc než teď. Ty houby v našich krásných lesích.
2: Vám
1: gratuluji k té výhře. Nezavěšujte
2: děkuji
1: ještě
2: moc,
1: paní Aničko. Naschledanou.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání České rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude ředitel Janáčkovy konzervatoře Ostrava Tomáš Stanček. Vedení umělecké školy, kterou sám absolvoval, se ujal letos v lednu. O jeho propojení s bývalou a náhle zesnulou ředitelkou Soňou Javůrkovou, o uměleckých projektech, do kterých se zapojuje nejen v Ostravě, i o studentech si s ním bude povídat Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Od příštího roku se znovu zavede elektronická evidence tržeb. Zákon podepsal prezident. Havířov upravuje podmínky pro získání městských dotací. Oderská radnice rozšíří fitness hřiště u cyklotrasy. Bude většinou polojasno a naměříme do 20 stupňů. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Prezident Petr Pavel dnes podepsal zákon, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb. Informoval o tom Hrad. Novou verzi už nebude doprovázet nutnost tisknout papírové účtenky. Naproti tomu bude zahrnovat i bezhotovostní platby. Vláda si od EET slibuje hlavně narovnání podnikatelského prostředí a taky dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně. Havířov mění a upravuje systém žádostí o městské příspěvky. Radnice dotační zásady zjednodušuje a zpřesňuje. Mělo by to lidem a firmám usnadnit orientaci při podání žádosti. Novelu schválili zastupitelé na svém posledním jednání.
2: Změny se týkají několika článků zásad pro poskytování dotace. Město každoročně ze svého rozpočtu podporuje například sportovní a zájmové kluby. Příjem žádostí do prvního kola dotačního řízení končí letos 31. října. Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: V Rožnově pod Radhoštěm funguje nová zubní ordinace. V ulici 1. máje ji otevřela Zuzana Šmírová. Přebírá pacienty po lékařce, která odchází do důchodu. Další nové zájemce zatím ordinace registrovat nebude. Město mladou zubařku podpořilo 500 000 korun, dodává mluvčí města Petra Graclíková.
3: Nově jsme podpořili zubařku, která nahradí stávající lékařku, která odchází do důchodu. A protože víme, že sehnat nového zubaře není jednoduché ani v Rožnově, ani v okolí. Jsme rádi, že jsme mohli podpořit lékařku tak, aby přebrala stávající pacienty a ti nemuseli hledat nového lékaře.
0: Odry plánují rozšíření fitness hřiště u cyklotrasy. Proto teď město požádalo Moravskoslezský kraj o dotaci, konkrétně o 250 tisíc korun. Celkové náklady jsou necelých 460 tisíc. Pokud krajští radní příspěvek schválí, práce začnou už v příštím roce.
4: Sportovci by se tak mohli těšit na rozšíření mlatových ploch a celkem 5 nových cvičebních prvků, jako je třeba běžecký pás, veslařský trenažer nebo posilovací lavice. V plánu jsou i stroje na přítahy nohou. Z Oder Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Odpoledne bude v regionu většinou polojasno, jen výjimečně se vyskytnou přehánky. K večeru se má téměř vyjasnit, nejvyšší teploty do 20 stupňů. V noci čekejte skoro jasno až polojasno s nejnižšími teplotami mezi 11 a 7 stupni Celsia. V údolích klesnou až na 5. Zítra přes den pak bude zpočátku slunečno, lokálně s mlhami a nebo nízkou oblačností, které se během dopoledne rozpustí. V průběhu dne pak bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Porubě v ulici Opavská u křížení s Krásnopolskou se srazila dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. A pozor taky jinde v Ostravě, konkrétně v Hrabůvce u kruhového objezdu na ulici Horní. Taky tam havarovala dvě osobní auta. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné poledne, dobrou chuť, pokud obědváte. No a před námi je ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava hudební pošta. Richard Piskala vám přeje příjemný poslech a jako vždy připomínám telefon k nám do studia 59 611 22 66. Přejeme hlavně oslavencům, takže pokud máte oslavence, kterým byste chtěli jednak poblahopřát, udělat radost a taky poslat pěknou písničku, tak volejte k nám do studia. Volejte Český rozhlas. Zlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hudební úvod do této hodiny vysílání Českého rozhlasu Ostrava obstaral Michal David písničkou Nonstop. Teď už budete písničky vybírat vy, kdo se k nám dovoláte. Teď je na lince paní Eliška z Fulneku. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Richarde, zdravíme vás Argoškem z Fulneku, zdravím všechny vaše kolegy a kolegyně v té vaší krásné budově, obzvláště vaši paní Naděnce, přeju taky všecko dobré k dnešnímu svátku, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, velké boží požehnání. Dále bych chtěla popřát mé kamarádce Naděnce do Slatindy všechno dobré. Naděnko, my ti přejeme s Argoškem taky zdraví, štěstí, pohodu, žádnou nehodu, aby tvůj pejsek Argonek, který je taky z útulku, byl dlouho ještě s tebou a dlouho zdrav. Prosím tě, ztratila jsem tvůj telefon, když posloucháš, tak se mi ozvi. Zdravím celou ostravskou rozhlasovou rodinku, obzvlášť moje klientky Trutku, Zdeničku, Aničku a Květušku na Kamenec. A všem podporovatelům Argoška děkuji za podporu a všem přeji pevné zdraví a boží požehnání. Eliška s Argoškem z Fulneku.
1: Mějte se moc hezky, paní Eliško, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
3: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj na půl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Tak to byla Moravanka a písnička Morava, krásná zem. V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava teď je vítám paní Štěpánku z Darkoviček. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Štěpánka z Darkoviček a chtěla bych zahrát naší bývalé kolegyni a je to Jana Krištofová. Je to dobře, syny u Holčina. Milá Janí, dneska máš narozeniny, nedělej si z toho opravdu žádné vrásky. No bože, jsi trošku starší, ale co ti můžu nejvíc přát? Hodně zdravíčka, štěstíčka, spokojeností. Vnoučátka, ať ti dělají jenom samou radost. A pamatuješ, jak jsi chodila do práce, jak jsme se tam vždycky nasmáli, vzala si kladívko a začala si tloukat hračky. To ti přeje celá partia od hraček. A moc vám děkuju za hezkou písničku a zase někdy naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, paní Štěpánko, naschledanou.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na telefonním čísle 59 611 22 66, tedy na této lince, už je teď paní Jarmila Střince. Dobrý den.
5: Dobrý den, pane Richarde, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Pěknou písničku posíláme do Třince ke krásným 75. narozeninám panu Janu Kufovi. Milý Jane, dnes je tvůj velký den, proto ho oslav s úsměvem. V tuto výjimečnou chvíli přejeme ti hodně síly, pevné zdraví, samé štěstí, úžasné dny bez starosti, kupu radosti na každém kroku, spoustu elánu aspoň do staroku, k tomu mnoho lásky od nejbližších, boží požehnání a pohodu v kruhu rodiny ti ze srdce přeje celá tvá rodina, také paní Helenka Kotasová s celou rodinou a rodina Sokolova, Valčuhova a Lipkova z Třince Dolní Lištné. Mějte se, pane Richarde, moc hezky a budu se zase těšit příště naslyšenou.
4: Mějte se moc hezky také vy, paní Jarmilo, naslyšenou.
5: Děkuji.

0: Slovenská rodná dědina v podání slovenské skupiny Sensus je v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď míříme do Karviné, nejprve tedy slovem a poté i hudbou. Paní Hilda z Karviné je teď na lince. Dobrý den.
1: Dobrý den, vážení posluchači a pane Richarde. Dnes slavíme s manželem Jardou Kuchejdou 71. leté výročí svatby. Před 71 lety jsme si řekli své ano. Přeji nám oběma hlavně to zdravíčko, aby vydrželo tak jako doposud. A protože manžel Fára pracoval 40 let v dole, necháváme si zahrát písničku Havíříčku můj. Děkuju moc, manželka Hilda.
0: Já vám gratuluji oběma. Tu písničku zahraje a zaspívá Malá černá hudba z Karviné. To je tedy ten hudební pozdrav z Karviné, který jsem zmiňoval před chvilkou. Mějte se moc hezky, paní Hildo. Naschledanou.
1: Děkuju moc krát.

0: Havíříčko můj a malá černá hudba v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď už vítám ve vysílání paní Marušku z Rožnova pod Radhoštěm. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady Maruška z Rožnova z Koryčanských pasek. Já bych chtěla poděkovat Karlovi z Karviné za přání, které mi poslal. Nevím, kdo to je, a tak mu přeju hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a děkuju moc krát. Elišce s pejskem Argoškem přeji hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a aby v sobotu mu to vyšlo. Věrce s přítelem Petrem z Místku hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Hance z Místku hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a všem lidem, kdo mu nezahraje. Děkuju moc krát.
0: Posílám písničku Šohaju, šohaju v podání Galánečky. Vy se mějte moc hezky, paní Maruško, naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou.

0: Šohaju, tak to byla Galánečka a před námi už je další přání v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Někomu bude blahopřát Ondra z Velkých Karlovic. Vítejte, Ondro, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Pískala, srdečně vás zdravím a všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava. A prosím o zahrání písničky. A písničku posílám mojí mamce Naděždě k svátku dneska. Velký Karlovic, Naděždě Stavinohové. A přeji hodně zdraví, štěstí Božího požehnání, ochranu paní Marie a přeji daří. No a ještě posílám písničku i paní Elišce z Fulneku. Díky, naslyšenou.
0: Rád se stalo, mějte se moc hezky, naschledanou.

0: Vlasta Mudryková a písnička Rodičom dozněla v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Další přání má pro někoho paní Marie ze Strahovic. Dobrý den.
1: Krásný den všem posluchačům a celému ostravskému rádiu. Dnes slaví své 25. narozeniny moje vnučka Alice Starečková. Milá Ali, k tvým krásným narozeninám hodně lásky, štěstí, zdraví a úspěchu ve škole ti z celého srdce přejí mamka, taťka, bratr Matěj, přítel Lukáš a za všechny babička Mařenka. Máme tě moc rádi. Děkuji a někdy zase naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, paní Marie, naschledanou.

0: čem se mluví.
1: Každou první neděli v měsíci jsou nově všechna státní muzea zpřístupněna návštěvníkům zdarma. Platí to i pro nejstarší a zároveň třetí největší muzeum v Česku, Slezské zemské muzeum. Novinky z muzea proberu s mluvčí Janou Poláškovou v dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a zdravím paní Broňku z Leskovce. Dobrý den.
3: Dobrý den, ještě jednou vás zdravím všechny v rozhlase a všechny posluchače. V sobotu slaví své narozeniny krásné kulaté paní Marcela Salzmanová z Větrkovic a za několik dní má dcery Pavlíková Evička a Gemzová Eliška. Všem třem přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti, úspěchu a hodně božího požehnání. Marteli přeje Broňka, Karlička a Slavka.

0: s rodinami a holkám přeje maminka a jejich partneři a posu posílají Arny a Bonek 14. partiáci. Vám děkuji za hezké pořady. Ještě jedno vám děkuji za všechno a přeji příjemný cestu domů a paní Elišce s Pečkem Arkoškem přeji, aby se jim sobotní vystoupení dobře povedlo. Děkuji a nashledanou.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou, paní Broňko.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty,

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Karel Gott a jeho dcera Charlotte Srdce nehasnou. A jsme u závěrečného přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Paní Bohuslava z Horní Bečvy je na lince. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji vám tam ve studiu a všem posluchačům. Chtěla bych dneska popřát švagrové a švagroví, kteří mají ve stejný den narozeniny. A to je právě dnes 17. září. Švagrová paní Jitka má 66 roků a její manžel Cyril 71 roku. Přejeme jim, aby byli stále tak svěží, šikovní a máme je všichni rádi. Přejeme jim hodně štěstí, hlavně zdraví a přeje to sestra Marie s rodinou, bratr Leopold s rodinou, bratr Stanislav s rodinou a švagrová Anna s rodinou. Děkuji vám a příště zase někdy naschledanou.
1: Mějte se moc hezky, naschledanou, paní Bohuslavo. No a posílám Záhořany, Valašskou krajinu. Zároveň ještě pozvu k poslechu následujícího pořadu Českého rozhlasu Ostrava. Po 13. hodině to bude pořad Alex a host. A dnešním hostem Alex Minářové bude zpěvačka Petra Janů. Richard Piskala vám přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

A milá, pohlédni z Radhošťa dolů, vidíš najprv Černou horu. Pod ní je dědinka docela malinká, jak v nízdečku mezi kopci, zdá se, že spinká.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Zákon o státních zaměstnancích vrací prezident do sněmovny. Ceny pohonných hmot v Česku dál rostou. Moravskoslezské univerzity vyčerpaly většinu voucherů na podporu zahraničních vědců. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů například usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel mimo jiné kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde podle něj taky proti doporučení Evropské komise.
5: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Součástí zákona je i odebrání pravomoci prezidentu republiky jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat.
4: Prezident Pavel dnes naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Pohonné hmoty v Česku znovu zdražily, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla o 7 haléřů za litr na 44 korun a 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 46 haléřů a litr teď stojí 48 korun a 25 haléřů. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dříve rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. Univerzity v Moravskoslezském kraji téměř vyčerpaly vouchery na podporu zahraničních vědců. V rámci programu Spravedlivá transformace si mohly vysoké školy vybrat celkem 93,5 milionu korun na platy pro experty, kteří v Česku vedli své výzkumy. Dohromady hejtmanství rozdělilo mezi tři krajské univerzity 91 milionů korun. Díky nim v současnosti v kraji působí 23 zahraničních vědců, pokračuje hejtman Josef Bělica z Hnutí ANO.
6: Ten projekt se daří realizovat velmi dobře. Je velmi důležitý, protože se díky němu daří do Moravskoslezského kraje na univerzity dostat kvalitní vědecké týmy, které dělají velmi, velmi sofistikovaný výzkum a vývoj, což jsou obory s vysokou přidanou hodnotou a pro celý Moravskoslezský kraj je to dobře.
4: Janáčková filharmonie Ostrava zřejmě bude muset investovat do úprav v bývalém kině Vesmír. Tamní sál orchestr využívá jako provizorní sídlo. Kvůli zdržení stavby nového koncertního sálu Vox ale budou muset filharmonici v provizoriu zůstat déle, než počítali. Podle ředitele Jana Žemly je problém hlavně se šatnami, vzduchotechnikou anebo zastaralými odpady.
7: V tuto chvíli zvažujeme, řekněme, konkrétní úpravy spíše menšího charakteru, které by jak hráčům, tak posluchačům ten posluchačský komfort a ten hráčský komfort nějakým způsobem zlepšily. Jsou to spíše věci funkčního charakteru.
0: Počasí.
4: Zítra bude v regionu zpočátku většinou slunečno, lokálně mlhy nebo nízká oblačnost. V průběhu dne pak bude polojasno nebo oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na D48 na trase Český Těšín Rybí na 52. kilometru stojí porouchané auto. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
8: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. Nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože za prvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuju, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takovej oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo.
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem
1: dělala
0: gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvám.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že za prvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taková jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem, co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si... Ty cíle.
1: Všechno jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha, prostě lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkušnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový Klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci, a chci, a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě
1: to
0: Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla 25. vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říká, když jsem se vdávala, jestli teda si nevemu manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat, nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkal Zdendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohleto
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mhm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil,
0: tento duet...
1: Jezdil.
0: A jezdit bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě... On má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace, dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: Hmm. No tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně, to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky, se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala tomuhle, já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi. Protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnila.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná určitě, hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: Tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zas nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto. Takhle, já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: na Je to závislák, no. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě

0: tě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu, no, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne, ale opravdu srdcerivně vít, no.
1: On má absolutní sluch.
0: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak to beru tak si to
1: třeba
0: už
1: vás
0: osobně.
1: Doprovází.
0: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
1: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba z vás nevíde tón?
0: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
1: Ne?
0: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, že jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
1: Ano, ano.
0: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
1: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
0: Svaly jsou jako svaly, tak, jako svaly.
1: Je to tak, Petra Janu je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bychom to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak a skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů s Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím taky ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, někdo. Že,
1: jo, jako měla, ale naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle to, je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak a no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste
1: jako
0: dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí. Takže on byl nenápadnej fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: No, on mě to potom vyprávěl. Dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Byláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou, tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda, ale teďka už se na ně těším.
0: Já se měním
1: strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší, já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kvůli rostoucím cenám energií může ostravská huť dočasně omezit výrobu. Schodek rozpočtu na příští rok se sníží o jednotky miliard korun, shodla se koalice. Ostravské muzeum nabízí výstavu o vztazích Čechů a Japonců v Moravskoslezském regionu. Zítra bude polojasno až oblačno a naměříme kolem 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Ostravská nová huť nevylučuje omezení výroby, pokud ceny energií dál výrazně porostou. Potvrdil to mluvčí firmy Ivo Štěrba. Pokud by se situace dál zhoršovala, může podle něj huť zvažovat dočasnou odstávku některých provozů. U plynu se výdaje zvýšily od jara trojnásobně, dodává generální ředitel ostravské huti Radek Strouhal.
2: Když to vemu, tak na jaře jsme měli plyn za nějaké 30 euro, a na začátku léta za 50 a dneska jsme až na 80 euro za megawattu, což už je jako úplně šílené, protože nejenom, že platíte drahý plyn, ale ještě potom za něho odvádíte povolenku. Pro srovnání, v Americe ten plyn stojí necelou třetinu.
0: Navrhovaný schodek 389 miliard korun klesne o jednotky miliard. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu, jak před jednáním koalice zmiňoval šéf SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice o rozpočtu rozhoduje chaoticky.
3: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
0: Nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil zůstává ve vězení. Za mřížemi je už přes 39 let. Mostecký okresní soud o jeho případném propuštění zatím nerozhodl. Dnes vyslechl posudek psycholožky. Ta osvobození nedoporučila. U Navrátila podle ní zůstává porucha osobnosti a nikam se neposunul. Podle vedení věznice navíc nedodržoval pravidla nápravného programu. K projednávání případu se soud vrátí v listopadu. Navrátil si odpikává doživotní trest za dvě vraždy a jeden pokus. V roce 1988 si vyslechl rozsudek smrti. Po revoluci ho soud zmírnil na doživotí. V Ostravském muzeu dnes začíná výstava Japonsko v Ostravě. Až do konce roku se můžou návštěvníci seznámit s desetiletou historií česko-japonského centra, které spojuje oba národy v celém Moravskoslezském kraji. Japonců žije na severu Moravy a ve Slezsku jen několik desítek. Jsou mezi nimi ale výrazné umělecké a sportovní osobnosti. Podle ředitele česko-japonského centra Jana Kudly výstava ukazuje, že toho máme překvapivě mnoho společného.
4: Víte, to tak nevypadá, Japonsko je vzdálené nějakých 2,5 tisíce kilometrů, ale Japonci jsou nám velice blízcí jak povahou, tak i historicky. Japonci si nás nesmírně váží, tvrdí o nás, že jsme samurajové uprostřed Evropy a milují ne naše pivo a naše holky, ale všechno, co vlastně k té naší kultuře a k tomu našemu národu patří.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu skoro jasno až polojasno, teploty mezi 11 a 7 stupni. Zítra přes den pak čekejte zpočátku převážně slunečno, lokálně mlhy nebo nízká oblačnost. V průběhu dne pak bude většinou polojasno nebo oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Třinci je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Bezručova. Objížďka vede přes ulici Lidickou, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne, 4,5 minuty po 14. hodině. Máme právě teď, co nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Určitě celé dnešní odpolední vysílání s datem 17. září. Ale už za malou chvíli přidám tip na jednu zajímavou akci. Jak na zdravé zuby i zdravou mysl, to totiž poradí už zítra odborníci z fakultní nemocnice Ostrava. Podrobnosti ty přidáme za malou chvíli. Chybět nebude řidičská abeceda. Dnes si připomeneme rozhodneme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. V polovině hodiny více a s regionálním stopařem Českého rozhlasu Ostrava s redaktorkou Petrou Pivkovou zamíříme do Nového Jičína. Vydala se tam, protože dnešní odpoledne patří dříve narozeným. Jaký je program, co je čeká, kde konkrétně, to vše se dovíte v druhé půlce hodiny. Samozřejmě nebude chybět ani příjemná muzika, Dan Hůlka, v nabídce vidím i třeba Jamesa Blunta, bude toho více, přání krásného odpoledne. Od nás všech, od mikrofonu vás za všechny zdraví, Iveta Dadamová.

0: byl Ráj s Danem Hůlkou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Já jsem ale slíbila pozvání na jednu zajímavou akci. Od zdravých zubů ke zdravé mysli. Tak se jmenuje ta zítřejší akce, kterou pořádá Centrum pro kognitivní poruchy Fakultní nemocnice Ostrava. Zájemci ti mohou přijít od 8 hodin a 30 minut do domova sester v Ostravě Porubě. Co vše návštěvníky čeká, to nám řekne právě teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava zdravotní sestra centra Svatava Dvořáková, kterou už zdravím a po telefonu přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Paní Dvořáková, jaký bude program pro návštěvníky, kteří zítra přijdou? Co jste připravili?
1: Takže pro veřejnost jsme si připravili původně program, který měl být ve dvou tematických blocích, ale vzhledem k tomu, že paní inženýrka Iveta Briorová je v současné době na nemocenské, její blok byl zaměřený na zdraví zubů a dutinu ústní, tak ten se tentokrát neuskuteční, ale budeme se snažit najít náhradní termín, abychom veřejnost od tuto část programu nepřipravili. Rádi bychom jí přednášku i praktickou část uskutečnili tedy samostatně později. Veřejnost ale bude mít plně ve svých rukou paní magistra Lucie Křáková, která má připravenou přednášku zaměřenou na fungování paměti, možnosti jejího trénování a celkovou péči o kognitivní zdraví. Na přednášku naváže také praktický workshop, při kterém si návštěvníci budou moci sami vyzkoušet různá cvičení zaměřená na paměť, pozornost, slovní zásobu, orientaci, logické myšlení a další kognitivní schopnosti. Program tedy bude nejen informační, ale také hodně praktický a interaktivní.
0: Připomeňte prosím, co je hlavním cílem celé akce.
1: Cílem této akce je nabídnout veřejnosti srozumitelné a praktické využití informací o tom, jak funguje naše paměť, co můžeme pro sebe sám udělat, abychom si co nejdéle udrželi, aktivní a funkční. Důležitou součástí bude právě možnost jednotlivá cvičení přímo si vyzkoušet a zjistit, že trénování paměti nemusí být nic složitého a může to být i příjemné a zábavné. Velkou výhodou je také to, že paní magistra Křáková bude veřejnosti k dispozici nejen během přednášky, ale taky při následném workshopu, takže bude prostor pro praktické ukázky, dotazy i osobní zkušenosti s jednotlivými metodami.
0: Mají se návštěvníci nějak připravit na tu zítřejší akci? Potřebují vědět něco dopředu?
1: Není to nic složitého, tím, že akce je určena pro širokou veřejnost, je zdarma, bez předchozí registrace, takže stačí jenom přijít, vzít si sebou dobrou náladu, popřípadě brýle na čtení a budeme rádi, když se uvidíme s každým z veřejnosti, kteří přijdou.
0: Tak prosím, ještě velmi stručně zopakujte takové ty základní informace, které jsem říkala v úvodu, kde, kdy a v kolik se ta zítřejší akce koná.
1: Takže zítra se sejdeme od 8.30 ve vysoké budově vedle polikliniky Fakultní nemocnice, která je označena jako ředitelství nebo dům sester. Akce se uskuteční v přízemí této budovy a bude tedy od 8.30 pro širokou veřejnost. Bezplatně a bez registrace.
0: Tak je to úplně vše?
1: Ano, děkuji.
0: Já také děkuji za všechny informace. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava je pro nás měla zdravotní sestra Centra pro kognitivní poruchy Fakultní nemocnice Ostrava Svatava Dvořáková. Ještě jednou díky a přeji, ať je to zítra příjemné pro všechny návštěvníky i pro pořádající. Hezké odpoledne přeji.
1: Děkuji vám, taky přeji hezké odpoledne a moc se na všechny těšíme.
0: Tak díky za pozvání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Leon, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Leon udělá zásadní životní rozhodnutí, ale před rodinou o něm pomlčí. Ženka se ocitá v koutě. Rozvod se Štěpanem se zdá být nereálný. Útěchu nachází tam, kde by to sama nečekala.
1: Na zpáteční cestě mnoho nemluvili. A když, tak spíše o dnešním obědě, na který se po dlouhých týdnech ohlásil Leon. To by za normálních okolností byl důvod k radosti. Jenomže jestli budou Ludvík s Vojtkem pokračovat v tomhle škorpení, přidá se i Leon a všechno bude zkažené. Každý křičí, aby co nejhlasitěji řekl svoji pravdu, ale druhého jakoby vůbec nevnímal.
0: Premiéra čtvrté části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Si každý den v tomto čase připomínáme řidičskou abecedu. To proto, abychom si osvěžili pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. A to znamená, že až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si řekneme, jak se zachovat, když se na nás takzvaně tlačí jiné auto. Slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A také zítra na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pro vás budeme mít řidičskou abecedu a řekneme si, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A dnes míříme na Novojičínsko. Hudba, tanec, zábava a hlavně příležitost potkat se a strávit odpoledne společně. Tak to dnes vypadá ve Fokusu, konkrétně v Novém Jičíně, kde město připravilo společenské odpoledne pro obyvatele starší 65 let. Program ten už je v plném proudu a přímo na místě je také redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne, tak co všechno dnešní odpoledne návštěvníkům nabídne?
2: Krásné odpoledne. No tak ten dnešek bude hlavně o tom potkávání, setkávání se a o tom, že si budou moct seniori užít takové hezké odpoledne nejen s kulturní vložkou, ale i se budou moci zapojit do kvízu, jak jsme slyšeli. A všechno to začalo před chvilkou a myslím si, že do večera se opravdu tady ve Fokusu nebudou nudit. A co všechno je čeká, tak to ví paní Daniela Sosíková, která je vedoucí odboru sociálních věcí tady v Novém Jičíně a má tady toto akci na starost. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchači Českého rozhlasu.
2: Řeknete nám tedy, na co se mohou seniori těšit a co je dneska odpoledne u vás čeká?
3: My jsme seniorům připravili takový předčasný dárek Mezinárodnímu dní seniorů a připravili jsme pro ně společensko-kulturní odpoledne. Čeká je tady celá řada úžasných věcí, ať už je to hospodský kvíz, cymbalová muzika dětí ze základní umělecké školy, Duo Yamaha, nevím, jestli to můžu říct takhle přímo do éteru, a potom pro ty, co vydrží, ještě diskotéka pro starší a pokročilé.
2: Já jsem se dozvěděla, že tahle akce je v rámci akce Vitální senior, takže to znamená, že asi tímto nekončíte, že toho bude více, na co se tady mohou seniori v Novém Jičíně těšit.
3: Tím zdaleka nekončíme. Vitální senior vlastně vznikl v roce 2022 po covidu, kdy se nám všichni seniori zavřeli doma a odmítali vlastně opustit své domovy, báli se, všichni jsme se báli, ale začali jsme pro ně dělat každý rok pásma různých akcí, tak abychom je vlastně vrátili zpátky do toho prostoru, společenského prostoru, tam, kam naši seniori patří. Takže tento rok pro ně připravujeme práci s chytrými telefony, příští týden jedou na zájezd po stopách Žeročínu, komentovanou prohlídku po městě měli a spoustu dalších akcí.
2: No tak já věřím, že se určitě na nějaké další akci v rámci tady této vašeho vitálního seniora uvidíme a že se ještě podívám na to, jak to tady hezké v Novém Jičíně máte.
3: Určitě budeme rádi, přivítáme každého seniora tady v našem krásném městě a důležité je pro nás, ať jsou naši seniori spokojení, ať si to užívají, ať se opět stávají součástí společenského prostoru.
2: Děkuji moc a přeji, ať ten dnešek vyjde a ať se všichni dobře baví a ať jste tady dost dlouho.
3: Děkuji za rozhovor.
2: Já taky děkuji. No a pokud tedy by vás zajímalo, jak se zapojit do akce Vitální senior, určitě to najdete na stránkách města Nového Jičína a já myslím, že ten dnešek opravdu bude stát za to.
1: Díky moc za pozvání do Nového Jičína. Přímo na místě v centru celé akce byla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, loučím se. Naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: muzejního depozitáře.
1: Další zajímavost každý čtvrtek v tomto čase. Míříme samozřejmě do Ostravského muzea a co zaujalo redaktorku Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme si to říct. Charakteristický let a chování dali jméno dravci, který je součástí fauny i v Moravskoslezském kraji. Jeho vycpaný exponát najdete v expozici právě Ostravského muzea a věnuje se mu také další díl našeho seriálu Příběhy z muzejního depozitáře. Se zooložkou

0: Martinou Maléřovou si o motáku Pochopovi povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Moták Pochop. Ze školních let vždycky velmi snadno zapamatovatelné jméno. Právě tím, jaké to slovní spojení. Je to typický dravec tady pro region náš, ostravský?
2: No, dnes už teda tolik ne, z toho důvodu, že ubývá jeho přirozeného prostředí. Protože moták je zase typický svým místem hnízdění, kdy teda oproti ostatním dravcům, kteří nejčastěji jako hnízdí někde spíš jako ve výšinách, tak moták nejraději hnízdí v rákosinách, poblíž jako vodních toků, poblíž mokřadů a třeba rybníku. Takže i proto vlastně není třeba v té přírodě tolik viditelný. A jinak v České republice máme tedy ještě dva druhy motáka, a to motáka pilicha a motáka lužního, kdy tedy v minulosti se motáku Pochopovi říkalo pouze jenom Pochop.
1: Z čeho je to odvozeno?
2: U toho rodového jména moták, tak tam je to spíš jako typické z toho důvodu, že on tak specificky létá. On se totiž skutečně jako to vypadá, jak kdyby se motal, prostě jako v tom vzduchu, kdy on jako není úplně nějak jako stabilní, není to úplně takový ten jako krasoletec, řekněme. Skutečně vypadá trošku jak možná pod nějakým vlivem, se tak jako motá. A tak stejně oni mají i takové zásnubní vlastně jako tance před rozmnožováním, kdy ten samec se samicí dělají takové různé akrobatické kousky jako ve vzduchu, kdy slétávají střemhlav hlavou jako dolů a potom se rychle jako zase vznesou zpátky nahoru. A z toho se teda odvodilo to moták.
1: Se zooložkou Martinou Maléřovou stojíme tady u vitrínky. Ten moták je jedním z exponátů nebo vycpanin, která je zachycena v tom rozpřahu. A ta vitrinka ta obsahuje právě to rybniční prostředí. Je tady náznak nějaké rákosiny a další živočichové, kteří v tom místě u vody jsou rádi a kdo bude procházet expozicí, tak si ho krásně zařadí.
2: Ano, expozice jsou tady poskládány přesně podle prostředí, ale motáka teda v dnešní době můžeme vidět občas i na polích, protože tím, že zase ubývá rákosin, tak je schopen už hnízdit někdy jako na tom poli a tak stejně se tam vlastně živí i těmi hlodavci. Což je taky do jisté míry problematické, protože ještě stále se hlodavci někdy hubí ne nejlepším způsobem, zkrátka se používají jako silné jedy a to pak může otravit i toho samotného ptáka, který se na té potravě vlastně živí.
1: Co by o něm ještě návštěvník mohl vědět?
2: Jinak teda je tam u nich i poměrně dobře znatelný pohlavní dimorfismus, to znamená, že samec jde poměrně dobře rozlišit od samice a to právě třeba i když se na něj člověk dívá ze spod při letu. Samice mívají část křídel takovou jako hnědavě béžovou a potom je ta část vlastně bílá těch letek a na koncích jsou takové, řekněme, černé prstíky. A když to ti samci mají téměř celé to křídlo bílé a až skutečně jen na tom samotném jako konci černé prstíky. Zajímavé možná ještě je, že samice se výhradně stará o ty mláďata, ale samec teda je tomu přítomen na to z toho důvodu, že on loví potravu, kterou ale musí stejně předat té samici, protože pouze ona ji umí správně nacupovat pro své mladé.
1: Taková typická situace. Klasické spolupráce z Ostravy. Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tripartita se podle ministra Juchelky k růstu platů vrátí po pondělním jednání vlády. Proč? Řekneme za chvíli v 15 hodin více v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Tereza Hájková.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Tripartita se podle ministra Juchelky k růstu platů vrátí po pondělním jednání vlády. Ostravský dopravce po havárii cisteren s benzenem požádal o insolvenci. Karvinský areál lodičky se na čas uzavře, v pátek nabídne poslední velkou akci. Zítra bude polojasno až oblačno a naměříme kolem 20 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se k růstu platů v příštím roce vrátí až po pondělním jednání vlády o státním rozpočtu. Po dnešní tripartitě to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Právě od podoby rozpočtu se budou další jednání o platech odvíjet. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula zároveň ocenil, že vláda odložila debatu o neproplácení prvních 3 dnů nemocenské.
3: Myslíme si, že není důvod, aby se hledaly nápady pro zvýšení příjmu státu na úkor například nezaměstnaných nebo nemocných. To opravdu není cesta a varujeme před ní.
2: Dopravní společnost, které loni vykolejili cisterny s benzenem v Hustopečích nad Bečvou, na sebe podala insolvenční návrh. Vyplývá to z justičního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Firma Ostravská dopravní společnost Cargo v dokumentech uvádí, že hlavní příčinou ekonomických potíží je právě nehoda, při které část cisteren zachvátil rozsáhlý požár a toxická látka pronikla do půdy i podzemních vod. Soud má na rozhodnutí o úpadku lhůtu 15 dnů. Potvrdil jeho mluvčí Igor Kraj.
4: Dopravce podal insolvenční návrh s návrhem na povolení reorganizace, ve kterém uvedl, že oproti závazkům 138 milionů korun a hrozícím škodám ve výši 338 milionů korun má majetek pouze ve výši zhruba 236 milionů korun.
2: Základní úroková sazba zůstane na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Jde o očekávaný krok. Někteří členové rady předem avizovali, že pro změnu sazeb není důvod. I když srpnová inflace zůstala nízká, centrální banka zůstává ve svých rozhodnutích opatrná, hlavně kvůli rostoucí ceně služeb a nemovitostí. Karviná se už zítra rozloučí s oblíbeným areálem lodičky, který čeká rozsáhlá rekonstrukce. V pátek tam od 16 hodin vypukne program pod symbolickým názvem Závěrečná, který přinese hudbu, vzpomínání, vizualizace nové podoby areálu i prostor pro vzkazy návštěvníků. Na začátku října pak do lodiček nastoupí stavební firmy, které areál promění za zhruba 47 milionů korun. Práce potrvají do května příštího roku, upřesnila Jana Majerová z karvinské radnice.
5: Od začátku přestavby bude celý ostrov s areálem lodiček pro veřejnost úplně uzavřený. Proto prosíme návštěvníky, aby s tím počítali. Park Božiny Němcové bude dál přístupný, ale na ostrov a do areálu lodiček se po dobu stavby nikdo nedostane.
0: Počasí.
2: Zítra bude v regionu zpočátku převážně slunečno, lokálně s mlhami nebo nízkou oblačností. V průběhu dne pak bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních potíží, zavolejte nám a pomozte tak varovat ostatní řidiče. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: vám krásné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Další aktuality, zajímavosti, pravidelné rubriky, tak jako jste na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava na to v tomto čase mezi 15. a 16. hodinou zvyklí. Uvažovali jste někdy o tom, že byste si chtěli sestavit vlastní rodokmen? Jak na to, určitě rádi prozradíme v polovině hodiny. No a za malou chvíli se také dovíte, že dnes večer poprvé předstoupí před publikum jako oficiální šéf dirigent Janáčkovy Filharmonie Ostrava. Kdo konkrétně, řekneme už za chvíli. Z muziky kapela Jelen, Hana Zagorová a nebo třeba Petr Muk. Tak krásné odpoledne s námi.

0: Posluchači Janáčkovy Filharmonie Ostrava dnes budou u vzniku nové nahrávky 15. symfonie Dmitrije Šostakoviče. Dva zahájovací koncerty totiž budou zároveň inaugurací Daniela Reiskina, který se po letech spolupráce stává tak oficiálním šéfdirigentem a také uměleckým ředitelem orchestru. Podrobnosti teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava.
1: Daniel Reiskin, který odmítá obvyklé oslovení maestro, dává své podněty hudebníkům. Patnáctou symfonií Dmitrij Šostakovič završil svoje dílo.
2: Je to asi jedno z nejtajemnějších hudebních děl napsaných ve 20. století. Je tam hodně vyslovených otázek, ale také skrytých náznaků.
3: Shostakovich written it in 1971.
2: Šostakovič to napsal v roce 1971 v době, kterou můžeme nazvat soumrakem sovětského systému. Šostakovič nikdy nějak otevřeně nevystupoval proti systému, ale jeho hudba taková byla. Je to trochu jako shakespearovský šašek, který si může dovolit říci i ty nejtrestuhodnější věci krutému králi, ale nikdy nebude potrestaný, protože je šašek.
1: Nahrávka 15. symfonie bude součástí dlouhodobého projektu, kdy orchestr s Danielem Reiskinem mapuje Šostakovičovo symfonické dílo. Podobně už společně nahráli první a devátou symfonii. A šéfdirigent vysvětluje, proč je důležité nahrávky pořizovat právě během koncertů.
2: Nikdy nemůžete opakovat to napětí a atmosféru, která je nezbytná pro opravdový zážitek. To ve studiu bez obecenstva neuděláte. Hodně energie se vrací v těch krátkých chvilkách ticha, vzrušení publika, když na chvíli nikdo ani nedýchá. To jsou věci, které se budeme snažit zachytit na CD.
1: Jak říká ředitel Filharmonie Jan Žemla, díky každodenní práci sám zapomněl, jaká jména se v nadcházející sezóně v Ostravě objeví, a pohled do katalogu ho trochu překvapil.
4: Když jsem ten katalog otevřel, tak jsem vlastně viděl opravdu nekompromisní solisty a dirigenty. Samozřejmě naprosto zásadní je Daniel Reiskin, který touto sezónou vstupuje oficiálně do role šéfdirigenta a tuto sezónu otevře hned s naší rezidenční solistkou Alenou Bájevou, což je prostě vynikající houslistka.
1: Právě v podání této solistky zazní v první části zahajovacího koncertu Brahmsův houslový koncert D-dur. Výčet jmen tím ale nekončí.
4: Jsem strašně rád za to, že se nám podařilo pozvat dva mladé dirigenty, dvě mladé star, Azize Chokakimova a Andrise Pogu, o co jsme se snažili opravdu dlouhé roky, a shodou okolností se nám to podařilo teď v jednom koncertním cyklu. Je tam několik vynikajících pianistů, například Anna Vinickaja, Jeanne Flambavouzet. V řadě recitálů je to například vynikající Konrad Tao nebo debutující Roman Borisov.
1: Kvůli zdržení stavby nového sálu Vox budou muset filharmonici vydržet v provizoriu bývalého kina déle, než počítali. To se podle ředitele zřejmě neobejde bez menších úprav.
4: Z největší pravděpodobností, pokud budeme muset ve vesmíru setrvat déle, tak v tuto chvíli zvažujeme, řekněme, konkrétní úpravy, konkrétní investice spíše menšího charakteru, které by jak hráčům, tak posluchačům ten posluchačský komfort a ten hráčský komfort nějakým způsobem zlepšily.
1: Jde hlavně o šatny nebo vzduchotechniku. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: čem se mluví.
1: Každou první neděli v měsíci jsou nově všechna státní muzea zpřístupněna návštěvníkům zdarma. Platí to i pro nejstarší a zároveň třetí největší muzeum v Česku, Slezské zemské muzeum. Novinky z muzea proberu s mluvčí Janou Poláškovou v dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Další zajímavé téma v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, třeba sestavování vlastního rodokmenu. A právě při sestavování jednoho takového rodokmenu se dostala až do roku 1678, a to knihovnice Jana Pavlíková, která učí pátrat po předcích i zájemce, pro které pořádá besedy a různá setkání. Redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Ivě Havlíčkové také popsala, co třeba to pátrání usnadní, nebo jak se poprat případně se švabachem, ve kterém mohou být zapsány i staré záznamy v matrikách.
1: Jak byste se k té genealogii vlastně dostala?
2: Tak poprvé na vysoké škole, když jsem studovala knihovnictví, ale takový pocit, že bych měla dělat ty rodokmeny, přišel teprve později, kdy moje mladší sestra dělala rodokmen do školy. A to jsme jí všichni pomáhali, dávali jsme jí tam fotografie, ale bylo to takový jako menší okruh příbuzných. A protože v té době ještě žila moje babička a její bratr, tak jsme se rozhodli, že společně s mamkou dáme dohromady její linii předků rodiny Kozelských ze Staříče.
1: No a jak hluboko jste se vlastně dostali v tom vlastním rodokmenu tehdy?
2: Tehdy jsme se docela zasekli kolem roku 1730, protože on byl voják, ten první předek, který odněkud přišel, a to jsme nebyli schopni dohledat. Ale jako nejdále, co se mi povedlo, to bylo zase z rodiny mého otce, tam jsme se dostali do roku 1678.
1: Takže 17. století, hluboko. Vy tady máte knihu Rodokmen, rodin Mrůzku, Žvaku, Kološu a Tesarčíku. Tak to je vaší rodiny, vaše to je, historie.
2: To je z rodové linie mého otce.
1: Kniha o nevím kolikati stranách, ale teda není útlá, ale je tam spousta fotografií. Kolik to dalo práce? Kolik jste na tom strávila?
2: Většinou taková tvorba jednoho velkého rodokmenu trvá rok.
1: Když se řekne rodokmen, tak já si představím takového toho pavouka, jak se to rozšiřuje, ale tohle to je úplně něco jiného, to je rodokmen v knize.
2: Ano, pavouk je jako taková jednodušší linie, ale pokud opravdu chceme, aby to nebylo jenom takové suché data a chceme té minulosti dát příběh, tak je důležité prostě sehnat si i ty fotografie, ty informace od příbuzných, mají nějaké třeba zážitky, vzpomínky, a pak to všechno sepsat, tak potom máte tu krásnou historii dánou dohromady.
1: Jaké vědomosti a zkušenosti člověk pro to sestavení rodokmenu potřebuje?
2: Nejsou to ani tak nějako vědomosti, spíše člověk musí být hodně trpělivý a mít hodně volného času, protože to bárání opravdu zabere hodiny a hodiny. A taky by měl umět trochu práci s počítačem, protože vyhledává se v online databázích. Samozřejmě první záznamy, ke kterým se dostaneme ze začátku, jsou psány česky, později německy, což se dá ještě v překladačích přeložit, pokud neumíme jazyk, ale čím dále jdeme níže, tak tam už to bývá složitější, protože tam bývá německý kurent nebo švabach a tam opravdu musíme se už naučit trochu poznávat to písmo, ale jde o to, že když my budeme pravidelně pátrat, tak se nám to písmo tak nějak vryje do očí a prostě se ho naučíme poznávat. Jsou různé slovníky německých kurentů. A nemusí být úplně člověk v tom vzdělaný, ale stačí praxe. Pořád to zkoušet a zkoušet.
1: Čili z jakých materiálů se při tvorbě rodokmenu vychází?
2: Určitě jako první je důležité mít materiály v rodině. Nejlépe je, když máte nějaké rodné listy nebo odací listy, úmrtní listy svých předků. Samozřejmě potom ještě to můžou být nějaké vyuční listy, jsou tam pracovní knížky, ve kterých máme různé informace, které nás posunou právě do té minulosti. A potom se používají digitální archivy a v neposlední řadě také v digitálních archivech, kromě matrik, máme možnosti se podívat na staré grunty, berní roly. Potom jsou tam třeba školní záznamy, které jsou hodně zajímavé, protože pokud najdete tam toho vašeho předka, tak se můžete dozvědět jeho vlastnosti, dokonce nejenom vlastnosti, jestli byl teda milovník zvířat nebo naopak kradl. Měli jsme teda i záznam, že zapaloval auta v druhé třídě, jenom pro zajímavost.
1: Ze školních záznamů? Ano. Toto jste se dozvěděli, ano, že to byl takový výlupek, dalo by se říct.
2: Ano.
1: Tak i na to jste při pátráních narazili. Lidé, kteří za vámi přijdou tady a chtějí si ten rodokmen sestavit, chtějí poradit, jak na to, proč oni to dělají, jaké jsou třeba jejich důvody, říkají vám to?
2: No, jsou to různé důvody, většinou rodiče jim umřou nebo prarodiče a oni vlastně najdou nějaké dokumenty, ve kterých se objevují třeba právě ty nemanželské děti nebo zjistí, že jejich otec nebyl jejich otec a chtějí pátrat po té minulosti. Nebo objeví nějaké fotografie a začíná je to tak zajímat, odkud oni pocházejí.
1: Říká Jana Pavlíková, takže jdou po těch svých kořenech.
2: Ano.
0: No a knihovnice Jana Pavlíková v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava už po písničce prozradí třeba i to, co můžete udělat, pokud potřebujete pátrat po svých předcích v cizině.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Historie ta by se neměla zatajovat, i když při pátrání po předcích člověk někdy narazí na neúplně hezké věci. Říká to alespoň Jana Pavlíková z knihovny v Ostravě Vítkovicích, která učí zájemce, jak si sestavit svou rodinnou historii. Při sestavování vlastních rodokmenů je podle ní důležitá hlavně chuť pátrat, také trpělivost, nějaké počítačové dovednosti a dostatek času. S redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava s Ivou Havlíčkovou probrali i to, na co si při genealogickém výzkumu dávat pozor.
1: Tady v knihovně pomáháte tedy lidem, kteří přijdou a chtějí si ten vlastní rodokmen sestavit, takže jak na to?
2: Ano, přesně tak. Moje první přednášky byly o tom, že jsem je vlastně seznámila, co můžou oni sami zjistit. Že když mají ty rodinné záznamy, takže potom můžou hledat v digitálních matrikách. Potom jsem jim dala i nějaké odkazy, protože měli nejenom předky tady v Moravskoslezském kraji, ale vlastně v celé České republice, ale také v zahraničí. Hodně je tady Polsko nebo Slovensko. A když vlastně tady začala být industrializace, tak hodně lidí ještě odcházelo do Vídně za prací. A my jsme byli Rakousko-Uhersko, takže vlastně to byla jedna naše celá země.
1: Mají asi taky digitalizované ty archivy, očekávám třeba v Rakousku.
2: V Rakousku ano, v Rakousku mají krásné matriky, tam se opravdu dá dobře hledat a navíc je to německy, takže je to v podstatě stejný vizuál jako u nás. Ale co se týče Polska, Polsko nemá všechno zdigitalizované a hodně matrik má ještě uloženo na farách. Tam naopak pomáhají sociální sítě, kdy mají Poláci svoje vlastní skupiny genealogů a dokážou vás třeba i nasměrovat, kde byste mohli hledat. A my jsme měli právě případ, že máme příbuznou z Gilovic v Polsku. Díky té sociální skupině jsme potkali pána, který měl doma ofocenou tu matriku z Gilovic a našel nám naše předky s tím, že jsme vlastně zjistili, že i s tím pánem jsme příbuzní. Takže to byla taková pěkná náhoda.
1: Jak hluboko se při tom sestavování rodokmenu dostanete, to už jste říkala, že tedy do toho, až do toho 17. století se vám podařilo zabrousit.
2: Ano, je to proto, že vlastně ty matriky nebyly povinné, takže to jenom v některých městech nebo obcích si je dělali a bylo to fakt jako ten rok 1650 a potom až teda výše. Níže se dostanou lidé, kteří opravdu mají nějaké šlechtické předky nebo nějaké významné osobnosti, které prostě třeba mají ty velké grunty, protože v těch gruntovních knihách se ještě něco málo dá zjistit, ale opravdu níže jenom ti, kteří mají modrou krev.
1: Na co zajímavého lze při tom sestavování rodokmenu narazit? Vy jste trošku nakousla, že například na ty nemanželské děti a tak podobně?
2: Ano, nemanželských dětí je opravdu hodně. Kromě toho se dá zjistit, kolik vlastně dětí měli vaši předkové. Náš jeden předek měl celkem 16 dětí, ale neměl to s jednou manželkou, protože mu vlastně umřeli, tak měl 4 ženy. Můžete třeba zjistit tresty, jestli byly vaši předkové nějak trestání. Většinou, co se dá zjistit, jsou takové jako buď negativní věci, že vaši předkové byly třeba nevěstky, a nebo potom, pokud byli nějací politici nebo obchodníci, tak potom můžete se dozvědět, čím se třeba zasloužili o nějaký rozvoj toho kraje a podobně.
1: Co při tom sestavování rodokmenu nejvíc tu práci komplikuje?
2: Nedokonalé záznamy, protože hodně se stávalo, že když se dítě narodilo nebo byly svatby, tak ti faráři slavili s rodinou a občas prostě se stalo, že zapomněli zapsat záznam a nebo se netrefili do rodičů, že prostě znali třeba spíše ty prarodiče, tak tomu dítěti dali úplně jiné rodiče, jako třeba babičku a dědečka místo otce a matky, nebo se netrefili do příjmení. Ono se i někdy dává příjmení po chalupě, to znamená, že ten člověk se třeba jmenoval Novák, ale bydlel v chalupě, kde bydlela rodina Veselých, tak už tomu dítěti nedali příjmení Novák, ale Veselý. Takže opravdu můžou tam být hodně takové problematické věci. Nám se stalo v jednom rodokmenu, že jsme hledali našeho předka, který se jmenoval František Žvák a věděli jsme, že pochází z Dobratic a věděli jsme přibližně i ten rok narození, jenomže jak naschvál, tam se narodili v jeden den dva Františkové Žvakové. a každý měl samozřejmě jiné rodiče. Takže tam u toho pátrání člověk musí dávat opravdu pozor, protože může lehce sklouznout do jiné linie rodové.
1: Říká Jana Pavlíková z Ostravy i Vávlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Leon, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Leon udělá zásadní životní rozhodnutí, ale před rodinou o něm pomlčí. Ženka se ocitá v koutě. Rozvod se Štěpanem se zdá být nereálný. Útěchu nachází tam, kde by to sama nečekala.
4: Na zpáteční cestě mnoho nemluvili. A když, tak spíše o dnešním obědě, na který se po dlouhých týdnech ohlásil Leon. To by za normálních okolností byl důvod k radosti. Jenomže jestli budou Ludvík s Vojtkem pokračovat v tomhle škorpení, přidá se i Leon a všechno bude zkažené. Každý křičí, aby co nejhlasitěji řekl svoji pravdu, ale druhého jakoby vůbec nevnímal.
3: Premiéra čtvrté části Četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 km východně od Portorika. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 km čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Proč? Řekneme za chvíli. Podrobnosti přidáme v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava v 16 hodin. Po 16. hodině, tedy mezi 16. a 17. vás čeká čtvrteční humoriáda a hostem té dnešní by měla být Marie Formáčková. Tak hezké odpoledne, teď ještě kapela Krištof a do 16. i Beatles.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval spornou změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Nemocnice ve Valašském Meziříčí ruší o víkendech dětskou pohotovost. Oderská radnice rozšíří fitness hřiště u cyklotrasy. Zítra bude polojasno až oblačno a naměříme kolem 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Návrh se tak vrací do sněmovny, informoval o tom Hrad. Zákon má podle vládní koalice mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Podle Pavla jde ale proti doporučení Evropské komise chránit zaměstnance před politickými zásahy. Jeden z předkladatelů, Radek Vondráček z Hnutí ANO, řekl, že ho rozhodnutí prezidenta překvapilo.
2: Pro mě je to možná nejvíce zbytečné veto, s jakým jsem se setkal ve své politické kariéře. Jestli pan prezident například tvrdí, že po novém zákoně bude možné po volbách někoho vyhazovat z práce, nech tedy pan prezident řekne, podle kterého paragrafu se to bude dít.
0: Vondráček zároveň zdůraznil, že je vládní koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Zákon by tak měl začít platit v původně plánovaném termínu, tedy od 1. listopadu. Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí nebude o víkendech a svátcích zajišťovat dětskou pohotovost. Výpovědi totiž dali praktičtí lékaři, kteří na pohotovosti sloužili a nepodařilo se sehnat náhradu. Rodiče tak musí s dětmi o víkendu do nemocnic v Novém Jičíně nebo ve Vsetíně. Ve všední dny dětská pohotovost funguje dál, uvedla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
3: Naší prioritou je bezpečnost a kvalita poskytované zdravotní péče. V situaci, kdy není možné zajistit dostatečný počet kvalifikovaných lékařů pro víkendové a sváteční služby, musíme postupovat odpovědně a transparentně. Současně hledáme možnosti, jak dostupnost pediatrické péče v regionu dlouhodobě stabilizovat.
0: Ve Valašském Meziříčí je už od července zavřené kvůli nedostatku lékařů i dětské lůžkové oddělení. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se její součástí stalo v prosinci 1995. V minulosti působilo jako místopředsednická země. Odry plánují rozšíření fitness hřiště u cyklotrasy. Proto teď město požádalo Moravskoslezský kraj o dotaci, konkrétně o 250 tisíc korun. Celkové náklady jsou necelých 460 tisíc. Pokud krajští radní příspěvek schválí, práce začnou už v příštím roce.
4: Sportovci by se tak mohli těšit na rozšíření mlatových ploch a celkem 5 nových cvičebních prvků, jako je třeba běžecký pás, veslařský trenažer nebo posilovací lavice. V plánu jsou i stroje na přítahy nohou. Z Oder Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude v regionu zpočátku převážně slunečno, lokálně se můžou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. V průběhu dne pak čekejte polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty je 18 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bruntále v ulici doktora Edvarda Beneše havarovala dvě osobní auta, s opatrností projedete a srážku dvou aut hlásíte z Rožnova pod Radhoštěm, bouralo se v ulici Tylovice, dejte pozor.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
5: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám?
0: No.
1: Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysokém Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysokém Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky. Není to krásné?
0: Je to krásné. Jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch jezdech s Pepou, když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničem jiném nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o
0: humoriádě.
1: O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás a horem
0: se.
1: Dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: lahodné
0: směsi.
1: Ano, to je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady, ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře, včelaře, samozřejmě.
1: Ale ta skleníčka je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý. No, teď vím, že to mám zmáčknout. A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci.
2: Aha.
4: Hledáme slepýho pasažéra, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluz od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte, na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kase.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Pokud já bych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivý. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá, povídá.
2: No když říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prvé ptal?
2: Když jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednostal mokrý jelen, tak musím být jelen.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marvan, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a
0: to
1: je
0: funguje.
1: To pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Hlásí se vám posádka dnešní humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jste opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdraví vás oba dva Standa Zemní. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme a pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló, haló, no tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha, teď už tam někoho máme, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovka včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Jo takhle, myslíte naše humoriádníky?
5: Jo, to je pravda. Kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující. To super, jo. Vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí, ano, děkujeme.
8: Ano, ano,
2: takže. A Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak, zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava,
2: hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Můžu, děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, ano, taky, ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: To je zajímavé, páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. kolik chcete jet, chcete jet ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí. A
11: jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mně?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď jste před nostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak vydejte ten lístek do Svijan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
10: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: O jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden paš, na jiný by se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 10 koruny dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, furt. Nejdám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo, takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. A teď to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3. Pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice. Už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikví. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnější vztahu, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbě, že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespeara, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná a podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi, no, bylo oblečení, si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Tak, říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie, jsem ožral jako prase. ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMS-ka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší na Bčko, se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 01 04 přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
6: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská, no, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou, krásné profilně na odpoledne.
7: Vám taky.
6: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
5: Dobrý den.
6: Tak já bych určitě byl pro volbu B, ale s váma musím souhlasit, protože jak jste říká přesně,
7: že jsou super,
6: dokud
7: že jo?
6: Jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
7: ano,
6: na hodnotě je nevezmeme.
7: Ano, tak jděte rychle
6: ale
7: utratit.
6: Ale dovolte mě prosím vás krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
5: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
7: Nešlo. Berte to jako,
6: já jsem to věděl.
7: Berte to jako pozorovatel.
5: On to jenom zkoušel, Jirka.
7: Buďte,
5: on ví, že to neprojde.
7: Buďte pozorovatel a to pak
6: jo,
7: je docela legrace.
6: Ano, člověk to musí brát s humorem, teď ho žijeme jenom jednou.
5: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
6: Proto ledím váš pořad, vždycky moc rádi.
5: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se moc krásně, přátelé,
5: naschledanou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
7: Já vás také zdravím.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Krásný den, skromně říže vám přeji a chtěli bychom Bčko, děkujem.
5: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
7: Dobrý den.
10: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotný.
5: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
11: Já vás zdravím, Jirka Světavý.
5: Ano.
11: Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodový člověk jako jste. A souhlasím, doplnej a jdu na pizzu. Mějte
7: super,
11: se krásně.
7: Super, tak dobrou chuť.
5: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marie přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
11: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
7: Ježíš, já nemám plavky sebou.
11: Budeme tak, když co, o co
7: je. To je pravda.
5: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédi Šulisty.
7: To
5: budete koukat. Tak, děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
1: Jarmilko, to bude tlakem.
0: Tlakem, ano.
1: On se taky na mě furt někdo tlačí.
0: No.
1: Jarmilko, podívejte se, jaký mám program dopoledne.
0: Prosím, soudružiteli, tak dneska by měl přijít ten Němec.
1: Je.
0: Kvůli tomu kontraktu.
1: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje, jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
0: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudružiteli.
1: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
0: No tak já umím.
1: No, a co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte se.
0: Chcete to vědět úplně přesně.
1: No tak přibližně,
0: ano,
1: prosím, jenom
0: prosím,
1: tak od
0: oka. Tady ani haléř.
1: Tak to je přesně, že jo?
0: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
1: Ale ne. Jsme se rozšoupli, víte.
0: No, soudružiteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříni ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
1: Ale ne. No. Jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
0: Jste nemohl.
1: Jo, je... No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá.
0: Ano.
1: Odhalování rezerv.
0: No, děkuji.
1: Tak přineste tu lahvinku vývrtku a dvě skleničky, jo, Jarmilko?
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: Ne, tři skleničky, tři.
0: Tři?
1: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
0: Prosím, tady je ta lahvinka.
1: No, vidá. To je to moravský,
0: tak,
1: že
0: ano,
1: jo?
0: Ano, tady je vrták.
1: Ano, děkuju.
0: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem
4: všichni
3: přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. Mm-hmm. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás ova do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu, neočekávám.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je...
1: Uměla by to podat.
3: Ježiš, tak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hrajiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to ono je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zas.
1: Za rok bude zas, těšíme se zas. Dobrý den. Halo.
5: Dobrý den, to jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když se hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
3: já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Zdravuji moc.
1: Naschledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Ačko
1: máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
6: Hezký den,
1: napodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den,
7: pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Marcela z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejste moje příbuzná? Já mám Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
3: Nevadí, tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den,
8: já vás zdravím, oba dva, paní
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak zdravíme. Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor Žižala.
10: Žižala, to je moje
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně. Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Dobře. A že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
10: No.
9: Jo, já.
10: No.
9: Wollen Sie wissen, eine Stamperdl ist unsere Weihnachten?
11: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so. Tschechischer Rotwein.
9: Ja, ja.
11: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
9: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, já...
10: Já to nemůžu. Jste mi to také... Řekně nemůže, to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
9: Das... Wein.
11: So viel Mühe.
10: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
9: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
11: Gasthaus.
10: Do prčic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
9: Musíte něčím tvrdšima vydlabat
10: to. No, ono se to drolí. Ono se to drolí strašně.
9: A kousek po kousku.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
9: To nevadí, já mám zádu přední.
10: Jo, to se bude muset...
9: Já to pak
10: přesedím. Já vím, no nepoučujte mě, to já
9: vím. Já bych nerada, ale aby...
10: Já jsem moc kláda nedostala.
9: No jo, já vím, ale tak... Ale kousek pořádně.
10: No jo, já to dlabu.
9: Já
10: to dlabu. Víte, jak já rád dlabu, ne? Co?
9: No, já vím. No jo, tohle to je...
10: Řekněte mu...
9: On tu není. Snad odešel.
10: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat? Podívejte se.
9: Špunty.
1: Humoriáda. A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví eine Stamperdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kvůli rostoucím cenám energií může ostravská huť dočasně omezit výrobu. Tripartita projednala návrh státního rozpočtu na příští rok. Za loupež klubové šály v Ostravě hrozí fotbalovým fanouškům několik let vězení. Zítra bude polojasno až oblačno a naměříme kolem 20 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Ostravská Nová huť nevylučuje omezení výroby, pokud ceny energií dál výrazně porostou. Potvrdil to mluvčí firmy Ivo Štěrba. Pokud by se situace dál zhoršovala, může podle něj huť zvažovat dočasnou odstávku některých provozů. U plynu se výdaje zvýšily od jara trojnásobně, dodává generální ředitel ostravské huti Radek Strouhal.
2: Když to vemu, tak na jaře jsme měli plyn za nějaké 30 euro, a na začátku léta za 50 a dneska jsme až na 80 euro za megawattu, což už je jako úplně šílené, protože nejenom, že platíte drahý plyn, ale ještě potom za něho odvádíte povolenku. Pro srovnání, v Americe ten plyn stojí necelou třetinu.
1: Tripartita projednala státní rozpočet na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad návrhem sešli zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla definitivně schválit vláda. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Po koaliční dohodě z dnešního rána bude nejspíš o jednotky miliard nižší. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO po jednání tripartity řekl, že ministři odpovídali odborářům a zaměstnavatelům na dotazy, které se týkaly jednotlivých rozpočtových kapitol.
3: Ať už u vědy, výzkumu, ať už u zdravotnictví, to, co se týká samozřejmě zemědělství, jsme řešili taktéž dotazy, které se týkají sucha, vody a dalších věcí.
1: Zaměstnavatelé mají výhrady k výši schodku. V rozpočtu jim chybí více peněz na vědu, výzkum a inovace. Odbory chtějí dál vyjednávat o růstu platů v příštím roce. Kriminalisté obvinili dva fotbalové fanoušky Baníku Ostrava z loupeže klubové šály soupeře. K roztržce došlo v dubnu před utkáním Baníku v jednom z ostravských obchodů. Obvinění po výhruškách násilím vytrhli 15-letému mladíkovi jeho šálu. Staršímu ze dvou stíhaných hrozí až 10 let odnětí svobody. Mladistvému soud může dát maximálně 5letý trest. V Rožnově pod Radhoštěm funguje nová zubní ordinace. V ulici 1. máje ji otevřela Zuzana Šmírová. Přebírá pacienty po lékařce, která odchází do důchodu. Další nové zájemce zatím ordinace registrovat nebude. Město mladou zubařku podpořilo 500 000 korun, dodává mluvčí města Petra Graclíková.
4: Nově jsme podpořili zubařku, která nahradí stávající lékařku, která odchází do důchodu. A protože víme, že sehnat nového zubaře není jednoduché ani v Rožnově, ani v okolí, jsme rádi, že jsme mohli podpořit lékařku tak, aby přebrala stávající pacienty a ti nemuseli hledat nového lékaře.
0: Počasí.
1: Zítra bude v našem kraji zpočátku převážně slunečno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností. V průběhu dne pak čekejte polojasno nebo oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách do 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Hlučíně Darkovičkách na silnici 469 se stala nehoda, u které právě teď zasahují záchranné složky. Projíždějte se zvýšenou opatrností a pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Linka Zelené vlny je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Jaký byl ten dnešní čtvrteční den v Moravskoslezském kraji, připomeneme už za chvíli. Já přidám alespoň dvě informace. Krajský soud v Ostravě uzavřel kauzu bývalé manažerky lázní v Karlově Studánce. Podrobnosti za chvíli. A první neděli v měsíci jsou nově zpřístupněna státní muzea zdarma. Více v pořadu O čem se mluví v polovině hodiny. No a za malou chvíli přidáme i zpravodajský souhrn dnešního dne s Terezou Hájkovou. Více už po písničce. Příjemný poslech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Tramvaje z centra Ostravy do jižní části města se vrátily na původní trasu. Výluka skončila po měsíci a půl. Po kompletně opravené trati na ulici Vítkovické znovu jezdí tramvaje do Hrabůvky a Výškovic. Podle mluvčí dopravního podniku Ostrava Terezy Šnoblové, ale v okolí tramvajové trati dál pokračuje přestavba silnic a tramvajových zastávek. Firma OKD chystá zkušební provoz kogenerační jednotky, která bude z důlního plynu vyrábět elektřinu a teplo. Zařízení je na uzavřeném dole ČSM a k těžbě metanu využije dvě takzvané úvodní jámy, potvrdil Václav Maršálek, který má v OKD na starosti energetiku. Zkušební provoz začne v říjnu. Univerzity v Moravskoslezském kraji téměř vyčerpaly vouchery na podporu zahraničních vědců. V rámci programu Spravedlivá transformace si mohly vysoké školy vybrat celkem 93,5 milionu korun na platy pro experty, kteří v Česku vedli své výzkumy. Dohromady hejtmanství rozdělilo mezi tři krajské univerzity 91 milionů korun. Díky nim v současnosti v kraji působí 23 zahraničních vědců. Bývalá manažerka státních lázních v Karlově Studánce je pravomocně zproštěna obžaloby. Státní zástupkyně podezírala Soňu Kellerovou z toho, že ovlivnila veřejnou zakázku na opravu oken. Okresní soudy ale osvobodil s tím, že se trestný čin nepodařilo prokázat. Další podrobnosti přidáme už za pár minut. Havířov upravuje systém žádostí o městské příspěvky. Radnice dotační zásady zjednodušuje a zpřesňuje. Mělo by to lidem a firmám usnadnit orientaci při podání žádosti. Město každoročně ze svého rozpočtu podporuje například sportovní a zájmové kluby. Příjem žádostí do prvního kola dotačního řízení končí 31. října. V Ostravském muzeu dnes začíná výstava Japonsko v Ostravě. Až do konce roku se můžou návštěvníci seznámit s desetiletou historií česko-japonského centra, které spojuje oba národy v celém Moravskoslezském kraji. Japonců žije na severu Moravy a ve Slezsku jen několik desítek. Jsou mezi nimi ale výrazné umělecké a sportovní osobnosti.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme se věnovat aktuální informaci. Soud pravomocně osvobodil bývalou manažérku státních lázní v Karlově Studánce Soňu Kellerovou. Ta čelila obžalobě z ovlivnění veřejné zakázky na opravu oken lázeňského domu Libuše. Jak už jsme vás o tom v našem vysílání informovali, krajský soud v Ostravě potvrdil v odvolacím řízení zprošťující rozsudek soudu v Bruntále.
1: Bývalá manažerka lázní podle obžaloby ovlivnila zakázku tak, aby ji vyhrála firma, kterou si přála. Státní zástupkyně Jarmila Števková v závěrečné řeči uvedla, že je na to mnoho důkazů, včetně počtu telefonátů a výpovědi svědka.
2: Tam jsou prostě ucelené řetězce důkazů a nevyloučuje u to prostě dvě varianty toho, jak se to skutečně stalo. Že? My máme za to, že to bylo prokázáno, soudy mají za to, že to prokázáno nebylo.
1: Soudkyně Renáta Gilová při zdůvodňování verdiktu uvedla, že u veřejné zakázky byly zjištěny podezřelé okolnosti, ale že důkazy, které má ve spise, nabízejí různý výklad a Senát má o vině obžalované pochybnosti.
3: Ve věci byly jisté pochybnosti stran věrohodnosti přímého svědka a z toho důvodu se nabízelo i jiné vysvětlení té situace, než které nabízelo státní zastupitelství. A proto při ctění zásady pochybnostech ve prospěch obžalovaného bylo odvolání státní zástupkyně zamítnuto.
1: Uvedl mluvčí soudu Jaromír Parobek. Obhájce Ivo Škola zprošťující rozsudek nad svou klientkou moc komentovat nechtěl.
4: Musím seznámit klientku s rozhodnutím a já mám za to, že odvolací soud se podrobně seznámil s tím rozhodnutím prvního stupně a postupoval zcela správně.
1: Bývalá manažerka lázní u soudu nebyla, omluvila se ze zdravotních důvodů. Případ je nyní pravomocně ukončený. Státní zastupitelství ještě může využít mimořádný opravný prostředek a podat dovolání k nejvyššímu soudu. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Kuše nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji pokračuje, jak už dnes zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Moravskoslezský kraj přidělil neziskové organizaci Mikasa necelé 2 miliony korun, další necelé 2 miliony korun na provoz domova pro lidi s těžkým autismem. Další milion korun na financování služeb do konce roku, ale organizace stále chybí. Klienti ale zatím o bydlení nepřijdou.
1: Samozřejmě hledáme partnery, kteří se nám se spolu s námi postarají o dofinancování tohoto roku, ale za nás je vlastně otázka, jestli se v březnu nebudeme potýkat úplně s tím samým a nebudeme ty výpovědi podávat znova.
2: Říká ředitel Mikasy Michal Panáček s tím, že organizace je zároveň v nejistotě, jak bude vypadat financování v příštím roce a zda bude organizace schopna službu zajistit.
1: Ten náš postoj je takový, že pokud nedostaneme nějaké garance toho financování pro příští rok, tak budeme muset ty služby pro tyto klienty ukončit.
2: Mikasa bude mít podle ředitele také problém ufinancovat denní stacionář,
1: který poskytuje vlastně jako jeden z mála v Moravskoslezském kraji také péči o klienty s náročným chováním, kde tam se v rámci dotace vracíme na rok 24, což znamená, že do poloviny listopadu jsou finanční prostředky na provoz.
2: Podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z hnutí ANO, který kandiduje v komunálních volbách, by kraj dokázal službu provozovat s menšími náklady.
3: Co se týče nákladu na jedno lůžko, tak opravdu tato služba vychází v roce 2025 2 miliony 140 korun. Obdobná služba se stejnou klientelou, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, vychází zhruba na polovinu.
2: Podle Kopeckého by situaci mohlo vyřešit převedení domova pod příspěvkovou organizaci kraje nebo města, což nabídl na společné schůzce za zavřenými dveřmi.
3: Já opravdu přicházím s nabídkou, protože nám jde o toho klienta, že tu službu převezmeme se všemi závazky i zaměstnanci.
2: Organizace Mikasa tuto variantu nezavrhuje. O možném převodu na příspěvkovou organizaci bude s krajem i městem jednat po volbách. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Národní památník druhé světové války v Hrabini, historická budova muzea v Opavě nebo arboretum v Novém Dvoře. Slezské zemské muzeum je nejstarším muzeem v Česku a zároveň třetím největším státním muzeem v zemi. A nově je otevřeno každou první neděli v měsíci zcela zdarma. Na novinky se zeptá Vladimír Šmehlík Jany Poláškové, mluvčí muzea, v rozhovoru O čem se mluví na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Právě teď.
1: O čem se mluví?
2: Je 17. září 17.30 a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná rozhovor O čem se mluví. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. Slezské zemské muzeum, stejně jako ostatní státní muzea, mají nově každou první neděli otevřeno pro návštěvníky zdarma. O novinkách ve Slezském zemském muzeu se teď budu bavit s Janou Poláškovou. Vítejte v Českém rozhlase.
3: Hezké odpoledne.
1: O čem se mluví?
2: Tak, paní Polášková, pojďme se pobavit. Slezské zemské muzeum je co do rozsahu třetím největší muzejní institucí v České republice. Je to nejstarší muzeum v České republice aktuálně. Ano. Spravujete celou řadu objektů. Já asi namátkou, kromě historické hlavní budovy, tak asi nejvíc známý je Národní památník druhé světové války v Hrabini nebo arboretum v Novém Dvoře. Pojďme se pobavit. Vy teďka v arboretu tam pokračuje vlastně investice, zprovozňujete tam nebo snažíte se zprovoznit někdejší břidlicovou jámu, břidlicový důl. Jak to tam probíhá?
3: Nyní akorát probíhají stavební práce, které by právě měly rozšířit ten náš návštěvnický okruh v arboretu. Ta břidlice je nejen u nás v arboretu, ale i v celém tom našem období nebo v celém to našem kraji poměrně významná, takže jsme se rozhodli, že takhle zpřístupníme i část, která je právě v součástí toho našeho arboreta. Myslím, že to bude moc pěkné, protože tam plánujeme, že tam bude i nějaká drobná expozice, která se právě bude věnovat tomu historii, vývoji, té těžbě té břidlice, nejen u nás, ale i v tom nejbližším okolí. Takže myslím, že pro návštěvníky to bude určitě zpestření i toho našeho návštěvnického okruhu, kde nejen procházejí tím parkem, mají tam třeba i skleník, mají tam teďka zámek, ale že to bude taková jakoby další nabídka pro ty návštěvníky.
2: A tam původně teda v tom místě stával nebo byl břidlicový důl, anebo ano, to je ano, měla vytvořená expozice?
3: Ne. Tam v historii býval, v současné době už byl v takovém jakoby spíše rozpadlém stavu, takže teďka právě zvětšujeme ten prostor, snažíme se, aby byl pro návštěvníky bezpečný, takže navazujeme vlastně na tu historii a snažíme se ji takhle zpřístupnit do současnosti.
2: Kromě nebo ještě nějaké další vlastně investice se chystají vlastně v arboretu, to prochází vlastně kontinuálně úpravami a přestavbami. A co dalšího?
3: My teďka chystáme ještě zpřístupnění nebo vlastně obnovy takového vstupu do arboreta. Návštěvníci, kteří teďka arboretem projíždějí, tak vidí, že se tam děje na začátku velká stavební akce. A to je právě to, že my jsme zhodili původní vstup, který už měl téměř 50 let, takže už si zasloužil tu modernizaci. A nyní právě stavíme nový, bude to i taková jakoby nový vstup, nová pokladna, nové návštěvnické centrum. A doufáme, že návštěvníkům se to bude líbit, protože je to i taková celkem zajímavá stavba a bude to sloužit i pro ten vstup do toho arboreta tak, aby oni se dozvěděli, co všechno u nás můžou vidět. Dneska tam máme bohužel takovou malinkou buňku, kde se prodávají vstupenky, takže slibujeme si od toho, že to bude i spíš taková jako lepší komunikace mezi tělou pokladnou a mezi těmi návštěvníky, kteří k nám přijíždějí.
2: No vlastně pravidelný návštěvník nebo kdokoliv vlastně, kdo se trochu zajímá o otázku muzejnictví, tak si nemohl nevšimnout, že vlastně v posledních 10-15 letech prošlo kompletní obnovou a rekonstrukcí hlavní historická budova v Opavě. Ano. Zcela obnovena, zrekonstruován byl vlastně Národní památník druhé světové války v Hrabini, nebo investovalo se do areálu opevnění v Darkovičkách. Něco dalšího, co vás ještě takhle jako trápí, čeká z těch výraznějších přestaveb a investic? V jaké kondici je srub Petra Bezruče na Ostravici?
3: Tak srub je poměrně v dobrém stavu. Samozřejmě obnovili jsme nedávno i expozici, ten vnitřní prostor, té jeho původní chaty, ale investici se samozřejmě zaslouží každý areál, protože samozřejmě postupem let vždycky tam něco se zničí, něco se schátrá, něco je potřeba zmodernizovat.
2: Ale jako generální zásadní věc, tak jako už to proběhlo, to asi už teďka nebude potřeba nějakou dobu.
3: V To asi nebude teďka potřeba.
2: Jana Polášková ze Slezského zemského muzea je mým dnešním hostem a pokračovat budeme za malou chvíli.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: A pojďme se podívat. Nově ministerstvo kultury vlastně zavedlo ve státních muzeích vstupy zdarma. Původně to proběhlo jako pilotní projekt na zkoušku. Dneska už to je tak, že každou neděli, každou první neděli, bychom byli přesní, jsou vstupy do těch státních muzeí. U nás v našem kraji se to týká vlastně pouze Slezského zemského muzea, možná expozice Národního zemědělského muzea v Ostravě, to si nejsem úplně jistý. A jak se to odrazilo v návštěvnosti u vás? Měli jste už pozorovali jste už nějaké statistiky?
3: My jsme už samozřejmě statistiky dělali. Sledujeme pravidelně návštěvnost, takže máme i přesná čísla. A obecně jsou ty vstupy zdarma u nás poměrně oblíbené, protože přitáhnou k nám návštěvníky, kteří k nám třeba běžně nechodí, ať už třeba i z těch finančních důvodů, ale rádi by se podívali, co nabízíme, jaké máme výstavy, expozice, někdy samozřejmě i na nějakou akci. Ale právě ty volné vstupy si myslím, že tím, že už se takhle zavedly i jako pravidelně, že budou tu první neděli v měsíci, tak nám to přitáhne více návštěvníků. Když my sledujeme i tu statistiku, tak je tam vidět ten nárůst, že máme třeba mnohem třeba 3x až 4x více návštěvníků, než takový ten běžný provoz, kdy máme otevřený třeba se vstupným. Takže je vidět, že ty návštěvníky to opravdu láká a rádi cestují, rádi se dozví něco nového, takže jsme samozřejmě za to i rádi.
2: Jak to vypadá? Máte vlastně ve všech těch vašich objektech ten volný vstup, nebo se to týká jenom některých?
3: My máme v každém areálu některé dny v roce, kdy jsou jakoby volné vstupy, ale tady to, co vyhlásilo Ministerstvo kultury České republiky, tak to máme u nás pouze v historické výstavní budově v Opavě, potom je tam zařazen Národní památník druhé světové války v Hrabini a arboretum v Novém dvoře. A můžu říct, že momentálně vede v té statistice právě v těch volných nedělí asi arboretum, ale je to dáno také i počasím, že teďka bylo léto, bylo teplo a ti lidi více chodí spíš do přírody, než že by šli rovnou jakoby do muzea. Ale máme to samozřejmě i nárůst v každém tom areálu.
2: Takže to berete, že to je akce, která se osvědčila a je dobré v ní pokračovat?
3: Myslím si, že ano.
2: Větší přístupnost Slezského zemského muzea a nejen zabezpečuje vlastně každá první neděle v měsíci, kdy jsou volné vstupy.
1: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem a jeho hostem.
2: Jana Polášková ze Slezského zemského muzea je mým dnešním hostem. Pojďme se podívat na architekturu, na objekt, který patří k těm zásadním, a to je tedy Národní památník druhé světové války. Naprosto fascinující, brutalistní stavba, která se vypíná vlastně na návrší nad obcí Hrabině a tvoří velmi výraznou pohledovou dominantu a je to velmi významné historické místo. A já vím, že teďka zítra a taky následující víkend Národní památník ožije poměrně zásadní akcí. Co se bude dít?
3: My v pátek odpoledne plánujeme akci, která se jmenuje Budujeme Slezsko.
2: Je připomínka vlastně poválečných let.
3: Přesně tak. Je to vlastně připomínka takového výročí, kdy bylo nutné po druhé světové válce obnovit vlastně Slezsko nejen jakoby materiálně, ale i jakoby vzhledově, finančně. Takže se snažíme právě touto akci připomenout toto období a kolegyně nebo vlastně vedoucí Národního památníku paní Kamila Poláková má potom ve 3 hodiny speciální přednášku, která se právě bude věnovat té akci Budujeme Slezsko, ale bude to mít s přihlédnutím na obec Hrabini. Tak jak vlastně ta obnova se ukázala nebo jak probíhala právě v obci Hrabině. A tam se právě návštěvníci dozví všechny ty základní informace, co to vlastně ta akce Budujeme Slezsko byla, jak pomáhala, jaké využívala právě k té pomoci různé ty prvky, takže tam se vlastně dozví všechny takové ty základní informace.
2: To je teda program na zítřek, na pátek,
3: ano?
2: Už 3 hodin.
3: Ano. A jinak ta akce teda potrvá až do 5 hodin a návštěvníci tam budou moct ještě zhlédnout výstavu, která je právě se jmenuje Budujeme Slezsko, kterou máme otevřenou v této letošní sezóně, takže tu si návštěvníci mohou prohlédnout zdarma. A součástí toho programu bude také ještě hudební vystoupení žáků z základní umělecké školy v Háji ve Slezsku.
2: Co kromě toho chystáte na následující víkend?
3: Tento víkend máme poměrně nabitý akcemi. V sobotu se koná už tradiční, je to 33. ročník pochodu po linii československého opevnění. kdysi návštěvníci, milovníci historie a vojenských objektů mohou projít trasu, která bude zhruba 8 kilometrů dlouhá a vede vlastně od pěchotního srubu Kosmice k pěchotnímu srubu Aleji. Mm-hmm. Takže návštěvníci tam budou mít i odborný výklad, seznámí se vlastně, jak byly ty bunkry budovány, jak to sloužilo vlastně těm vojákům. Takže myslím, že to je taková celodenní hezká akce právě pro tady ty nadšence.
2: A to se vlastně týká toho pevnostního areálu v Darkovičkách.
3: Ano, tam je vlastně ukončení potom tohoto pochodu.
2: To je vlastně areál, který on funguje nebo je zpřístupněn pro turisty pouze sezóně, pokud se nepletu.
3: Máme ho otevřený většinou od dubna do října. Takže v tomto období se tam samozřejmě jako dá běžně dostat v nějaké návštěvnické době. Ale připravujeme samozřejmě i takové akce bokem a to právě povede náš kolega z toho areálu Československého opevnění, takže začíná takovou jakoby trasu od těch Kosmic až vlastně po ty Darkovičky.
2: Jak moc oblíbené je třetí největší muzeum v České republice? Dokážete říct, kolik lidí ročně projde expozicemi a akcemi Slezského zemského muzea?
3: Takovou průměrnou návštěvností tak se dostáváme zhruba ke 100 tisícům, když sečtou všechny ty naše areály, jako všechny areály, všechny expozice, všechny výstavy i akce, takže máme kolem 100 tisíc návštěvníků. Myslím si, že kdybychom sídlili třeba někde v blízkosti Prahy, tak ta návštěvnost je větší, ale tím, že jsme až tak na okraji té republiky, tak není ani tolik taková ta silná turistická, takový turistický dav, kdyby k nám jako jezdil a navštěvoval právě tady tu oblast toho Opavska a toho severní Moravy a Slezska. Takže možná, kdybychom byli jinde, tak asi máme tu návštěvnost větší, ale tím, že jsme tady na okraji, tak se snažíme aspoň takhle spolupracovat s těmi jednotlivými muzeji a objekty tady u nás, abychom jako tak navzájem jakoby i propagačně podpořili.
2: No, není to třeba taky otázka marketingu a propagace? Nevím teda, s jakými rozpočty Slezské zemské muzeum pracuje a kolik z toho vlastně by mohlo jít nebo šlo na propagaci, na marketing?
3: To samozřejmě ano. Už jsme to i v minulosti zkoušeli, když jsme si dělali i propagaci třeba v rámci celé té severní Moravy i dál, ale nebylo to až takové tak silné, jak jsme si mysleli, že bude. Myslím si, že opravdu je to tím, že sídlíme až na okraji té republiky a ti turisté tady tolik nejezdí, jako třeba kdyby jezdili jako Jižní Morava, Jižní Čechy.
2: Jana Polášková ze Slezského zemského muzea a zároveň téma bezplatných vstupů. Každou první neděli máte příležitost navštívit nejen Slezské zemské muzeum zcela zdarma, ale i všechna ostatní státní muzea na území České republiky. Uvidíme, jak se to ve finále odrazí v návštěvnosti, třeba si o tom za rok řekneme více. Zároveň to byla pozvánka k zítřejšímu pátku a taky k víkendu, do Národního památníku Hrabině a do areálu Československého opevnění v Darkovičkách u Hlučína. Díky za návštěvu v Českém rozhlase.
3: Já moc děkuju za pozvání. Děkuju.
2: A my se teďka neuslyšíme následující 3 týdny, protože následující 3 týdny budou

0: Hezké odpoledne, jaký byl dnešní den v Moravskoslezském kraji, to jsme si připomněli, jaké počasí nás ale čeká, to si řekneme také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Už vítám Evu Richterikovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, přeji hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Dnešní den celkem příjemný, místy i sluneční, kam se nám dostaly teploty?
1: Vystoupali na 17 až 20 stupňů Celsia a odpoledne už bylo opravdu slunečné, foukal pouze slabý vítr do 5 metrů za sekundu, takže bylo poměrně příjemné odpoledne.
0: Jaké počasí nás čeká? Jaký bude vývoj situace v průběhu následujících hodin a zítra?
1: Oblačnosti bude i nadále málo, v noci očekáváme polojasno nebo skoro jasno, k ránu se ovšem místy vytvoří mlhy nebo případně nízká oblačnost. Teploty během noci klesnou nejčastěji na 11 až 7 stupňů Celsia. V údolích, kde by zůstala polojasná obloha, může být teplota i k 5 stupňům Celsia a vítr povane pouze slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu nebo bude úplně klidno. No a během toho zítřka očekáváme ráno slunečné, pouze tedy s lokálními mlhami nebo nízkou oblačností, které se budou rozpouštět během toho dopoledne. V průběhu dne přece jenom trochu oblačnosti přibude, bude většinou polojasno nebo oblačno, ale den bude bez srážek. Teploty budou o nějaké 2 stupínky vyšší než dnes, mezi 18 až 22.

0: 25 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni a vítr se trochu rozfouká během dne na mírný západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Takový bude zítřek, tedy pátek. Před námi je také víkend. Co v sobotu a v neděli? Jaké počasí bude v Moravskoslezském kraji?
0: Řekla bych, že je poměrně příjemné. Sobota bude slunečná, opět jen s ranními mlhami, ale ty by se už měly vyskytovat jen ojedinělé, jinak tedy polojasno nebo jasno. Ranní teploty stále poměrně nízké, nejčastěji mezi 11 až 7 stupni Celsia, v údolích klesnou opět i k 5. Během dne vystoupají teploty na 19 až 23 stupňů Celsia. A neděle podobná, ráno slunečné, během dne bude sice přibývat oblačnosti, ale déšť očekáváme až později ve večerních hodinách. A teploty během neděle budou stále mezi 19 až 23 stupni v těch maximech.
1: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Eva Richteriková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a já děkuji za předpověď počasí pro ty nejbližší dny a loučím se také. Hezký podvečer přeji.
0: Hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
3: Naším pátečním dopoledním hostem bude ředitel Janáčkovy konzervatoře Ostrava Tomáš Stanček. Vedení umělecké školy, kterou sám absolvoval, se ujal letos v lednu. O jeho propojení s bývalou a náhle zesnulou ředitelkou Soňou Javůrkovou, o uměleckých projektech, do kterých se zapojuje nejen v Ostravě, i o studentech si s ním bude povídat Iva Piskalová.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dnešní den v kraji s datem 17. září na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava je ve finále. A kterým tématům se budeme v našem vysílání mimo jiné věnovat zítra? Národní památník druhé světové války v Hrabini si připomene 80 let od akce nazvané Budujeme Slezsko. Obce, města nebo podniky v Čechách po válce pomáhaly s odstraňováním škod a celkovou obnovou Slezska. Připomeneme tak například propojení Bolatic na Hlučínsku s městem Slaný nebo Oldřišov na Opavsku s Hlinskem ve východních Čechách. Městskou nemocnici v Odrách čeká velká rekonstrukce. Na začátku příštího roku se uzavře celý lůžkový trakt, kde funguje interna a jednotka intenzivní péče. V provozu ale zůstanou všechny ambulance, laboratoř i rehabilitace, které sídlí v jiné části nemocnice. Zahraniční studenti i pracovníci se dočkali. V Ostravě totiž začínají katoličtí kněži sloužit pravidelné mše v anglickém jazyce. Konat se budou každou třetí sobotu v měsíci. Jak vám o tom zítra řekneme více. No a spojíme se také s naším regionálním stopařem, který vyrazí na zajímavé akce v našem kraji. Do Ostravy Třebovic na přehlídku Třebovický koláč a do Mendelova domu v obci Vražné na muzejní noc. Zítra toho bude jako vždy mnohem více. Teď ale za 4 minuty aktuální zprávy v 18 hodin a po 18. hodině Ostravská rozhlasová rodinka. Tak příjemný podvečer.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Koalice je připravená přehlasovat prezidentské veto návrhu zákona o státních zaměstnancích. Na dole ČSM na Karvinsku se chystá výroba elektřiny z důlního metanu. Moravskoslezské univerzity vyčerpaly většinu voucherů na podporu zahraničních vědců. Obloha bude zítra polojasná až oblačná a naměříme kolem 20 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Vládní koalice je připravená přehlasovat veto prezidenta návrhu zákona o státních zaměstnancích. Jeho znění dnes prezident Petr Pavel nepodepsal. Jedním z důvodů je možné omezení prezidentské pravomoci pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Opozice se chce v případě přehlasování veta obrátit na ústavní soud, říká místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák.
4: Vláda skutečně znovu překračuje hranice, které překračovat nemá žádná vláda. Já pracuji spolu s kolegy právě na této části týkající se pravomocí prezidenta. Nevím, zda se rodí ještě nějaké jiné nápady. Těch možných protiústavních momentů je v té novele celá řada.
2: Prezident dnes naopak podepsal zákon, který znovu zavádí EET a taky nový stavební zákon. Firma OKD chystá zkušební provoz kogenerační jednotky, která bude z důlního plynu vyrábět elektřinu a teplo. Zařízení je na uzavřeném dole ČSM a k těžbě metanu využije dvě takzvané úvodní jámy, potvrdil Václav Maršálek, který má v OKD na starosti energetiku. Zkušební provoz začne v říjnu.
5: Následně po ověření funkčnosti budeme žádat energetický regulační úřad na získání licencí na výrobu elektřiny a na výrobu tepla. Elektřinu budeme prodávat skrz našeho dodavatele a teplo budeme dodávat prostřednictvím zdejších rozvodů do našich objektů.
2: Univerzity v Moravskoslezském kraji téměř vyčerpaly vouchery na podporu zahraničních vědců. V rámci programu Spravedlivá transformace si mohly vysoké školy vybrat celkem 93,5 milionu korun na platy pro experty, kteří v Česku vedli své výzkumy. Dohromady hejtmanství rozdělilo mezi tři krajské univerzity 91 milionů korun. Díky nim v současnosti v kraji působí 23 zahraničních vědců. Pokračuje hejtman Josef Bělica z Hnutí ANO.
6: Ten projekt se daří realizovat velmi dobře. Je velmi důležitý, protože se díky němu daří do Moravskoslezského kraje na univerzity dostat kvalitní vědecké týmy, které dělají velmi, velmi sofistikovaný výzkum a vývoj, což jsou obory s vysokou přidanou hodnotou a pro celý Moravskoslezský kraj je to dobře.
2: V německém Frankfurtu nad Mohanem zemřel na malárii člověk, který žil blízko letiště. Dnes o tom informovala agentura DPA. Nákazu podle ní rozšířili komáři, kteří se tam dostali na palubě letadla ze zahraničí. Letos je to už třetí oběť nemoci v okolí Frankfurtu nad Mohanem. Od léta se malárií nakazilo 6 pracovníků letiště, 2 z nich zemřeli. Město zřídilo informační linku pro znepokojené občany a taky posílilo monitoring hmyzu na letišti.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu skoro jasno až polojasno s teplotami kolem 9 stupňů. Zítra přes den pak čekejte zpočátku převážně slunečno, místy mlhy nebo nízkou oblačnost. V průběhu dne pak bude polojasno nebo oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 35 u prostřední Bečvy havarovala dvě auta, s opatrností místem projedete. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině už na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Určitě písničky na vaše přání v ostravské rozhlasové rodince, to už za chvíli. A v druhé půlce hodiny si dáme čtvrteční harendu Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava. Tak příjemný poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A kdo dnes slaví svátek má Naděžda, tak Naděždám i Naďám všechno nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 17. září. V Ostravské rozhlasové rodince budu předávat teď písemná přání hlavně ze včerejší Ostravské rozhlasové rodinky, protože jich bylo opravdu hodně, tak ať oslavenci, kteří sice slavili už včera, mají radost i z dnešního blahopřání a písničky. Vážená redakce, prosíme o písničku k narozeninám. 16. září oslavila narozeniny paní Ludmila Závorková, členka klubu důchodců Horní Bečva. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, štěstí, optimismus, pohodu v rodině a vše nejlepší do dalších let.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další dodatečné přání k svátku. Dobrý den, prosíme o písničku k svátku našim členkám. 16. září oslavili svátek Ludmily a my máme v klubu důchodců Horní Bečva Ludmilu Blinkovou, Ludmilu Hajnou a Ludmilu Závorkovou. Přejeme jim hlavně pevné zdraví, také štěstí, optimismus, pohodu v rodině a vše nejlepší do dalších let.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Naše milé ostravské rádio, moc prosíme o písničku Javory od sourozenců Ulrichových. Rádi bychom ji poslali k svátku. 16. září totiž slavila svátek naše teta Ludmila z Jižní Moravy. Milá Lidunko, přejeme ti jen to nejlepší. Připíjíme na tvé zdraví, voláme všichni živio a přejeme také hodně radosti, štěstí, pohody, vždy dobrou náladu a také boží požehnání. To přeji ti, co tě mají rádi, celá tvá rodina.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Leon, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Leon udělá zásadní životní rozhodnutí, ale před rodinou o něm pomlčí. Ženka se ocitá v koutě. Rozvod se Štěpanem se zdá být nereálný. Útěchu nachází tam, kde by to sama nečekala.
2: Na zpáteční cestě mnoho nemluvili. A když, tak spíše o dnešním obědě, na který se po dlouhých týdnech ohlásil Leon. To by za normálních okolností byl důvod k radosti. Jenomže jestli budou Ludvík s Vojtkem pokračovat v tomhle škorpení, přidá se i Leon a všechno bude zkažené. Každý křičí, aby co nejhlasitěji řekl svoji pravdu, ale druhého jakoby vůbec nevnímal.
1: Premiéra čtvrté části Četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Harenda. Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Krásný podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Je tady vaše, doufám, oblíbená Harenda, která vám přináší to nejlepší z klubové muziky na moravskoslezské hudební scéně. Naším dnešním hostem bude muzikant, písničkář, táta na plný úvazek, Miki Kalus. Ahoj, Miki.
3: Ahoj všem.
2: Jak se daří?
3: Skvěle.
2: Je to skvělé. V kuloárech se něco proslýchalo, že si rozšířil tvoje rodinné řady, tak ti ještě teda dodatečně gratuluji.
3: Jo, díky, je třeba prostě vychovávat fanoušky do budoucna.
2: Nejmladší člen rodiny se jmenuje jak?
3: Aneška.
2: Aneška, takže to bude jistě zpěvačka, bubenice nebo kytaristka.
3: Podle toho, jak má silný hlas už teďka, tak já myslím, že tam bude něco jako s tím vokálem.
2: Takže to bude zpěvačka. Hele, my dneska si dáme něco trochu z tvojí vlastní osobní tvorby, intimní, protože před půl rokem, kdo si pamatuje, si tady měl Harendě ještě Radima Bubeníka, byla tady kapela Na měsíc, ale dneska se budeme bavit o tvém osobním vlastním projektu, který se jmenuje?
3: No, Miki Kalus.
2: Miki Kalus.
3: Tak.
2: A my si dáme, protože je večer, tak si dáme vstávačku.
4: Chcet

0: svět spí.
1: Posloucháte Harendu a dneska máme ve studiu muzikanta, zpěváka, kytaristu a taťku Mikyho Kaluse. Miky, prosím tě, jak ty to vlastně máš s tou svojí muzikou? Máš kapelu, děláš si svoje věci, ale zkusme se teďka vrátit úplně historicky do nějakých let třeba, já nevím, 90. kdy jsi začínal aktivně hrát jako a písničkovat.
2: No, hele, jako já jsem začal aktivně hrát úplně pozdě, to bylo v době, kdy, nebo ve věku, kdy většina lidí končí, pokud se jim to nepodaří nějak podrazit.
1: Ano.
2: Takže kytaru jsem si koupil, první jako pořádnou kytaru, jsem měl nějakých prostě 30 let, nebo 35. Jo, takže
1: jasně.
2: velice pozdě, ale samozřejmě jako v historii úplně tak nějaké zůžky proběhly prostě na hudbě.
1: Počkej, 35 a 30 let, takže teďka tě je kolik? 80?
2: No 80 a jo, takže prostě fakt jako úplně pozdě a už jsem hned naskočil prostě do vlastní tvorby, jsem měl prostě představu, já jsem říct, že jsem hral na basu a nebyl čas se učit nějaké prostě cizí věci, prostě Beatles a takové věci, to jako to, proto já nejsem schopný zahrát ani jeden cover, maximálně koledu. Jo.
1: Jasně, takže kdy to teda jako, no, tak už se, to bylo teďka v pomileniu, že si teda jako začal něco jet, anebo no, fakt?
2: No tak vlastní věci do šuplíku už někdy kolem roku 2009, 2008, jo, jako produkce v Cubaseu prostě doma, jo, ale jako aktivně prostě jako venku naživo, tak to bylo až s Echo Message, vlastně jako 2012, 11, tak vlastně v té době, jo.
1: Echo Message, kdo chodil na Boom Cup, no, pravidelně na soutěž, tak chlapci tam se účastnili, no, a dokonce vy jste, myslím, i vyhráli, že jo? No tak to je úplně mega. Prosím tě, Miky, a teda co byl ten spouštěč, že jsi koupil kytaru a začal si zpívat a hrát, jako něco muselo se stát, jako víš, pamatuješ si to, proč to jako vzniklo?
2: Hele, to bylo, že já jsem vždycky chtěl dělat muziku, jo, ale jsem byl i na konzervě, housle, jo, klavír, ale nějak prostě jsem cítil, jako, že nedokážu už více hrát jakoby věci, které někdo jiný napsal, jo. Tak jsem s tím švihl, jo, že jsem úplně na jiný obor, jinou školu, jo, to se dodělal a pak jsem se stejně zase obloukem vrátil. No a začal jsem psát, jo. První samozřejmě jako, jak člověk tady u nás začíná a nemáš zkušenosti s nějakým českým textem, tak začneš anglicky. To bylo vlastně Echo Message, jo. Ale to pak skončilo a teďka už v češtině. No a ten impuls, že prostě, nevím, tak samo. To prostě ten muzikant neví, proč to má
1: pnutí,
2: v sobě.
1: Prostě.
2: No, pnutí, jo.
1: A, kytara, ha, jo, beru, jo, píseň, nějaká v hlavě, no, najednou jsem se probudil a je tam,
2: nějaká
1: tak myšlenka, jdeme,
2: slogan,
1: pojďme.
2: Jo, prostě a jede to.
1: Jasně. No. Takže žádný interpret, konkrétní někdo, prostě, že by tě nějak nakop, nic takového neproběhlo.
2: Těch interpretů bylo hodně, jo, nebo kapel, ale nikdy jsem se neupínal prostě nějakou dobu prostě k někomu, jo, a snažil jsem se jako napodobovat.
1: Jasně. Tak k tomu se vrátíme ještě v dalším vstupu. Před námi jsou dvě písničky. Ta první se jmenuje Sudy a druhá se jmenuje Zub a jsou to takové jakoby, řekněme, horké novinky, že jo.
2: Tak. Jsou to vlastně písničky, které reflektují tuto dobu, jo, a většinou to vznikly písničky tyto písničky vznikly na základě nějaké reálné události, jo, Sudy, jak se poprvé u nás otočil druhorozený Vicky, poprvé na břicho na Vánoce a Zub, to je vlastně písnička o tom, jak bylo prostě v období třešní, jim třešně křup a bylo po zubu, tak to je o tom.
1: Kolik třešní, tolik višní, Sudy, Zub.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda, dneska s Miky Kalusem. Miky, ty tady máš hromadu písniček, předpokládám, že to ani nejsou všechny, které máš natočené. Máš s tím nějaké plány, že bys to třeba jako nějak vydal, nebo to nějak realizoval s úplně jinou kapelou, než jsou na měsíc?
1: Ale tady ten solový projekt, to je koncipován prostě pro mě, pro solo, maximálně třeba s nějakou basou, ale ty písničky jsou udělané minimalisticky, nahrané i takhle i zaranžované, tak aby prostě ti lidi, třeba když to vyvolá nějakou reakci, prostě nějaké hraní někde, tak aby nebyli překvapení, že tam hraje prostě celá kapela, já tam jsem jenom sám s kytarou, jo. Takže naživo jsem hraju s looprem, kde hraju prostě lehká rytmika, jo, živá tamburina, harmonika, vlastně mám na krku, no a hraju na kytaru. No a takhle vlastně.
0: Takže do tohoto projektu si nikoho tak úplně nechceš pustit? Ne, je to taková tvoje komnata, intimní?
1: Jako, víš co, mám kapelu na měsíc.
0: Jasně.
1: Jo? To je prostě kapela a toto je solový projekt.
0: A tady ti do toho nikdo nekecá, děláš si to prostě přesně tak, jak chceš ty sám.
1: Na základě prostě zkušenosti z minula, jak prostě byla kapela, ještě prostě po Echo Message by byl Botanik nějaký, tak tam prostě ten měl dokonce v jednu dobu i 5 členů, ale to se osekával, pak jsme skončili ve dvou, no a vlastně jak se to vyvinulo, že jsem sám, jo, ale budu vystupovat pod Miky Kalusem.
0: Jasně, a tady tohle má výhodu, že když prostě rodina usne, všichni členové zalehnou do posteli, tak ty můžeš někde se odkrást s tou kytarkou, někde k počítači a brnkat si a dělat si ty svoje věci. Takže ani neplánuješ to nějakým způsobem vydávat?
1: Ale jo. Mám nahrané, to vlastně byla otázka. Písničky jsou nahrané a budu postupně to zveřejňovat. Teďka už jsem konečně se dohrabal k tomu, že jsem udělal si registraci na Spotify. Jo, budu prostě nějaké videa, mám to v hlavě. Jak jsem nakoupil nějakou fototechniku, prostě světla a toho, tak všechno prostě sám si budu dělat. No.
0: Takže to bude velkorysý
1: projekt? Ne, velkorysý, tak jako minimalismus, jo, ale takový prostě, aby

0: opakovaně ještě jako několikrát, no, asi třikrát, jo. A to mě nejvíc pobavilo, tady tohleto.
1: Co tě na tom nejvíc baví? Na tom, jako na tom baskování, jako, že si prostě sedneš někde s kytarou, brnká lidí,
0: nesmí
1: chodí.
0: Sedět, nesmí sedět. Nesmí se dělat, musí stát, jo, aha. To ti pak nevěří, prostě je to jako to, jo, proto u nás to bere jako nějaká žebrota, přitom jako na západ od česko-německých hranic, tam to jako, se bere jako regulární jako zaměstnání, tam prostě odvadí daně všechno, jo, jak jsem si zkoušel prostě hrát v Londýně, v Německu, ale že co mě na tom nejvíc baví, je ta autenticita a to zaujetí, prostě vlastně, to, já to vlastně beru jako testing, jako test těch písniček, jo, máš tam máš na zaujetí 3 vteřiny.
1: Hraješ jako basko, při tom basku hraješ svoje písničky. Ne, neděláš žádné kavry, ne, neděláš ne. Takové to podbízení.
0: No já nemím ty kavry zahrát, jo.
1: Jasně.
0: Takže prostě, když vím, že písničky, které fungují na ulici, tak vždycky budou fungovat kdekoliv na nějakém kšeftě nebo prostě v klubu. A těch písniček já mám třeba set, baskovací set svých písniček mám nějakých 3,5 hodiny a z toho jsem schopný vybrat prostě 1,5 hodiny, které vždycky fungují, jo. Všude.
1: Jasně. Jo. Jasně. Hele, tak pojďme si dát další, ty tvoje nové tracky. Ta první se jmenuje S tebou vím a druhá je Balónek.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Harrendu s muzikantem Miky Kalusem. Miky, bavili jsme se o tom, že by si chtěl písničky stvárnit do nějakých videopodob. To znamená, že budou ke shlédnutí na YouTube kanále. Mm. Nějaký máš svůj osobní YouTube kanál?
1: Normálně, když napíšete kamkoliv Miky Kalus, tak to najdete.
0: Jasně. A už teď jsou tam třeba nějaké věci, teďka, které jsi vizuálně stvárnil?
1: No ano, ale jako zatím ještě ne své věci. Vlastně jako z minulosti jako kapelní věci. Jo, všude, kde prostě, co jsme dělali i třeba na měsíc, nebo prostě Echo Message, prostě Botanik, tak tam všude prostě jako autorci Miky Kalus, tak to prostě najdete, ale jako tyhle ty solové tam ještě nejsou. Jo. I když vlastně ano, jsou ještě z hluboké minulosti 2009-2010, tam je jeden takový kanál, ke kterému už nemám přístup, ale naštěstí tam jsou věci, za které se nestydím, jo. Tak tam to je úplně prostě prehistorie mého působení a to je v angličtině ještě, ale na to vlastně nemůžu navázat, jo. Ale tyhle ty současné, co dneska jste slyšeli, tak ty budu postupně, to budu odhalovat.
0: Jasně, věříš češtině zkrátka teď?
1: Českým jazykem hovořím nejlépe. Jo? Jasně. Takže nevěřím, jako, že bych dokázal napsat jiným jazykem lepší text než česky.
0: Jasně. A je to pro domácí publikum, asi se nechystáš na nějaký výjezd
1: tak,
0: do
1: ale pozor, jak jsem zkoušel hrát v Londýně, tak jsem zpíval česky a tam si mě mysleli, že jsem z Brazílie a taky to fungovalo.
0: No tak, hele, tak zase to má jiný potenciál. Kde všude už jsi teda baskoval, kromě, když pomínám ty Ostravu?
1: Jako v Čechách všude. No, tak zkoušel jsem Prahu a to bylo dřeva do lesa, nošení dříví do lesa. No a prostě Brno, Morava, Čechy, prostě většinou jako teďka už jedu tam, kde se hraje, to znamená festivaly. Lidi jsou naladěni.
0: Jasně. Tam
1: a to je taky prostě jako filozofie, nebo jako psychologie, prostě kde hrát, jo, tam ti stačí, aby si stal někdy 20 metrů, někde jinde, už to nefunguje. Už máš, mm-hmm. už vyděláš o 60% méně.
0: Ale jako jestli tomu dobře rozumí, tak tobě úplně o ten výdělek jako prvoplánově nejde.
1: No prvoplánově ne, ale teďka už jako celkem jako to je, teďka už ano.
0: Tak není to úplně špatný, nějaký si odnést, jako i když tam jsou nějaké eura, že třeba doláry, nebo jiná měna, nějaké peníze, pak si to koupíš.
1: Pak za to jedeš třeba na dovolenou.
0: Oběd nebo dovolenou, ale tak to zase má něco do sebe. A kdy tě potkáme někdy baskovat tady v Ostravě v nejbližší dohledné době?
1: Já jsem poslední 3 roky tady nehrál, protože jsem zjistil, jako, že to funguje jinde lépe než. Ostrava je jako dobrá, tady jsem začínal, ale tady prostě jako, co se týče té skutkové podstaty, jako tady to prostě nefunguje. Mm-hmm. Tady prostě jako, jenom když jsou nějaké akce, ale všude jinde prostě mimo Ostravu se hraje lépe. Nevím, proč to tak je, jestli je prostě tím, nevím. Prostě, ale jako samozřejmě, když tady prostě ty lidi přesvědčíš, tak pak to stojí za to. Třeba jak jsou velké festivaly jako Kolorci, ale zase na ty Kolorci chodí jiní lidi, tak tam to funguje plně.
0: Tak jsou tady takové lokality, které pomalinku začínají trošku jako nabírat v okolí Sikorova mostu na Malé Kodani.
1: Jasně, ale to mám ze svých zkušeností. Tam prostě to nefunguje ten basking, protože tam ti lidi to si berou jako součástí prostě jako všeho.
0: Jasně.
1: A nereagují.
0: Konzumní záležitost. Tak, no. Dekorativní.
1: No.
0: Hele, Miky, bylo to strašně příjemné. Děkuji ti za návštěvu Harrendy. Doufám, že se tady potkáme třeba, až tady vydáš v nějakém uceleném albu ty svoje nové písničky a případně, když mě pozveš na nějaký koncert, tak strašně rád přijdu. Všechny vás zdravím, milí harendáci. Miky, ty, pokud chceš někoho speciálně pozdravit,
1: super,
0: tak
1: díky
0: můžeš.
1: Za pozvání a zdravím všechny, prostě, co mají rádi super muziku a hlavně domů všechny.
0: Poslední dvě písničky se jmenují Až to vypnou, což je aktuální, a Droga proroka. Hezký zbytek večera.
1: Ahoj.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Lačerat Hešukar Šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o dokumentu, kde svůj příběh vypráví slovenský zpěvák Riko Charkézy a představíme hudebně divadelní sbor Romano Balvaj. Ale teď už kapela Roman z Pardubice.

0: A poslech nám zpříjemnila kapela Roman z Pardubice a píseň Paltu Džal. A je s vámi Roma Vakeren.
1: Německý sbor Romano Balvaj vznikl před 5 lety. Dnes v něm společně zpívají děti i dospělí.

0: Co členy souboru Romano Balvaj přivedlo k hudbě z filmu z roku 1975, vysvětluje Roman Červeňák.
1: Pro nás, pro Romáky, je ten film takový jako klenot, takže ty písničky s tímhle jako žijeme. Hudebně, myslím. Ta hudba je krásná, vnímám ji od malička všichni, a tak pro nás nebylo tak složitý ji nastudovat a potom přetvořit do nějakého našeho formátu, aby byla použitelná pro ten náš muzikál. Největší podíl na to má Josef Fečo, mladší, vynikající muzikant, který nám hodně pomáhal s tou hudbou.
0: Počátky divadelního a hudebního sboru byly velmi skromné.
1: Ono to začalo úplně nevinně a vůbec ne muzikálem, protože celý ten projekt začal souborem pěveckým. My jsme se nejdřív scházeli s ženskýma tam u nás na Praze 14, který napadlo dát dohromady pěvecký soubor. A až po třeba roce našeho zkoušení a zpívání přišla Monika Demeterová s tím, že by bylo fajn třeba udělat ještě něco jiného, a říká, pojďme udělat muzikál. A říkám, tak jo.
0: K tomu přizvukuje další člen souboru František Kroščen.
2: Ono z té malé myšlenky, ze které to vzniklo, se začala dít obrovská, ale obrovská akce, která narostla do pro nás teda nebývalých rozměrů. A modelovala se nějaká vize toho filmu v té divadelní formě. Následně teda samozřejmě začaly zpěvy a to se teda pilovalo a pilovalo. No a potom přišla přelom, řekl bych, listopadu, prosince, a tam jsme vlastně už museli zabrat hodně, začalo se tlačit na role, aby to bylo opravdu aspoň pro nás jako viditelné. A tím, že my jsme neherci a hudbu máme rádi, samozřejmě máme mezi sebou jako úžasný zpěváky, tak ale ta neherecká část potřebovala prostě hodně posunout. Takže tam jsme hledali inspirace ve všem možným, co jsme mohli jako my neherci najít.
0: Na pódiu vystupuje řada postav.
2: Jako takový jsme napočítali zhruba něco mezi 15 až 20, když budeme počítat i děti, protože nebývalou částí romské komunity jsou samozřejmě děti, co se nedá, a pak staří rodičové. Takže i tohle jsme tam museli zachovat.
0: K tomu více dodává Roman Červeňák.
1: My samozřejmě nejsme první, kdo se pokouší nacvičit tenhle ten muzikál Cikáninou do nebe, ale myslím si, že jsme první Romové, kteří chtějí nacvičit něco takového. My jsme tedy měli první vystoupení, ale mezi takhle jako uvnitř mezi námi, tomu spíš říkáme taková předpremiéra. Jo. Ta úplně jako opravdová premiéra přijde až teďka 19. pro naprosto cizí obecenstvo, protože je jasný, že všichni máme rodiny, známí a kamarády, a na to první původní, co měla být premiéra, přišli hlavně oni, jo. Takže jim děkujeme. Ale jako oficiální premiéra bude teprve teďka 19. A podle toho, jak to dopadne a jaký to bude mít úspěch, budeme vymýšlet, co dál. No. Divadlo Gong od 7 hodin, Vysočany, Praha.
0: Všichni účinkující se na muzikálu podílejí zadarmo a na úkor svého soukromí a rodin. Postavu maminky hraje zpěvačka Kristýna Gunárová, která popisuje své pocity z premiéry.
3: Bylo to vyprodané asi za 4 hodiny celý divadlo a tréma. Pracovala hodně tréma, byli jsme jako fakticky před tím představením, jsme byli všichni nervózní, ale jakmile jsme vstoupili na to pódium, tak už ta tréma opadala a byli jsme to my. Prostě užili jsme si to ze vším. Se smíchem, s emocema, brečeli jsme na pódium u smutných scén a myslím si, že my prostě to takhle máme. Pracuje v nás ta nervozita i na těch zkouškách, jako co si budeme, to je asi všude, ale pak, když jdem na to pódium, tak my si to prostě jdeme krásně užít jeden za druhýho. Fungujeme jako celek.
0: Dodává zpěvačka muzikálu Kristýna Gunárová. Název souboru Romano Balvaj v překladu znamená romský vítr.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Středočeský kraj slavnostně otevřel opravený památník Josefa Lady v Hrusicích. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami. Naměříme do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelův hlas. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
2: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo. Máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
0: Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou více než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po etapách tak, aby byl park vždy alespoň z části otevřený pro veřejnost.
1: Sport.
0: Fotbalisté Plzně nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
3: Je to super, který hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastně, čo jsem mal možnost proti ním hrať. Je to tým, který se snaží hrať agresivní a vertikální futbal směrem dopredu a nepotrpí si úplně nadržaní lopty, ale jsou nepříjemní v breakových situacích.
0: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne už za hodinu a vy jej můžete sledovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojedinělé mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přeháňky, které později ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pozor u začátku omezení před opravovaným mostem na Šmejkalce. Na 23. kilometru hoří auto, nedá se kolem projet. Do kolony se dojíždí před sjezdem na Benešov na 19. kilometru. Vytvářejte a udržujte záchranou uličku v koloně. V omezení samotném se snažte uvolnit jeden pruh, pokud to aspoň trošku jde. Hasiči jsou na cestě a v omezení se potřebují dostat na místo požáru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové kus za zavřeným sjezdem na Jirny očekávejte kolonu. Teď ze 16. kilometru. Za sjezdem na Lisou na 19. kilometru začínají noční opravy vozovky. Provoz je tam stažený do pravého pruhu. Zdržení asi 15 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. A nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože zaprvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuju, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i z nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rockovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo?
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem
1: dělala
0: gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že zaprvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátrá. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Měla Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem, co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno
0: jste si
1: splnila. Splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petr Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stát vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha, prostě lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkošnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový Klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý seznam. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla 25. Vlastně Petra Janů?
1: No to už jsem byla Petra Janů, to mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říká, když jsem se vdávala, jestli teda si nevím manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsat.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat, nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala Zdendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohle
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak by neměl hřešit po tom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, co si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil.
0: A jezdit no. Bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě, on má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace, dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: To tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně, to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně, vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny.
0: Tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska a mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi, protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhletu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná
1: určitě,
0: hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zase nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat

0: On je mazel a kdo zná maltezáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
1: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
0: je to závislák, na chvíjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
1: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
0: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu, no, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít, no.
1: On tak, má absolutní tak, sluch.
0: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no, tak... Beru si to
1: třeba vás
0: osobně.
1: Doprovází.
0: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
1: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba no z vás nevíde tón?
0: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
1: Ne?
0: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
1: Ano.
0: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
1: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
0: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
1: Je to tak, Petra Janu je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak. A skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali, u sousedů s Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím také ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla, ale naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle to, je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot, teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbůh Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám házel to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste
1: jako
0: dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí. On byl nenápadný fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: No, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v toboganu to vyprávěl.
0: Takže vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Biláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou, tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda, ale teďka už se na ně těším.
0: Já se měním
1: strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší, já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuju za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se tak koalice. Českobudějovické letiště slouží při výcviku Ample Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přehánkami a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
5: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
4: Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
6: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí, jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
4: Výcvik se na jihu Čech kromě Českých Budějovic odehrává i v Bechyni na Táborsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vzniknout na pražském Barrandově. Pátá městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
7: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
4: V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Dnes to napsal na své sociální síti True Social. Zároveň ocenil snahu svého polského protějšku Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později na severozápadě a západě přehánky, které pak ustanou. Teploty od 18 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D1 z Prahy do Brna je už průjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru schořelo osobní auto. S velkou opatrností a pomalu se projíždí levým pruhem. Kolona je dlouhá, začíná u sjezdu na Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte možné komplikace za odbočkou na Městec. Na 53. kilometru máme hlášený další požár. Vozidlo je u Krajnice, zatím je to průjezdné bez zdržení. Tak jeďte opatrně. a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Karma, průtokový plynový ohřívač a také tradiční český výrobce širokého sortimentu kuchyňských spotřebičů, plynového vytápění, klimatizací a ohřevu vody.
1: Trochnete se říct, co vyrábí firma Karma?
2: Něco odstopení snad, ne? Vlasky takový.
3: Plynové spotřebiče na ohřev vody.
1: Myslíte si, že to je česká firma, nebo že to je zahraniční?
3: Ano, myslím, že je.
2: Karma, já bych řekl, že je.
4: No, mám pocit, že to bývala česká, jestli je to dneska ještě česká, to nevím, protože dneska je to všechno prodaný.
1: Co si myslíte, že Karma vyrábí teď v současnosti?
3: Do domácnosti něco? Sporáky.
2: No, já si myslím, že pořád ty vavky od plynu všechno možné.
0: Zásobníkovému ohřívači vody se říká boiler, z anglického slova boil, tedy vřít, vařit se. Jeho podstata spočívá v akumulaci ohřáté vody. Naproti tomu Karma je ohřívač průtokový. Ohřeje se jen tolik vody, kolik se spotřebuje. Víte ale, jak tohle podivné slovo vzniklo? Po staletí se pro vodu chodilo ke studnám. Ženy se čbány na rameni okouzlovaly ladností chůze, vynucenou snahou udržet hladinu ve čbánu klidnou a nevylít si vodu za krk. S vahadly a těžkými čbery už to taková paráda nebyla, přece jen bylo nutno zvládnout nepoměrně těžší náklad. Ale stále to bylo pohodlnější, než tahat v rukou dva plné kbelíky. Tohle však byla jen první část lopoty. Voda, kterou jste pracně dovlekli domů, byla studená. Tu nastupovala druhá, neméně nepříjemná fáze. Bylo třeba zatopit v kamnech a to bylo pracné, zdlouhavé, nepříjemné a méně šikovným či začátečníkům přitom hrozila různá nebezpečí. Ovšem úžasné 19. století přineslo řadu báječných změn. Vodovod, elektřinu, plyn. Na začátku 20. století jeden bystrý a podnikavý mladý muž pochopil, jakou budoucnost mají v domácnostech plynové spotřebiče a začal je vyrábět. Nejslavnějším z jeho výrobků je právě plochý průtokový ohřívač vody, obecně známý jako Karma. Myslím, že nastal čas prozradit vám jméno toho šikovného mladého muže. Značku pro výrobky, které vyráběl, stvořil z prvních slabik svého křestního jména a příjmení. Uhodnete alespoň jedno z nich? Karma? Už vás nebudu napínat. Ten podnikatel se jmenoval Karel Macháček. Po historii i současnosti Karmy pojďme pátrat s inženýrem Zdeňkem Bartákem.
5: Karma teď sídlí přímo v místech, kde kráčela historie Karmy?
6: Ano, my zrovna teď natáčíme rozhovor v místě, kde pan Macháček bydlel.
7: Redaktorce Světlaně Lavičkové vypráví inženýr Zdeněk Barták, technický náměstek Karmy v Českém Brodě.
6: Karma je v podstatě synonymum plynu pro české spotřebitele.
5: Když se tady takhle rozhlédnu, tak když hodně zapátrám v paměti, tak řeknu, je, ale tahle ta kamna, ta byla ještě ve starých domech někdy v 60., v 50. letech.
6: I v 70. a možná, že i v 80. Samozřejmě my se snažíme stará kamna od zákazníků vykoupit nebo jim je vyměnit za nová kamna a renovovat si je tady v naší takové předváděcí místnosti.
5: Tady je plynový radiátor.
6: Je to litina, vyráběla se přímo tady v Českém Brodě a v podstatě dali se z těch článků nastavit na 4, 8 a 12 článků podle velikosti místnosti.
5: Ty články vypadají trochu jako od toho klasického ústředního topení, ale jak už bylo řečeno, je to litina a když se člověk pořádně podíval, když ta kamna se rozhořela, tak slyšel ten oheň hořet a částečně i viděl plamínky.
6: Určitě jo, byl tam ten věčný plamínek. Zákazník si ho mohl zapálit sirkou, což samozřejmě dnes již nejde, ale tenkrát byla taková doba a splňovalo to všechny požadavky, které ta doba chtěla.
5: Tahle ta topidla, ta se vyráběla od kdy do kdy?
6: Přibližně to bylo v 60., 70. letech 20. století.
5: Tady už je také jeden z prvních sporáků plynových. i s plynovou troubou, ale řeknu vám, jak teď je taková ta móda retro, to by vůbec nebylo špatné si to postavit do stylově zařízené kuchyně.
6: Nebylo by to špatné, nicméně nejsem si jistý, že bychom to dokázali vyrobit za peníze, za které by to zákazník koupil.
5: Byl by to jeden z nejdražších kusů, které do té kuchyně postavím.
6: Ano, ale samozřejmě retro je retro a já jsem spíš zastánce nové moderní technologie a snažím se na to i Karmu obrátit.
5: Tak se teď na ty nové technologie půjdeme podívat.
0: O soukromém životě průmyslníka Karla Macháčka, úzce spjatého s historií plynárenství, topenářství a energetiky u nás, se toho dá zjistit až neuvěřitelně málo. Narodil se 27. ledna 1874 v podhůří Orlických hor v malé obci Bědovice u Rychnova nad Kněžnou. Odmala vynikal v technických oborech, proto odešel studovat na prestižní průmyslovou školu v německých Drážďanech. Potom pracoval pro berlínský Siemens a taky v Budapešti, kde získal teoretické i praktické znalosti z výroby plynových zařízení. A tím výčet osobních údajů pomalu končí. Víme, že se osobně zúčastňoval sjezdů plynárenského a vodárenského sdružení a všech výstav a veletrhů, které souvisely s plynárenstvím. A také to, že bydlel ve vile v Klánovicích a nezanechal potomky. Jediná z privátnějších informací, které lze dohledat, a Bůh ví, nakolik relevantní, je, že dotyčný Macháček měl prý rád zapečené a šťouchané brambory. Přesto se jedná o jedinečnou osobnost, která stojí za příběhem jedné z nejúspěšnějších a nejznámějších českých společností. Historie českého plynárenství nijak nekulhá za světem. První veřejné plynové osvětlení se objevilo v Anglii v roce 1807 na známé Pall Mall Street v Londýně. V českých zemích patří k průkopníkům majitel letkárny ve Znojmě, Zacharius Andreas Winzler, který už v roce 1802 použil k osvětlení svého domu svítiplyn získaný odplynováním uhlí. V Praze to byl továrník Kablík, který již v roce 1917 osvětloval uhelným svítiplynem tovární laboratoře a svůj byt. První plynárna pro veřejné účely v českých zemích vůbec byla uvedena do provozu 15. září 1847 v Karlíně, který byl tehdy předměstím Prahy. Ještě týžden bylo v pražských ulicích rozžehnuto na 200 plynových lamp a další se objevily v některých obchodech a veřejných budovách. Plynárny se pak stavěly poměrně rychlým tempem. O 10 let později se další objevila na Smíchově, pak na Žižkově a vznikaly také v jiných větších i menších českých a moravských městech. V poslední čtvrtině 19. století začala svítiplyn vytlačovat elektřina.
8: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Víte, že například Národní divadlo mělo mít původně plynové lampy, ale po požáru tvůrci názor změnili? Svícení plynem bylo odzvoněno, ale v průmyslu i v domácnostech měl stále své místo. Pomineme-li svítilny veřejného osvětlení i domácí lampy, na plyn fungovaly vařiče a sporáky, ohřívače vody, motory, kamínka a topidla, kotle ústředního topení. Co pak o to, tyhle spotřebiče nás nepřekvapí, ale dovedete si dnes představit plynový mandl, žehličku, ledničku a dokonce i automatickou pračku s plynovým ohřevem vody? Co do spotřeby energie byla sice úspornější než čistě elektrická, ale kvůli komplikovanému připojení nakonec žádnou velkou díru do světa neudělala.
2: Z poměrně chladné chodby jsme vešli do nádherného tepla. Hučí tu oheň v krbových kamnech, ale tam vám nehoří pravá polena.
3: Nehoří pravá polena, nicméně myslím si, že rozeznat od pravých se je poměrně těžko. My je nakupujeme v Holandsku a zakládáme si na to, že ten plamen je skutečně reálný a pro laika v podstatě nepozná rozdíl mezi dřevem.
2: Tady v té místnosti ta krbová plynová kamna zkoušíte?
3: Ano, všechna plynová kamna zkoušíme tady a následně na certifikační proces jdou kamna do státního zkušebního ústavu Brno.
2: Kamna se vyrobí, přijdou sem a vy s nimi tady děláte co?
3: Ještě než se vyrobí, tak my je tady vyvineme, protože my máme svůj vlastní vývoj. Při tom vývoji se ta kamna všechna zkouší na spalování, výhřevnost, musí splňovat všechny evropské normy, které jsou k plynu vázány.
2: Teď je takový velký boom různých krbových kamen, ale člověk by řekl, to chce pravé dřevo i s tím praskáním a vy tady na nás s plynem.
3: My jsme plynaři, tak na vás vždycky půjdeme s plynem, ale skutečně jsme schopni nasimulovat plamen, takže nepoznáte od dřeva rozdíl.
2: Ale ta vůně, ta tu není.
3: Vůně tu není, ale dokážeme nasimulovat i praskání.
2: To znamená, že když tady zase projdu dál v té zkušebně, tak tady hoří krásný plamen, tak teď by dokázala ta polena i praskat?
3: U určitých typů kamen určitě dokážeme nasimulovat praskání. U těchto, kde v podstatě prosklená spalovací komora, je to trošku obtížný, ale dokázali bychom si s tím poradit.
2: Tohle jsou krbová kamna, která jsou prosklená ze tří stran. To je ten nejmodnější trend?
3: Dokážeme prosklit ze tří stran, z dvou stran. V podstatě to záleží na přání zákazníka.
2: Když jsme sem přicházeli, tak jsem viděla krbová kamna, prosklená, ale nezlobte se na mě, mně to spíš připadalo jako akvárium nebo terárium, protože dole byly nádherné bílé kameny.
3: Je to zase na požadavek zákazníka, speciálně Belgie a Holandsko je zaměřena na lávové bílé kameny a my se jim snažíme víc stříc.
2: Na těch krbových kamnech na té římse běží větráček.
3: Je to ventilátor, který dokáže roztočit v podstatě teplý vzduch do místnosti. Nicméně my jsme schopni tyto kamna nastavit ve výkonu od 20% až do 100%. To znamená, zákazník si dokáže regulovat teplotu místnosti úplně v pohodě a bez problému. Ten ventilátor je dodatečný a to si může každý dokoupit. To máme tady ve zkušebně, ale běžně se prodávají tyto typy ventilátorů.
2: Přece jenom od těch sálajících kamen popojdeme trochu dál. Ten plamen je jako opravdový. Jak to děláte?
3: To naše know-how, my si zakládáme skutečně na tom, že jsme výrobní firma s vlastním vývojem a ten vývoj se skutečně snažíme dělat poctivě a pořádně.
2: To jste řekl pěkně diplomaticky, vy mi to prostě neřeknete.
3: Neřeknu.
2: Takhle jsem přerovnala trochu ta polena, ale řekněte mi, vy tam máte i popel.
3: Máme tam i popel, je to drcený vermikulit, který při zahřátí skutečně světelkuje a vydává takový reálný popelavý nádech a je to moc pěkný.
1: Na začátku 20. století u nás nebyl žádný tuzemský výrobce plynových spotřebičů pro domácnost. Dodávali je k nám zahraniční firmy, především Siemens a Junkers. A přitom se Praha začala rozrůstat, stavěly se nové ulice, bytové domy vyrůstaly na obou březích Vltavy, dříve předměstské části pomalu splývaly s hlavním městem. Ve všech těchto bytech bude potřeba topit, ohřívat vodu, používat další plynové spotřebiče. A každý spotřebič se jednou porouchá, bude potřeba ho opravit anebo dokonce koupit nový. Půlmilionová Praha nemůže bez výrobny a opravny plynových spotřebičů dlouho existovat. Možná právě takto uvažoval mladý podnikavý muž jménem Karel Macháček. V tuhle chvíli se projevil jako nadaný vizionář. Proto nelenil a v roce 1910 založil ve Vysočanech továrnu a začal tento sortiment vyrábět. Nejprve z továrních pásů sjížděly plynová kamna, trouby a ohřívače vody. Časem se výroba rozšířila na veškeré plynové spotřebiče, které tehdejší domácnosti potřebovaly. Z dnešního pohledu jsou to poněkud raritní kousky. Považte ožehovače chlupů a peří, opékače oplatek nebo pražiče kávy, ale také rozžehovače koksu a uhlí pro kotle ústředního topení, plynové rožně, udírenské rošty, cukrářské pece a hlavně nástěné ploché průtokové ohřívače, které i v dnešní podobě lidé nazývají karmou.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnikatel, který dal karmě své jméno, měl na svou dobu velmi dobré teoretické znalosti z oblasti konstrukce plynových spotřebičů. Díky tomu jeho výrobky zdatně konkurovaly těm zahraničním. Brzy ovládl český trh, firma rostla a přestávala stačit. Už po 5 letech se proto přesunul do Libně. Pod nově zaregistrovanou značkou Karma zde vznikla celá řada plynových spotřebičů, často podle Macháčkových vlastních plánů. O dalších 10 let později, po vzoru amerických automobilek, vybudoval moderní závod v Českém Brodu. Poptávka odběratelů plynu po nových spotřebičích totiž byla čím dál větší a výrobní prostory už zase přestaly stačit. Aby se vyhnul tlaku subdodavatelů, založil si i vlastní moderní slévárnu. Macháček přenesl do Českého Brodu výrobu plynových vařidel, žehliček a sporáků s modelovnou formovacími stroji, pískovým tryskačem a bubnem a také vlastní smaltovnu. Továrna v Libni dál sloužila pouze pro výrobu a opravy přístrojů na ohřev vody. Závod měl vlastní zkušebnu, chromovnu, niklovnu a lakovnu s moderním stříkacím zařízením. Aby nekopíroval jen cizí vzory, sám přihlásil a realizoval celou řadu patentů. Pravděpodobně nejvýznamnější z nich je řešení automatického otevírání přívodu plynu do hořáku průtokového ohřívače po otevření výtokového vodního uzávěru. Tento bezpečnostní princip, který si Macháček nechal patentovat v roce 1929, se u plynových ohřívačů používá dodnes.
2: Půjdeme do výroby. Ta je zase v původních prostorách původní továrny?
3: V původních prostorách původní továrny. A provozy máme rozdělený na smaltovnu, lisovnu, lakovnu a montáže.
2: A my jdeme?
3: Teď jdeme do smaltovny.
2: Tady skoro nikdo nechodí. Tady vidím jednoho pracovníka, projde volným krokem a projíždí tady jenom jakýsi vozík na kolejnicích nad úrovní podlahy.
3: To automatická smaltovna, kde dochází k vytvoření žáruvzdorné vrstvy na spalovacích komorách o obou strané smaltování.
2: Tady se smaltují jednotlivé díly čeho? Kotlu?
3: Jednotlivé spalovací komory plynových topidel. Ta smaltovací linka založena na tom, že se musí založit spalovací komory a projdou odmaštěním, oplachem, pasivací, vysušením a namočení do vlastní smaltovací suspenze a vysušením.
2: Teď jsme přišli k jedné kádi, ve které je jakoby šedavý olej.
3: A je to smaltovací suspenze, do které se smaltovací komory namočí a obou straně se vlastně nanese na plech, který je potom ve finále vysušen a vypálen v peci.
2: Ze smaltovny jsme teď přešli do lisovny.
3: Máme hydraulické lisy o tonáži 100, 350 až 400 tun a pak máme excentrické klikové lisy od 25 do 250 tun.
2: Tady vznikají ty komory, které jsme viděli před chvilkou, jak jste je smaltovali?
3: Tady kompletně vznikají, všechno si děláme sami, od toho vylisování, přesvaření a následného smaltování spalovacích komor, všech dílů, které jsou potřeba povrchově upravit.
2: Z jakého materiálu se ty díly pro ta kamna, třeba dejme tomu krbová kamna, vyrábějí?
3: Je to ocelový plech o tlouce 1, 1,2, 1,5 mm. Musí být hlubokotažný, pakliže jsou na něj provedeny hluboký tahy a jsou v podstatě zkoušeny podle všech norem.
2: Tady už to není plně automatizované, tady už je vyšší procento té lidské práce.
3: Tady je vyšší procento lidské práce, ale je potřeba skutečně dodržovat bezpečnost práce.
1: Ani během druhé světové války výroba neustala. Závody v Libni a Českém Brodě zaměstnávaly na začátku 40. let 140 kovodělníků a 22 úředníků. Macháček celý podnik nadále úspěšně řídil ze své vily v poklidných Klánovicích kousek za Prahou. Pro své kvalitní zpracování a vysokou technickou úroveň si výrobky Karma zajistili velkou oblibu u odběratelů plynu, ke které přispěl i kvalitní záruční a pozáruční servis a také ochota a vystupování pracovníků firmy vůči zákazníkům.
4: Z libeňských závodů. Dva závody v Praze 8 se rozhodly v těchto dnech zavést i šestidenní týden. Je to firma Karma, kde se osazenstvo závodu dále usneslo odpracovat 2 hodiny pro stávkující ve Francii a firma Jakub Kadlec pod národní správou. Rudé právo, 31. října 1948.
1: Nad populární značkou se začaly stahovat temné mraky až po komunistickém převratu. Série znárodnění se nevyhnula ani Karmě a v roce 1952 přešla společnost pod správu státu. Toho už se Karel Macháček nedožil. Po roce 1948 se stáhl do ústraní a nedlouho poté sám a v zapomnění v Klánovicích zemřel. Na základě nařízení zhora přešla zaběhnutá výroba do továrny Kaloria v Příbrami, jenže kvalita výrobků klesla natolik, že po několika letech se musela výroba plynových spotřebičů přestěhovat zpět do Českého Brodu. Původní továrna Karma už ale nesla jméno okresní podnik místního průmyslu.

0: Vy ta kamna vyrábíte vlastně od samého prvopočátku? Vy pouze nakupujete ten základní materiál?
1: Ten základní materiál nakoupíme a samozřejmě nakoupíme spojovací materiál, těsnění, ale v podstatě ty hlavní části, to jsou hořák, spalovací komora a výdechová část, ty si všechny děláme sami.
0: Na každém tom stroji tady vzniká nějaká jiná součást těch kamen nebo toho topidla?
1: Na každý stroj se může upnout nástroj podle velikosti a na tom se potom pracuje. Tady jsme u automatického vysekávacího stroje, kde pracovník v konstrukci vytvoří program a pak na základě toho programu ten stroj vyseká přesně, co potřebujeme.
0: A teď konkrétně tam vysekává co? Tam je takový plát plechu.
1: Teď vysekává díl, který je určený ke krytu jednoho typu spotřebiče a se následně musí ohnout a přivařit na krytu.
0: Na takových háčcích tady visí jednotlivé součásti, kamen nebo topidel. Mají pořád tu šedavou barvu. To se teď změní?
1: Teď se to změní. Nacházíme se v prostorách automatické lakovny, kde máme práškovou lakovnu i mokrou a jsme schopni podle typu kamen měnit v podstatě povrch, jak si přeje zákazník.
0: Takže tady se zavěsí ty jednotlivé díly, pak se rozjede ta linka.
1: Rozjede se linka do předúprav, to znamená se odmaštění a oplachy, následně vysušení a pak v podstatě podle technologického postupu buď prášková nebo mokrá lakovna a vypálení.
0: A pak už se bude jenom montovat?
1: Pak už se bude kontrolovat a potom montovat.
0: Tady se to tak trochu dává dohromady?
1: Trochu se to dává dohromady, jsme na pracovišti svařovny, kde je zase potřeba veškeré díly v bodově a švově svařit a vyzkoušet na přípravcích, které jsou k tomu určeny.
0: Ale my se vlastně pořád motáme jakoby v jedné hale, v jednom místě. To znamená, že vy tady celou výrobu máte jako na dlani v podstatě na jednom místě?
1: Dá se říct. Samozřejmě jsme limitováni i vlastní zástavou, která tady je, protože skutečně, jak jsme řekli na začátku, nacházíme se v prostorách, který dal dohromady kdysi pan Macháček a prostě vycházíme z toho a snažíme se co nejlíp optimalizovat celou výrobu.
0: Když to přeženu, tak duch pana Macháčka tady na vás pořád dohlíží.
1: Já ho tady furt někde vidím.
2: Znovu zrození Karmy přišlo se změnou poměrů v roce 1989. Zakladatel Karel Macháček zemřel bez potomků a tak továrna zamířila do privatizace, která dopadla úspěšně. Oblíbená značka se po letech zapomnění vrátila na český i světový trh.

Vítišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Policie kvůli nahlášené bombě evakuovala nemocnici v Hořovicích. Výbušninu nakonec nenašla. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohl jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoci by přešly na ministra zahraničí, jak navrhuje jeden z předkladatelů Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasil a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice veto prezidenta přehlasuje.
2: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdal Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
0: Nemocnici v Hořovicích na Berounsku dnes evakuovali kvůli anonymní výhrušce bombou. Policisté ale žádnou výbušninu nakonec nenašli. Zařízení museli během rána opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Případ budou policisté vyšetřovat zřejmě pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí třeba akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci, říká ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky. Sport.
0: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Menšík by svému soupeři rád vrátil nedávnou porážku z US Open.
4: Protože začínám, myslím, že to je fajn, že můžu kluky dobře nakopnout. Doufejme, samozřejmě situace je trošku jiná, než byla před pár dnama, kde vlastně s Lernem jsem hrál v Americe. On měl tu podporu těch fanoušků, takže teďka troufám si říct, že ta výhoda bude na moji, na naší straně, takže na utkání se moc těším a budu dělat maximum, co ne. Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno. Na Moravě ojediněle mlhy, teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přeháňky, které pak ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru na Brno u exitu Chrlice je uzavřen pravý jízdní pruh kvůli pracím na silnici. A na dálnici D11 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Hradec Králové probíhají také práce na silnici. Levý jízdní pruh je uzavřený. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
6: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Co pak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva,
4: nazdar,
5: mňam, mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte, vítejte. Však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: S Janinkou se znáte.
8: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký, brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš, první let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydím.
7: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Je. Co pak to je, kmotříčku? motříčku.
9: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni sečbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Tam je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná. A vyzná se v léčení.
4: A čí pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
9: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela
5: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil, k motřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
5: Přišlo mi tatínka líto.
7: Ale vždyť je tady a nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál, já bych ji, a nebo...
9: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se, nemáš čím.
9: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
9: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se: neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání. Ale já už musím domů. Mám to k vřesu daleko.
9: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá.
5: Ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý tro, Broučku. Jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
9: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč musí? má?
8: No, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, Kmotříček a Kmotřička. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a Kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke Kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro, všecko kvetlo. A bylo teplo, voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitrocely. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrk, už prý to bude, brouček poletí.
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, Kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
9: No tak, tedy s Pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni, neboj.
12: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světilko.
5: Žluté.
4: Spíš to růžová.
10: A pěkně jasné.
7: Celý tatín.

0: jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: Co pak ta?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stesky.
1: Ne, ne, ne. Budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: A všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dát dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy, a husté keře, a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo

jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak zdrhni. Jsem tady všude pán, král mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval, no? Jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové, pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Haha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
7: To je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
7: Jú, kluci, za chvíli zvoní. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale
9: vaše chvíle přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu.
7: To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl... Co nás chtěl?
3: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
3: jestli náhodou...
5: Nesedí za vraty.
3: A nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
3: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím.
4: No, tak na něj neuděláme lov, ale hon.
3: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
3: Jak zmocníme?
4: No, prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
3: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
3: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure.
0: Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
5: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám ji budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste Davice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to prý by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od buřtů a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo. Ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. Dva čuníci pro dva lidi je moc. Chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb. A že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani

0: Marika budila faráře Věto. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobo. Zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
1: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak jí cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať secakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
0: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici

0: a tam by pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
1: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě, a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho, a vyda ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bác, bác, bác, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská, co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská, hej, hej, hej, hej! A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech, a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí. A mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
0: Je to starosta z Davids. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného kolouka. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky kolouka, zrovna když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě: jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragoun, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že barku přitom také polil. Starostová si sedla, barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
1: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel.
2: Ne, ne.
1: Neslyšel. A Kubát jako slyšel?
2: Ne, ne, ne. Taky neslyšel.
1: Tak proč se jako teda Kubát ptá?
2: No, jen tak, jen tak.
1: Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce? V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť.
2: Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule.
1: To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel.
2: Ho, ho, ho. To jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prý zlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže.
1: I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
3: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je čtvrtek, před námi jsou dvě společné noční hodiny a já vás zdravím ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jestli nás právě teď posloucháte z postele a říkáte si, no tak dneska zase nic nezaberu, pak jste tady opravdu správně, protože právě o spánku, hlavně o chvílích, kdy se mu k nám vůbec nechce, si budeme povídat. Někdo usne, sotva položí hlavu na polštář. Jiný se převaluje, počítá ovečky, přemýšlí nad tím, co všechno musí zítra udělat a s každou další hodinou je nervóznější, protože ráno se neúprosně blíží. Možná jste také zjistili, že se váš spánek během života mění. Dřív jste prospali celou noc a dnes se pravidelně budíte ve dvě, ve tři nebo ve čtyři ráno. A pak už spánek možná ani nepřijde. Co v takovou chvíli děláte? Zůstáváte v posteli, čtete, uvaříte si čaj, pustíte si rozhlas, třeba právě noční linku? A zajímají mě dnes i vaše noční příhody. Mluvíte ze spaní? Nebo jste dokonce náměsíční a ráno se dozvídáte, co jste v noci prováděli? Nebo máte někoho, kdo je náměsíční a měli byste nám o čem vyprávět? Jestli ano, volejte 731 800 900, to je náš telefon, anebo pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Kolik hodin potřebujete, abyste byli ráno opravdu odpočatí? Zažili jste někdy období nespavosti a co vám pomohlo? A máte nějakou veselou, zvláštní nebo možná i trochu strašidelnou noční příhodu? Volejte Jarku Barboříkovou, těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci, to je dnešní téma čtvrteční noční linky Českého rozhlasu. Usnete okamžitě, jak ulehnete, anebo se dlouhé hodiny převalujete a spánek nepřichází. Kolik hodin potřebujete, abyste se ráno cítili opravdu dobře? A změnilo se to u vás s věkem? O tom všem nám můžete vyprávět. A začne paní Ludmila, která volá z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Špatně vás slyším, Jaruško, slabě.
0: Já vás slyším dobře a to je hlavní, tak povídejte.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak já vám řeknu, já jsem teďka sova, protože jak já 2 roky vás poslouchám každý den, tak já mám úplně přehozený spánek, že já se ve dne dívám na televizi a večer zapnu rádio v těch 9 hodin a mám to do 2 a potom ještě si vezmu knížku. A můj uspávací rituál je, že když si vezmu časopis, tak to usnu za chvilku. Ale když si vezmu knížku, tak já dokážu číst do 4 hodin do rána a potom si říkám, pane bože, to budu nepoužitelná, ale nechodím do práce, samozřejmě jsem v důchodě, takže mě to tak nevadí. Ale když jsem byla mladá, tak jsem hrozně ráda spávala. To teda jsem potřebovala hodně hodin spát, ale teď teda, jak jsou starší, tak už ani ty hodiny nepotřebuji tolik.
0: Takže knížka je pro vás vlastně nebezpečná, protože vás místo uspávání vtáhne do děje, ano?
1: Ano, vtáhne mě do děje a já musím číst a musím a musím. Já čtu ságy, rodinné ságy a to jsem vždycky, jsem napnutá, jak to bude dál a to mám vždycky 6 dílů tlustý to je. A já to všechno, a děcka mi to kupujou, a já to vždycky počtu. A oni mi říkají, mami, ale měla bys to prodávat. Prostě to mě se tady množí. Já říkám, ne, knížka je knížka. Oni obě dvě mají ty audio, že poslouchají. Pana Borka, moja dcera, ta nejmladší, tak ta poslala Borka, ten ju uspí, že ona si tu knížku potom musí koupit, aby vůbec to dokázala přečíst.
0: Víte, co mě zaujalo, když jste říkala, že ty hodiny vlastně nějak nepotřebujete? To je sen? Možná mnohých lidí. No, nebýt tak závislí na těch hodinkách, na tom čase, pořád nikam nespěchat a nestresovat se jim. To zní
1: hezky. To je pravda, asi. Ale víte co, ale až vám bude tolik to mě, tak asi 74, takže to si myslím, že to každý tak dospěje. Víte?
0: Takže
1: nevím, ale jako nemůžu říct, ale můžu vám říct, že ráno stanu, ne že bych vyspávala. Ráno stanu v 9 hodin, nejpozdějiš, ale jinak tak v 8, udělám si kávu, sednu si k počítači a přečtu si, co je nového, jako Seznamku a Facebook a internet a děcka mě tam posílají a až to všechno přeštu, tak je 10:30, pak si buď to, že nemám muže, takže nemusím mít, mě nikdo nehodí, jo, uklízený mám pořád, protože mě nikdo nic neudělá a takže, a to se mě u toho počítače, tak o té 10:30 se mě chce spát. Já říkám, no přece já nebudu spát, tak vstanu a něco tady pohodím. Takže takhle to je s tím mojím spaním, takže já si nemůžu stěžovat. A jsem teda asi noční sova, že jako můžu být i do 4. No ale co, tak já vám třeba ve 2 hodiny teda usnu, ale zbudím se třeba za 1.5 hodiny, zase pustím rádio, nebo si rožnu a zase čtu. A to zase 1.5 hodiny, takže já to moc ne, tak potom spím ve dne. A děcka mi říkají, u nás, když byla, jsem měla malou vnoučku, jsem hlídala a byla malinká a ona mě říká, máma pikač, táta pikač. A já jsem furt říkala, jako si, co ona to říká. A pak jsem na to přišla, že jsem jí řekla, ona plakala, já jí říkám, neboj se, maminka i tatínek přijde, oni byli někde na svatbě a oni budou s tebou spínkat, mamička tady jenom tě hlídá, víš? A ona to řekla a dneska teďka, když mě volají, nebudu se mě dovolat, tak mi říkají, Marko, ty jsi určitě pikačovala.
2: Tak Ludmilko, moc děkuju, že jste nám zavolala, podělila se s námi o svůj večerní rituál. Přeji vám, ať dnes časopis splní svůj účel a spánek přijde přesně včas, hlavně žádnou knížku, protože to byste šla spát až v 7 ráno a musíte být fit na zítřejší poslouchání noční linky. Musíte umět s tím spánkem hospodařit a rozložit.
1: Děkuji, zdravím vás, mám vás moc ráda všechny.
2: Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji.
2: Loučíme se s paní Ludmilkou, no ale těšíme se na dalšího návštěvníka. Spánek bereme jako samozřejmost, dokud jednoho večera nepřijde. A právě o těch nocích, kdy se spí krásně i kdy se nespí vůbec, si dnes budeme v Noční lince povídat až do 1 hodiny.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi, máme 14 minut po 23. hodině a vítám.
1: A vítám.
0: Halo, halo. Teda já se tam ozývám.
1: Petro Sklodná, dobrý.
0: Ano, paní Petru. Paní Petro, téma znáte, je o spánku. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Povídejte, co máte k tématu.
1: No, tak já poslední měsíc strašně špatně usínám. Nevím, proč se to stalo. A usnu třeba až o 4 ráno.
0: To je hodně pozdě. No. Vzpomenete si, jestli se před tím měsícem něco změnilo? Nějaké starosti, událost, změna režimu?
1: Ne, právě že nic.
0: A jak to probíhá u vás vždycky ta noc do těch 4 hodin ráno? To trpělivě čekáte, no, až usnete a zaberete, jak se říká, nebo vás to stresuje, chodíte podobně, zkoušíte všechno možné?
1: No to ne, čekám, až usnu, no.
0: No a jak teda potom fungujete ráno? Do kolika hodin spíte? Cítíte se přes den unavená, nebo to ku podivu zvládáte dobře?
1: No, jako někdy se mi stane, že neusnu vůbec teda. A pak přes den bych spala. A já teda nechodím do práce, takže jako mi to zase tak nevadí, ale prostě je to divný, no.
0: No, zvláštní to je. Zkoušela jste nějaké rituály, které se doporučují právě lidem, kteří
1: ne,
0: nemohou spát?
1: Ne. Neskoušela jsem nic, no.
0: Tak právě od toho je dnešní téma, aby posluchači, kteří měli třeba podobnou zkušenost, poradili. Ono se říká, že ten spánek by se neměl příliš honit, tak se tomu říká třeba u psychologů, abyste nebyla vlastně vystresovaná tím, že nemůžete usnout, ale možná to bylo tak, jak paní před vámi, která říkala, že se probudí, pak si začne číst, pak se probudí, jde se projít. Večer by si každý měl vždycky dopřát nějaký klidnější režim, žádný telefon, žádná televize, vynechat pozdní kávu a chodit spát přibližně ve stejnou dobu. Děláte to?
1: No, tak kávu nepiju vůbec, takže jako tam to nehrozí a dívám se na televizi tak do těch maximálně 10, no.
0: A máte přes den hodně fyzické aktivity?
1: Nemám.
0: No, tak zkuste přidat. Ono se říká, že to hodně pomůže k dobrému spánku, pročistí to hlavu, unaví se tělo, pak se usíná lépe. No a kdyby vám to přetrvávalo, tak byste možná mohla zajít k praktickému lékaři, že by vám něco poradil, abyste se cítila líp. A nebo poslouchejte dnešní noční linku a bude po problému. Uvidíme. Paní Petro, tak děkuju za telefon, držte se. Pojďme poslouchat rady ostatních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdo si před spaním přečte 2 stránky knihy a oči se mu zavírají. Jiný otevře knížku a ve 3 ráno zjistí, že pořád čte. Co uspává právě vás? Na to se ptáme dnes v noční lince.

0: Máme 21 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a také pan Olda, který volá z Rosic. Vítejte, krásnou noc přejeme.
1: Zdravím vás všechny. Já jsem zrovna rádio, takže...
0: Před spaním každý potřebujeme něco jiného. Někdo naprosté ticho, jiný puštěný rozhlas, další otevřené okno. Bez čeho se před spaním neobejdete vy? Povídejte, no, Oldo.
1: Já bych řekl, abych mluvil za sebe, to je gen, paní. Já vždycky říkám každému, kdo mě říká, já třeba usnu po obědě 2 hodiny, jo, a kamoč mi říká, já bych už nespal. No ale já třeba léta letoucí poslouchám váš pořad, protože jsou sova, jo, to je od 11 do 1, pak od 1 do 2 a potom, protože jsem diabetik a potřebuju něco sněst, něco pojím, v lednice mám v Plzeň scházeno v dusní normálně tady posteli, tady mám bojitáček, naliju si, vypiju na 3 doby, lehnu a spím a probudím se v 9 hodin ráno, no. A tak to mám leta, no.
0: Vy jste teda ideální posluchač noční linky i rozhlasu, pokračujete až do 2. Odpoledne si 2 hodinky schrupnete a přes den máte energii až do večera, kdy jste opět s námi. Jak dlouho no, už pak... takový režim máte?
1: No, představte si, že jsou 28 roku na inzulinu a tak to provozu a mě to vyhovuje, no.
0: A ráno tedy vypadá jak?
1: No, ráno se probudím tak v 9 hodin, jo. Jdu se opláchnout trochu do koupelny, dám si snídaní, posnídám, no a sednu si tady, protože já ještě ke všemu špatně chodím a mám obě dvě sínice poškozený, čili vidím tak na 20% a poslouchám leta váš program, no.
0: Řekněte mi, Oldo, dokážete usnout kdekoliv, třeba v autě nebo i v minulosti, když jste sedl do vlaku, zabral jste tam, jak se říká, nebo potřebujete svoji pohodlnou postýlku?
1: Já nebudu opakovat. Já se spánkem jsem v životě neměl potíže a taky ten metabolismus mám, budu mít 82 roku, mám půstane, no.
0: Takže usnete kdekoliv, když jste unavený a potřebujete si odpočinout, nemáte problém.
1: Jo.
0: Tak knížka, časopis, teplý čaj, otevřené okno, vlastně vy k tomu nic nepotřebujete. Vy jste si to po leta letoucí nastavil tak nějak po svém.
1: No, ještě dobře, že mě chutná trochu jest a trochu vyprosu. Diabetik, já jím tak 5x zobu, ne, že bych se naspal zbavu, udržu a takže tak jako 28 roku, když někomu řeknu, že 28 roku jsou na inzulinu, tak se na mě dívá, jak vyvará míš.
0: Oldo, a mluvíte ze spaní?
1: Ne.
0: A znáte někoho, kdo je náměsíčný?
1: No, to to neznám.
0: A víte, že já taky ne. A tak jsem si říkala, že by mohl zavolat někdo a nějakou milou historku nám k tomu říct, protože co občas slyším, že se lidem stává, tak nad tím zůstává rozum stát. Je to pro mě opravdu velmi zajímavý jev. Tak třeba nám k tomu někdo řekne víc. Oldo, moc děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete a zavolal jste. Přejeme krásný noční čas.
1: Mějte se hezky, nashledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den.

0: Máme přesně 11:30. Možná nás právě posloucháte proto, že se vám dnes jednoduše nechce spát. Tak toho využijte a zavolejte nám, protože dnes si právě o spánku povídáme. Také o nespavosti a o všem, co v noci zažíváme. Je s námi Jura, jste říkal?
1: Jura, ano, povídám.
0: Odkud voláte?
1: No, odkud? Z Chropině.
0: Z Chropině, takže kousek od
1: Zlína.
0: Ano, povídejte, no. Co máte k tématu.
1: No, k tomu je spaní. Řekněme, když mě bylo 15, 16, 17 roku, tak to jsme tady sedávali s dětskama u rybníka, máme tady 24 hektarový rybník, tam jsme sedávali, hráli jsme na kytary celou noc. Řekněte mě, když jsem spal, já jsem od 7. třídy dělal na státním statku tady v Chropině. Od začátku celý dva měsíce prázdnin jsem tam prostě strávil. Časem to rozpělo tak daleko, že jsem jezdil i na traktoru a když jsem přijel prostě večer v 10, v 11 zpátky do statku, státního statku tenkrát, tehdy, no to byly časy, tak jsem jenom mrknul, hoří oheň, hoří šubdom, namazat chleba sádlem, a už jsem běžel k oheni, kytary a už jsme drncali celou noc. Ráno v 5 hodin, v 6 už jsem zdrhal znova na traktor a jezdil jsem celý den. Řekněte mě, kdy jsem spal celý ty dva měsíce přes prázdniny. To je sranda. No a dneska, když už jsou starší, tak s tím asi tím stylem, že prostě když v 8:30 zapadnu do postele, no dělám už dneska něco jiného, nedělám na statku, dělám úplně jiné věci. Zapadnu v 8:30 večer do postele, no probudím se tak nějak kolem té 1:30, 2:30, no a pak zase zalezu, usnu a ráno v 6 jsou čilej a můžu dělat. Makám. Je mě 74, dělám furt, na nějakou televizu nemám čas vůbec, to jsou pro mě pindy a blbosti. Prostě teďka spím, dospím se, když můžu a jinak prostě furt makám, furt dělám. Zeptejte se mě, kdy spím. Jo, a s tou duchařinou, ty takový to náměsíčnictví a tak. Měl jsem dceru, ano, ta už je dávno z baráku pryč. Ta byla náměsíčná, ano, ta chodila po noci po bytě a no, nechodila s těma rukama dopředu takhle, ale prostě
0: ano,
1: chodila. No, to jsem si užil, to bylo taky hezký. No, jinak nemám s tím problémy. Spaní, večer lehnu, dám si většinou večer takhle jeden, dva frťany, řekněte, že jsem alkoholik, že jsem závislý, ale spí se potom dobře, až do rána. No a dobře. Jinak
0: Juro,
1: úplně spokojený.
0: Ono to zní krásně, sedět u táboráku, hrát, zpívat, ano. Já s vámi souhlasím, no. Že v mládí jsme spánek nepotřebovali. Člověk vydržel vzhůru celou noc a ráno fungoval. Dneska bychom za takovou noc možná zaplatili několika denní únavou. Prostě to mládí mělo úžasnou vlastnost, že noc byla příliš krátká na to, abychom jí prospali. To by prostě byla škoda. Ale já bych se moc chtěla zastavit u té náměsíčnosti, protože já opravdu neznám nikoho, kdo je náměsíčný. Tak můžete nám jakoby vysvětlit, jak vám to bylo vysvětleno, jak to vzniká, co s tím a jak to probíhalo? To se opravdu ráno nic nepamatovala, dcera?
1: Ne, nepamatovala si nic, prostě to bylo takový, no prostě nevěděla. Opravdu, jako chodila po bytě, jsem tam a to bylo ještě jako dobrý. Moje žena to má trošičku horší, ta jako v noci mívá špatný sny a bojuje s někým, kdo ji pronásleduje. No, už jsem byl taky na operaci s levým okem, 24 laserových dělových ran, aby mě znova přivařili tu rohovku. Tu jsem měl od jedné její levačky pěkně. No, byla odloučena. No.
0: To vám teda ty holky doma dávaly zabrat. A ta dcera reagovala na vás, když jste na ní promluvili v noci?
1: Vůbec to nebylo za zlý, to je život prostě. Furt vidím dobře, furt jezdím, je to dobrý, nemám žádný problém s tím.
0: Dobře, můžu, Juro, teda
1: no.
0: K té dceři, tak jak dlouho to období trvalo a přešlo to potom samo s věkem, nebo to má dodnes?
1: No, já bych řekl, že to trvalo tak od těch 12, 13 roků až do 25.
0: A je nějaká příhoda, která vás opravdu vyděsila? Opustila někdy třeba dům?
1: Hele, víte co, já jsem hanák. Mě, aby něco vyděsilo, tak to by muselo být. Jako, že by opustila dům, to nebylo, to jako nebyla žádná hrůza, ale jako chodila po bytě a vykládala něco, povídala a ráno o tom nevěděla vůbec nic. Jako, že by opustila dům a chodila po střeše, to je blbost, to teda opravdu ne. To bylo takový fajn, no, chodila v noci, no, bloudila. A jinak žádný problém s tím nebyl.
0: No, tak to s tou manželkou je taky milé. Vy jdete v klidu spát a máte takové dobrodružné spaní, protože se stanete nedobrovolným účastníkem snu vaší manželky.
1: To bylo jednou. No.
0: Dobře, Juro, moc děkuju za váš telefonát. Bylo to přímo k věci, to my máme rádi. Poslouchejte dál a volejte dál.
1: Na ty konce a na ten rybník, kde jsme se dávali u ohně a vlastně jsme celý prázdniny nespali. Řekněte mě, jak je to bylo možné.
0: Taky by mě to zajímalo. Myslím, že to máme všichni.
1: Ale
0: stejný.
1: Ale tady sedím, no a myslím, tak za hodinku zalezu a bude to dobrý.
0: To už budeme končit, to už vám
1: tak
0: to dovolíme.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Když nemůžete spát, snažíte se za každou cenu zabrat, nebo jste se naučili s takovou nocí nebojovat. Povězte mi, co se vám osvědčilo a co vám pomáhá k lepšímu spánku. Dnešní téma zní, když spánek nepřichází, aneb co všechno zažíváme v noci. Je s námi paní Michaela z Moravskoslezského kraje. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Ráda bych se podělila. Vzhledem k tomu, že kolikrát taky to nebývá jednoduché spát úplně hned, tak někdy použiju žehličku a dívám se přitom na film, ale i to někdy nebývá dost užitečné. Ale podle mé maminky bylo vždy výborné a doporučuji všem, kteří mají špatný spánek, tak aby si udělali obyčejný, jednoduchý, klidný meduňkový čaj, zalili si ho trošku mléka a věřím, že to uklidní duši a pomůže to.
0: Meduňkový čaj. Je pravda, že ten nejenom dobře chutná, taky krásně voní, takže tomu věřím. Neměla byste nějakou další radu ještě?
1: No tak pokud je organismus celkově unavený, tak lépe se usíná, ale někdy i klid pomáhá a hlavně i psychický klid. Takže ono někdy, když se člověk zadívá na hezký film, anebo na film, který má člověk rád, tak se unaví. V těžkých případech bývá, že se stane i v některých, což můžu povykládat, že nedávno teď se stalo, že nás navštívil takový nezvaný host a dokázal se vloupat do domu, a což nás jako docela rychle probudilo a taky to mělo docela jinačí komplikace, ale naštěstí všechno dopadlo dobře, takže i přesto, že člověk se snaží být sebe víc klidnější, tak někdy ty aspekty celkově životní nebo okolnosti, nebo spíš hvězdy tomu asi nepřejí, bych řekla.
0: No paní Michálo, to je teda zážitek. Co jste v tu chvíli dělala, když k vám přišel nezvaný host? Byla jste teda doma, předpokládám, s mužem nebo s někým dalším? Volali jste policii? Odnesl, utekl?
1: No hned. Ne. Volali, všechno se objasnilo, pachatelé dostihli velice krátce. Velice všecko dopadlo dobře, ale šok byl obrovský. Jo, člověk, když si v klidu už chce udělat tu pohodu, že to tak, ale někdy by, a i když si člověk myslí, že všecko může být super klid, tak vždycky může přijít i z nenadání něco.
0: Ano, většinou je to jako blesk z čistého nebe. Viděla jste ty zloděje?
1: Prosím?
0: Jestli jste je viděla, ty zloděje?
1: Toho pána, ano, přesně, ano. A dokonce i jsem měla tu čest ho vidět ještě opovzdálí, protože oni nějak dohledávali ještě další.

0: někdy realizovat toto téma do noční linky, nějaké nezvané návštěvy a trošku jsem se toho bála, aby jsme potom usli všichni.
1: Ne, ale všechno v dobrém, všechno výborné, všechno dobře dopadlo. Opravdu žádný problém se nestal, jo, akorát byl to šok, jo, člověk, ale byl to človíček, který hledal nějaký ukryt před deštěm, tak tam se to může stát kdekoliv, jo, tam bych to tak jako úplně neviděla ve zlém.
0: Takže to nebyl ale zloděj?
1: No, asi původně to tak nemyslel, jo, ale ten pocit z toho mého dojmu, jo, byl mnohem větší. Jo, tak když to, asi ten vpád do toho domu byl agresivnější, než by měl být, no.
0: Mm-hmm. No tak.
1: Takže ten klid před tím spánkem už potom nebyl, no, takže ten spánek vlastně nastal až ve 4, místo ve 2, když jsem už si to naplánovala po té svojí detektivce teda.
0: Tak já vám přeji, ať jsou všechny vaše další noci klidné, bezpečné, medvídkový čaj, ať vám krásně voní a spánek přichází bez podobných překvapení. Mějte se hezky.
1: Výborně, a vám taky.
0: Dobrou noc.

0: vysílání. Těším se, co nám budete vyprávět k dnešnímu tématu, které nám radí, jak na kvalitní spánek.
1: Už mohu mluvit?
0: Ivetko, ano, jsme ve vysílání.
1: Tak, děkuji. Takže krásnou noc. Já jsem se i zasmála, jak poslouchám ty příběhy těch lidí. Tak jsem se i zasmála. Takže napřed k tématu a potom chci říct něco, jak říkala ta paní o té příhodě nebo co. Takže já jsem vždycky výborně spala. A když jsem lehla, tak jsem hned usnula. Všude, v letadle, já nevím, ve vlaku, všude. V autobuse, malem se minule zajela, jsem jela v autobuse dom. Jo, jsem zavřela oči, že si zdřímnu jako tak. Meditačně, já jsem malem zajela do Lošova, jo, já bydlím kousek za Olomoucí, no a chci říct, my jsme byli mladí, my jsme s manželem chodili každý pátek tančit do vinárny, každý pátek, dali jsme si výbornou večeři, byla tam výborná hudba, jo, vínečko, a teď jsme přišli jednoho dne, kolem druhé ráno domů a manžel říká, já mám takovej hlad, a já jsem ve dvě ráno začala pít kačenu. Já jsem mu upekla kačenu, udělala jsem zelí knedlík, takže jak jsem to udělala, já nevím, za hodinu nebo já nevím, tak se nadspala, šel spad, jo. Takže, a potom třeba v pět ráno jsem vstávala do práce, jo. Takže jsem toho nenaspala, jo. A ještě jsem ráno vařila a pekla kačenu. No a postupem času chci říct, se to měnilo, že člověk jak stárne, tak potřebuje víc spát, ale teď přes den třeba kolikrát si lehnu, to chci říct, a normálně zavřu oči jenom tak, že si odpočinu a já hned spím, hned. Bez léku, jo, lidi berou prášky na spánek, jak ta paní, že nemůže usnout, tak jí chci poradit. Meduňkový čaj, křižálkový čaj, mléko s medem a ještě se kupuje, někdy si to taky koupím, to se jmenuje, to je už nachystaný čaj v lékárně nebo i v Lidlu, to se žene. Spánek a nervy se to jmenuje. Jo, ať si každý den ta paní uvaří večer ten pytliček čaje, spánek a nervy do malého šálku, zalije to horkou vodou, vypije to, jo, tam jsou ty bylinky už namíchaný. A to jí pomůže, tak to chci říct, jako do té noční linky.
0: Ano, a no, ještě Ivetku, tam dostanu. Šťastná to žena, no, která nemá žádné problémy s usínáním, to je fajn.
1: Nemám, no.
0: To jste tak měla celý život?
1: Ano, ano, já jsem lehla a hned jsem zabrala. A ještě mě říkal přítel teda, že mluvím ze spaní tedy.
0: Aha.
1: To nevím,
0: a co
1: mě
0: říkáte?
1: Říkal,
0: co povídáte?
1: Že mluvím ze spaní a že někdy chrápu tedy. Že někdy chrápu, no.
0: No a říkal tak, vám, co přesně říkáte?
1: Ne, že tomu nerozuměl, že to tak nějak mumlám, jo, že to neslyšel, jako co říkám, ale že prostě něco se mumlala. No a ještě jsem chtěla co si říct, počkejte. Jo, poslední dobou, když je úplněk, to chci říct, když je úplněk, já se normálně zbudím, třeba v jednu, ve dvě, teď to svítí, ten měsíc mě to tady svítí do oken, u toho lesa to září, já se zbudím, to je taková síla magická a já pak nemůžu zabrat, já ležím tedy, nic nedělám, mám tmu a teď ten měsíc září jak blázen, jo. A já normálně nemůžu pak už spat. Jo, já se zbudím a ležím. Normálně ležím. Ležím, snažím se, zavřu oči, ležím ve tmě, nesvítím, zavřu oči a snažím se spát, ale to už nejde. Tak já třeba do 6 do rána jenom ležím. Když je úplněk. To je taková magická síla, to je neuvěřitelné.
0: Bývá to, stává se to. A v životě
1: no,
0: jsem...
1: No, mně se to ale nestávalo,
0: no,
1: až
0: to,
1: teď. To
0: jsem teď chtěla říct, v životě jsem to nezažila. A no, poslední rok si uvědomuju, že to na mě taky působí.
1: No, to je taková magická síla, ten úplněk, to je něco fakt neuvěřitelného.
0: No tak budeme využívat vaše rady, meduňkový čaj, to už to slyšíme po několikáté, tak na tom asi něco bude. To je dobře, že o tom mluvíme.
1: Nějak jsem to nepociťovala až teď.
0: Ivetko, děkujeme za telefon, za zájem, za rady. Mějte se krásně, přejeme příjemnou noc. Ať nevybočujete ze svých zvyklostí, ať lehnete, usnete. A pokud to bude až po konci noční linky, budeme rádi.
1: A pozdravuju strašně tu Aničku z té Miroslavy, nebo kde to je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc v noční lince. Půlnoc je za námi, začíná druhá hodina našeho nočního vysílání a já jsem ráda, že ji trávíte spolu se mnou. Povídáme si o spánku, o tom, jak snadno nebo naopak nesnadno k nám přichází, o našich večerních rituálech, nočních probuzeních, živých snech, náměsíčnosti, ale také o tom, co všechno se může stát, zatímco ostatní spí. Už jsme zjistili, jak rozdílné ty naše noci jsou. Někdo potřebuje před spaním časopis, protože u knížky by se začetl a vydržel vzhůru, kdo ví jak dlouho. Jinému pomáhá meduňkový čaj. Někdo si odpoledne 2 hodiny zdřímne a přesto s námi jako správná noční sova vydrží až do konce noční linky. A zavzpomínali jsme i na mládí, kdy jsme snad vůbec spánek nepotřebovali. Stačila kytara a dobrá společnost. Možná právě teď ležíte v posteli, nemůžete usnout, možná posloucháte pravidelně, protože noc je váš oblíbený čas. A nebo jste se právě probudili a víte, že další hodinu už budete koukat do stropu. Tak mi zavolejte, zajímá mě, jak spíte vy, co vám pomáhá usnout, co vás v noci budí a jaký nejzvláštnější noční zážitek máte za sebou. Druhá hodina noční linky začíná právě teď. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na vaše příběhy. 738 900 731 800 900, pardon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 7 minut po půlnoci, je s vámi noční linka Českého rozhlasu a ptáme se vás na to, jak kvalitní spánek máte a co vám pomáhá usnout. Usínáte vždycky dobře nebo se váš spánek s věkem mění? Budíte se někdy během noci a dokážete potom znovu rychle usnout? Co vás dokáže ze spánku nejspolehlivěji vyrušit? Hluk, světlo, starosti nebo třeba počasí? I o tom si můžeme povídat. Je s námi Míša z Prahy. Je to tak.
1: Ano, já vás všechny zdravím. Já jsem byl odmlčený, protože jsem byl 3 měsíce bezvědomý. Pak mě nějak vyměnili baterky a znova jsem ožil. Vrátila se mi paměť, všechno, takže jedu na plný pecky a v podstatě s tím spánkem je to asi tak, jak říkal pan Filipovský. Já říkám, jak to děláte, jako vysoký věk, vínečko, prostě cigaretku. On říká všeho s mírou, prostě tělo si o všechno řekne a řekne si i o ten spánek. Tak ho nenuďte to tělo, prostě. Já když nemůžu spát, tak jdu někam na diskotéku, tam se vyskotačím prostě, no a pak buď přijde spánek, anebo ten den nespím, no.
0: No. Míšo, tak vy jste dobrý, vy jste borec, začal jste teda velmi zajímavě. Tak to byl dobrý spánek, jestli teda se z nás neutahujete, to byl dlouhý spánek.
1: No, to byl dlouhý spánek, no mám na spáno, no. A jak říkám, když se mi nechce spát, tak v té bedně dřevěný se ještě naspíme, že jo. No,
0: no a co se týče... Tak i to je pohled, ano.
1: Jo. A co se týče té druhé otázky, tak to už jsme spolu probírali, je to rok nebo dva, to náměsíční, jo, co... Byl jsem náměsíčnej prostě od 10 asi do 15 let, pak to přestalo. Ale já věřím to, že jako nevěřím Boha, ale věřím, že existuje mimozemská civilizace, protože mě opravdu životem vede moje kroky prostě tak, abych prostě si někde nenabil ústa.
0: Počkejte, tak vy si spojujete tu náměsíčnost s tím, co je mezi nebem a zemí?
1: Určitě, určitě.
0: No, tak nám to zkuste popsat. Vy jste říkal, že teda jste to zažil asi 5 let. Jak to vypadalo? Co vám o tom říkali vaši blízcí?
1: Jo, rodiče mi říkali, že jsem prostě si odevřel na balkon ve 3. patře, vzal jsem si polštář, peřinu a oni měli strach, aby neskočil z toho 3. patra, ale nikdy jsem neskočil prostě v pohodě, jo. A kdykoliv jdu na nějaký jako vyšší místo, třeba tady v Praze na Vyšehrad, tak prostě já cítím, že mi někdo něco dává. Jo. No.
0: Teď nad tím přemýšlím. No. Zkuste to nějak rozvést.
1: Helejte se, no, máme třeba i vykopávky, že jo, jako, nebo máme kresby v jeskyní, že prostě jako je namalovaný kosmonaut. Není to samo sebou, není.
0: No. No teda, vy jste volající, začal jste komatem, skončíme někde ve vesmíru. Dobře, no tak asi teda vám možná tu lehkost mnozí budou závidět, můžete jít spát, když spíte v pořádku, když nespíte, je to pro vás také v pořádku. No ale co ten člověk, který musí ráno vstávat do práce?
1: No tak jako já jsem... kdykoliv prostě já měl takový zaměstnání, že jsem musel brzo ráno, pozdě v noci, jo, prostě jako jsem měl nepravidelnou pracovní dobu a musel jsem to přežít a kolikrát jsem třeba jel, já nevím, do zahraničí a musel jsem být 3 dny prostě bez spánku.
0: Tak ano, když jsou takové situace a ta situace si to žádá, tak to prostě zvládneme. No, tak dobře. Chcete něco říct závěrem? Nějakou
1: závěrem
0: další perličku?
1: Určitě bych, perliček mám mnoho za svůj život, ale závěrem bych chtěl říct prostě, že opravdu se naspíme ještě dost. Užívejte si života, hlavně ty dobrý lidi, který tady znám jako mám je odposlouchaný, že jo, pár lidí se mi zažilo osobně, tak prostě užívejte si, protože nevíme, kdy ta zubatá potvora přijde. No,
0: no tak to jsme skončili hezky, dobře.
1: No, jedu na plnej plyn.
0: Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, mějte se dobře.
1: Taky hezký večer všem přeju. No.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Já znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Moc hezky mu to hrálo a zpívalo teď. Karel Zich, jak jdem tím zdejším světem. Máme 21 minut po půlnoci, možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne, dnes už jste vzhůru ještě před budíkem, možná to máte jinak. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem, i o tom nám můžete povídat. Kdo přichází na návštěvu? Halo, halo.
1: Halo, halo, slyšíme se.
0: Pan Tomáš je tam?
1: Ano, ano, prosím.
0: Jsem ráda, že jste vydržel do vysílání. Povídejte,
1: jo,
0: co máte
1: to víte,
0: k tématu.
1: Jo, slávě vždycky. Ach, jo. No tak jako víte co, já vám poradím, nebo někomu poradím, moje babička na Slovensku, Československu ještě tedy, tak si dali vždycky štamprlíka, domácí slivky, jak se říká, slivovice, a zaspali, ráno se zbudili a dali si též. A šli do roboty, šli, no prostě do práce, no. A vydrželi hodně dlouho, do 90 let.
0: No a vy praktikujete to?
1: No tak jako dám si po ránu, teď jsem teda v noci, teda teď na stanici někde, úplně jinde, ale dám si to taky a jako prospívá to i zdraví. Vypálit bacile, jak se říká lidově.
0: Mm-hmm. Jak vy jste tady na tom se spánkem?
1: Je velice dobře. Když si dám toho štamprlíka, tak spím velice dobře.
0: A bez něj?
1: Prosím?
0: No, když si nedáte, tak?
1: Tak když jste unavená z práce, momentálně nezaměstnaný, ale jako když jsem chodil z práce, tak jsem si taky dal.
0: Dobře. No, tak i za tento recept vám můžeme poděkovat, je to originální, myslím,
1: ne,
0: si,
1: já
0: že toto zaznělo
1: jako
0: nějak asi před hodinkou.
1: Alkohol škodí zdraví, ale jako i někdy pomáhá, dá se říct.
0: Dobře, tak děkujeme za váš recept a radu, Tomáši, ať se vám daří, přejeme klidnou noc a posíláme Lucí Bílou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pojďte nám zavolat, co je vaše nejpodivnější noční příhoda. Náměsíčnost, mluvení ze spaní nebo sen, který vypadal úplně jako skutečnost. I takové příběhy dnes v noční lince ráda uslyším. Připomenu téma, když spánek nepřichází a neb, co všechno v noci zažíváme.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, dobrý kafe v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je 12:30. Já tady vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak my už jsme zjistili, že noci našich posluchačů jsou velmi rozdílné. Někdo potřebuje před spaním chvilku pro sebe meduňkový čaj, někdo časopis, jiný knihu, někdo otevřené okno a někomu nezabírá nic, aby usl. Jak to máte vy,
2: no,
1: pan Otto?
2: Takže teď jsem obědval o půlnoci a dávám si kávu. Já mám přehozený biorytmus. A já spím přes den a nespím v noci.
1: No a počkejte, tak nám to vysvětlete, jak dlouho to tak máte a proč?
2: To už mám tak dobrých 20 roků.
1: Pracoval jste v noci a to vám to přehodilo? Chodil jste na noční?
2: Ne, já jsem chodil do práce na ranní. Ale jak jste se dostal do důchodu, tak se všechno přetočilo.
1: Takže v důchodu to začalo, no.
2: No.
1: A vyhovuje vám to? Jste tak spokojený?
2: Mně to nedělá žádný problém. Já když potřebuji vysávat, tak já si vysávám v noci. Já nikoho neruším. Já si udělám různé práce. Hlavně poslouchám všude Rádio Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Zlín. To je dobře, to samozřejmě rádi slyšíme. No, takže to chápeme, takže vy se s tou nocí vůbec nepřetahujete, vy se s ní zkrátka kamarádíte, našel jste si i v tomto obráceném režimu svůj rytmus.
2: Klidně, já si klidně otevřu knížku, nebo pustím nějaký film, nebo něco dělám, něco spravuju. Cokoliv.
1: No a co teda v těch...
2: Zabavá se to dělat venku, protože to máme všechno spravené, tak...
1: A bydlíte s někým?
2: Já bydlím se sestrou a bydlíme tak trochu podál od domu, takže říkám, já klidně si zapnu vysávač v noci, povysávám si, přeměním si duchnu.
1: No, dobře, dobře. V kolik tedy usnete? V kolik hodin jdete spát? V kolik usnete a v kolik potom vstáváte teda večer?
2: No, půjdu spát asi tak 9 ráno a ty 3-4 hodiny budu vyspaný, tak těch 6-7 hodin a to se načte na pár dní. A potom budu spát třeba 14 nebo 16 hodin v kuse.
1: Aha. Takže vy už to máte takto vysledované.
2: No, tak to jde pořád dokola. Neudělám s tím vůbec nic. Já mám prášky na spaní a na uklidnění a na všechno a to je zbytečné brát. To nepomůže.
1: No, tak co s tím? Takže s lékařem jste to asi probíral, když máte nějakou medikaci.
2: No.
1: Tak uvidíte. Ono se to může zase lusknutím prstu někdy otočit. Kdybyste potom dokázal někdy spát přes noc, tak pak byste byl přes den vzhůru. Už by se vám to otočilo, tak nechte se překvapit, no, jaký to bude mít vývoj.
2: To se taky stane, ono se to po hodině a tak dál přetáčí. Jenomže já jak jednu noc budu spát, tak se to okamžitě přetočí a zase nebudu spát v noci.
1: Mm.
2: A zase budu celou noc hodně. Zahodu.
1: No, je to zajímavé, asi nikoho takového neznám, kdo by to měl až tak úplně otočené. No. Tak důležité je, že víte, že s tím jde pracovat, že ten režim jde nějak posunout, kdybyste opravdu potřeboval. A to otázkou, jestli to budete někdy potřebovat řešit.
2: No takhle, když půjdu k lékaři třeba na 10 hodin dopoledne, tak to vydržím.
1: Mm.
2: Prostě zapřu se a vydržím to. A půjdu. A půjdu spát ve 2 odpoledne.
1: Dobře, Otto, tak moc vám děkuju za zavolání a příjemné noční povídání. A když váš den končí až v 9 ráno, tak vám vlastně ještě dobrou noc přát asi nebudu. Užijte si zbytek své noci a až přijde váš čas, tak ať se vám krásně a klidně spí. Mějte se hezky.
2: Na shledanou, děkuju, na shledanou.

0: Možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne a dnes jste vzhůru ještě před budíkem. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem? I o tom si můžeme povídat při dnešním tématu noční linky, které zní spánek. Naše noční dobrodružství, co nám pomáhá dobře usnout. Jarka vítá pana... kdo volá?
1: Jirka.
0: Pan Jirka, ano, pan Jiří z Trutnova, pamatuju si to dobře. Tak povídejte, co máte k tématu?
1: No, tak já jsem dělal skoro 20 let pekárně. Já jsem mýval tak těch 300 až 350 hodin a dělal jsem většinou samý noční. No a teďko taky nemůžu spát. Teďko dělám na nádraží, je mi třeba přes 70. Dělám na záchodkách a dělám od rána od 4 do 11:30 do noci. No. A tím pádem, já jsem furt vzhůru, no. Já nemůžu usnout nic, no.
0: No tak to je pochopitelné, to má vlastně ty kořeny v práci. Když člověk roky pracuje v době, kdy ostatní spí, tělo si navykne na úplně jiný rytmus, nejdřív pekárna, teď nádraží, takže vás ta noc vlastně provází životem pořád. V té pekárně tam jste musel být někdy ve dvě v práci, že? Nebo v kolik vám začínala směna?
1: No, já jsem chodil tak ve 4, ve 4 hodiny odpoledne a končil jsem až ráno, no.
0: No.
1: A někdy jsem chodil taky, že ráno v 6 a končil jsem třeba o půlnoci, no.
0: No, peklo se celou noc, aby bylo ráno čerstvé pečivo, vidíte, no. Tak vonilo vám no. Ještě po těch letech to pečivo, nebo už jste to nemohlo ani no, cítit?
1: Není to ono, jak dřív to bylo, no.
0: Protože a teď mi řekněte, no, když jste potom přišel domů po noční, dokázal jste hned usnout?
1: Ne. Já jsem si udělal.
0: To bývá kámen úrazu.
1: Kafe jsem si udělal, nasnídal jsem se a pak jsem se lehnul a to trvalo třeba 2 hodiny, než jsem usnul.
0: No tak když si dáte kafe, tak asi neusnete.
1: No, já jsem si vypil 15 kafí. No.
0: Teda, vy jste dobrý. No ano, to bývá častým problémem u lidí, kteří pracují na směny, no, teďko přijdou domů a nemůžou usnout, protože ten mozek je zkrátka nastavený tak, jako by byl den, když se pracovalo a lusknutím prstu to prostě nejde.
1: No teďko vypiju jedno kafe, když vstávám a dost. No a stejně neusnu.
0: No a co teda děláte v noci, když nemůžete usnout?
1: Poslouchám rádio.
0: Posloucháte rozhlas, odpočíváte, no. Čtete, baví vás to?
1: No moc, já se snažím se usnout, ale nejde to moc.
0: A kolik hodin potřebujete k tomu, abyste se cítil dobře druhý den? Kolik hodin spánku?
1: No já třeba přijdu z toho nádraží, z těch záchodků, o půlnoci tak nějak, nasnídám se, no a pak ráno teda ve 3 hodiny už vstávám, no a tak hodinu spím.
0: Hodinu spíte?
1: Jo.
0: Uh-huh. A dál?
1: No, ve 3 vstávám a nasnídám se zase a zavolám si taxika, no a bo mě odveze na nádraží, protože nic nejezdí a já mám špatný nohy a no.
0: No, máte to teda náročné, ale tak no, je teď dobře, že jste aktivní, kdybyste to nechtěl dělat, tak to asi neděláte, takže jak jste byl celý život zvyklý pracovat, tak pracujete i teď.
1: No, teď jsem si koupil kolo, že budu jezdit na kole.
0: No, no. To je dobrý
1: nápad. Aby se mi ty nohy rozejbaly.
0: Ano, no tak přejeme vám, ať se vám dobře pracuje, dobře poslouchá Český rozhlas a hlavně, až přijde spánek, ať opravdu stojí za to, ať je relaxační. Mějte se hezky, zdravíme vás.
1: Já jsem dřív jsem Kamila.
0: To už si dopovídáme mimo éter.

0: Někdy stačí položit hlavu na polštář a svět přestane existovat. Patříte mezi tyto šťastlivce, nebo se spánek musí každý večer na chviličku počkat, než vás přemůže? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako...
1: Olín z Kopřivnice.
0: Olín z Kopřivnice, vítejte a povídejte, je to vaše?
1: Je to moje. Já to mám spíš obráceně, protože já kde sednu, kde se postavím, tam usínám.
0: Mm-hmm.
1: Ne, ale jako takhle. Já chodím spávat kolem 1, 2 hodiny, vstávám kolem 6, to si pustím rádi, poslouchám zprávy, poslouchám písničky, případně si něco čtu, nějakým SMSky, jestli tam mám něco takového. Potom se obleču do monderek a aktivita a potom večer padám, jak se říká, únavou. No to je, jako to není únava, ale prostě usínám krásně. Takže té paní bych doporučil, která nemůže usnout, něco prostě dělat, pořád něco dělat. Manželka s tím měla problémy taky, že nemohla se usínat, ale já jsem řekl, no podívej se na sebe. Ty se ráno nasnídáš, sedneš si k televizi, sice háčko je pro dceru dělat jako prospěšnou záležitost, protože jí pomáhá v jedné věci, ale usne si přitom, nebo se dívá na televizi, na detektivku, a pak se mě zeptá, jak to dopadlo, protože usne v polovině, takže přes ten den byla taková neaktivní a potom večer nemohla spát. Já jsem přišel do postele, lehl jsem a okamžitě jsem usnul. A teď poslední době trošičku, neříkám, že zabrala, nebo, ale snažím se to vydržet přes ten den, nějakou to aktivitou na zahrádce a podobně a usíná krásně. Takže já hřele doporučuji samozřejmě takový to mléčko s medem, tak to je takový vynikající, že to spoustě lidí pomáhá opravdu, takže ta paní by to mohla taky zkusit, ale hlavně ta aktivita, prostě něco pořád dělat.
0: Tak máme další recept na klidnější usínání, teplé mléko s medem, k tomu přes den trochu pohybu, aby večer bylo tělo příjemně unavené,
1: přesně,
0: i hlava a dobře se spalo. Takže vy to přesně máte vyzkoušené, jak o tom sám mluvíte, nemáte problém se spánkem. Jaký pohyb vám pomůže, abyste večer usnul?
1: Já pořád něco dělám, jak kutím. Jako třeba já stojím, jsem v dílně nebo se včelama dělám něco kolem baráku, ze dřevem, praci, pod pergolou.

0: Je to vršené. Já si vzpomínám třeba, jak jsem byl na vojně na základně vojenské službě ještě tenkrát na 2 roky, neboli 730 dní, když to jsme otevřeli krem na boty a tam bylo byly ty 730. Jezdíval jsem s elektrocentrálou, to bylo, zajišťovali jsme velitelské stanoviště, tak jsme museli být, když bylo poplach nebo něco, tak jsme museli být dlouho předem na místě. Jezdívalo se v létě, v zimě pořád. A když jsme se střídali u těch jističů, aby prostě všechno klapalo, tak když ta doba spánku, když byla zima, tak jsem si vylezl na tu centrálu. Hlavu jsem měl vedle výfuku, opravdu, a já jsem v momentě usnul a spal jsem. A třeba když jsem byl u těch jističů, tak jsem třeba zdřímal, tak já ty kecakli jistič, a mě to probudilo, spravil jsem to a bylo to vyřešené. Takže aktivita, opravdu ta aktivita, to je nejlepší se uspávadlo. Žádné prášky, žádné nic takového. A nebo teď před chvilkou přiznávám se, mám tam ještě od včerejška červený borčáček, tak jsem si dal poháreček na takový uklidnění. Jo a dneska navíc to mám trošku překopané, protože dopoledne jsem byl na obstřiku nervů kořenových mezi obratlema, protože mě držela bederní páteř. Paní doktorka odvedla skvělou práci, opravdu skvělou, protože to bylo dělané pod tím...
1: No, k tématu.
0: Ano, a to téma je takové, že jsem potom, jak jsem přijel domů, dal jsem si oběd a byl jsem z toho takový, nevím, co tam do toho říkali, ale usnul jsem ve 3 hodiny odpoledne a zbudil jsem se v 6. No a tím pádem jsem nějak něco udělal a teď mám oči jak tenisáky. Teď jsem, ještě večer jsem, nesměl jsem dělat nic jako těžkého, tak jsem stáčil poslední zásoby medu do skleniček. To byla taková lehká práce. No a teď hovořím s váma, no a ještě uvažuju, že možná vezmu pejska a půjdu se trošku projít, protože ten mě taky dělá takovou
1: aktivitu. Ano, jsme u té aktivity zpátky.
0: No, třeba chození po té kopřivnici v noci. Nikde. Je zajímavé, že v noci už lidi spí. Někteří teda, kromě mě.
1: Vám to přijde zajímavé, no. Oline, moc vám děkuju za zavolání, za vaše osvědčené tipy. Takže si od vás odnášíme teplé mléko s medem, trochu pohybu a hlavně klidnou hlavu. Tak vám přeji, ať se vám po dnešní noční lince spí opravdu dobře i po návštěvě lékaře. Ať se vám daří.
0: Ano, mějte se moc krásně, děkuji za prostor a těším se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

To byla kapela Krištof Atentát a za okamžik Madonna bude zpívat krásnou píseň Like a Player. Za 8 minut je 1 hodina, pojďme se podívat na vaše textové příspěvky. Marie Zolomoucka píše, já jsem celý život usínala bez problémů, ale po 60 se to změnilo. Když nemůžu spát, už se netrápím. Vstanu, udělám si slabý bylinkový čaj, chvíli si sednu do křesla a pustím si potichu rozhlas. Jakmile začnu klimbat, vrátím se do postele. Nejhorší pro mě bylo dívat se pořád na hodiny a počítat, kolik času mi ještě zbývá do rána. To už nedělám. Petr z Vysočiny, moje žena ze spaní mluvila a občas se mnou vede rozhovory, celé rozhovory dodnes. Ze začátku jsem jí normálně odpovídal, než jsem zjistil, že vůbec netuší, že se mnou mluví. Jednou mi uprostřed noci velmi vážně oznámila, že musíme okamžitě koupit 3 kozy. Ráno samozřejmě o ničem nevěděla. Kozy jsme naštěstí nekoupili. No a tím se dostáváme ke konci dnešní noční linky. Zjistili jsme, že každému z nás přichází spánek trošku jinak, trošku jindy. Někdo potřebuje časopis, někdo čaj, někdo pohyb. Povídali jsme si o nočních sovách, o lidech, kteří si svůj životní rytmus přizpůsobili noci, o nočních směnách, živých snech, náměsíčnosti i o zážitcích, které bychom raději zažili za bílého dne. Moc vám děkuju za vaše telefonátky, příběhy, vzpomínky a těším se příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty Divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradce Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola. To bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďku, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč já tu maminku tenkrát neposlech? A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze, rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se, jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě, a ta maminka měla pravdu, a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU, a říkám ty paní profesor Cenovita, jak s tím vlakem do mě přiskřípli ty prsty, oni mi koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musím, ten pan Plachý na mě koukal, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan režisér Radok vzal sebou do Národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnové neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku Vášou, paní Baldou, Šaňflugovou, Jiřinku Šejbalou, Vlastu Fabiánu a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde. To si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tamhle ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladej kladl otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost? A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16. kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 20, není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný. Z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, on to nějak vyjde a tak dále. Našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na dostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a kře a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysypaný takovým bílými oblásky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovakia a tam je ten pilotní odznak a tam pod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepad prapodivnej smutek, a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červenomodrobílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je... Bohužel na tom, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec věl. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport Česce 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý, a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká ta Monza na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, když já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc. A pak se v nějakých novinách v takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindrákuje a dočítáte, že jste tohle a tamhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se rozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti, buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě zakončil, završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecký ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan garderobiér k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas, prosím vás, já bych na vás měla prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, já se budu podívat, tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne. Hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, v skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já. Že? No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále. Tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli a já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak bej to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán, tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakýho jogra, někdo si ze mě udělal srandu a najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Seš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na můstek na Václavský náměstí a pam, tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejmě si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladej, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tak on říká, ano, to všecko je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady účinkujete. A to já už jsem... To je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hůlka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. A takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mě, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin v Vilsery trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladička paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dale, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí, tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále. A ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Teď tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národního, no to nic, tak co to bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas a ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel a mě tady z levýho podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levýho podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svému kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušil, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá, no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsako. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl. Pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slintaj, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, ba že i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě se mi udělal chlapák, panu, tak to už je sakra, teď musím zarvat a Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. Já jsem se nadechl a říkám, ano. Pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi mi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech. Tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, papala, prostě, panu zá, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já, pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já, pan, já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá: Lučku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a ty to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je na... A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech skamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národním divadle, že ano, namixovat si trošku krémem a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano. Poskrát, dát lepku a říkat bíči, nevíš, že ano, to víš, to dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčný, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

hladiny citu se dají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stran.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti teďka, víš, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kde je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový... O takový holce od Kolotoče, jo, která je schovanka, on se jmenoval Viktor, houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice a mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný a to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzený a celý svět se promění a poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného, ono to je ženský jadro a je to, víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napište, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok obměňoval autora nejlepší prozy a fétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, řekl, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku? Já pomnu, to já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pomnu, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku. Pak si tam seděl takhle a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malý ještě někdo, a pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy, hodně kouřil, téměř nemluvil, a to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil, a tak tam se mluvilo, to byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále, tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Vždyť říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje to, a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hl a dal se mu pusu. On se takhle byl blondiák, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohleto, s tím jsem já měl potíži, tohleto jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud můžu, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst. Známá věc. Ono si srpnové k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
3: A v srpnovu neděli jste točili v Chlumu taky na konci léta?
2: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolají Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic vytáh a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takový, jestli to byly ty říšní lidé města Plesky nebo
3: co. Čapkové povídky.
2: No, tak.
3: Agent Pištora.
2: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu marmelády a že zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, najednou František si takhle zotočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. To je to. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, Ježíš, to je nádhera. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na bar to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč, a ty tenhle ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal drávo ty ženy, až tak on se, jo. Tak Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František tam začal chodit tam. A teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách. A ruce jsme mu svázali, on se nechal, podměl ty zuby, jo. Dovedli jsme ho na kraj takového chlapa, já jsem do něj strčil a on spadl v ty vody. Ježišmarja, když on má svázané ruce, se utopil a po mně tam je málo, to on je dlouhý. Tak se František vynořil a první co bylo, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby! Myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty pouta přetrhal, přivlastnil se.

0: to ne. Že bychom se byli takový pěkný den. A my ho pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se jeli do Rubinové oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan. A než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu. A tam stála takhle na levé straně, na tom druhém břehu, taková dřevěná bouda, jako převoznická, tam dřív býval převoz, jak mě říkal František. A před tou boudou byla lavička, tam seděl takový pán v jiném tričku, opálený holohlavý a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídal. Hele, to je Tonka, víš, která u Romancie Babylonu. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to, ale jsme zase mluvili dál. Byli jsme tam pod večer a jeli jsme do Prahy. Asi za 3 dny jsem přišel v Rubínu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. A paní Hrubínová pověděla, a Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřekl. A opravdu, paní Hrubínová, já to fakt nevím, no to zase neříká. Jo, něco povídejte, jste stejný jako... Tak která to je? A nevím, paní Hrubínová, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Rubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. No mám mě takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali. Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když vidíte, že Glika zacvakla, pán Franto, prosím tě. Máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, jo, nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáří, to mládí. Vrde. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, pro který bych to dal, tohle. Ona na starý kolena, tedy paní Zajbra. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básníkem. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět.
1: No,
0: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To nezajímá,
1: to ty ženský,
0: ty ženský no. Vycetěj, že ta jedna může být nedostatečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že... jsem přerušil ten potlesk, jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknu, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chci tím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercel, dej mu pánovečnou slávu, říkával:
3: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malý kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím na zpátek do těch

a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno, všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné. Kdo pak ví, jak s námi zamotá severák na konci života, když z klenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň. Oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.